0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie našla podezřelého z útoku v Berlíně. Motoristé by podpořili uvedení podílu letiště Praha na burzu a v pondělí zaprší, naměříme až 25 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně našla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Uvedl to deník Bild na svých internetových stránkách. Zástupci berlínského senátu agentuře DPA potvrdili, že byl při policejním zásahu zabit. Útok si vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu. V neděli to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizaci části letiště Praha by se nebránil ani místopředseda opoziční ODS Alexandr Vondra. Známý herec Jiří Lábus celý život šel za snem být hercem. V neděli to řekl na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde dostal výroční cenu Asociace českých filmových klubů.
2: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl si moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám čtyřku z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet. A já jsem třeba už si dopěčet povídky Vančury. A mám chalupu ve Volině u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér.
1: Tenisový turnaj WTA v Praze na Štvanici vyhrála 18-letá Rakušanka Lilita Gerová. Ve finále porazila Ukrajinku Dariu Snigurovou 7-6, 6-2 a vybojovala premiérový titul na elitním okruhu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle čekáme i bouřku. K večeru ale budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 28. Tolik zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Meteorologové zaznamenali nad Českem kouř z požárů ve Francii a Španělsku. České lékárny vyřizují e-recepty ze zahraničí a v pondělí zaprší. Naměříme až 25 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Meteorologické přístroje v neděli brzo ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů, s nimiž teď bojují Francie a Španělsko. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav na Facebooku. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji, napsal to web veřejnoprávní televize. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednatelů dopravy, tedy krajů a státu. Více k tomu řekl mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
2: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj.
1: Mistr světa Lando Norris vyhrál stejně jako v loni velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si první vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánka. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle čekáme i bouřku, k večeru ale budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 28. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Hity legend pop music.
3: The winner takes it all.
2: S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Zítra.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie našla podezřelého z útoku v Berlíně. Motoristé by podpořili uvedení podílu letiště Praha na burzu a v pondělí zaprší, naměříme až 25 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně našla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Uvedl to deník Bild na svých internetových stránkách. Zástupci berlínského senátu agentuře DPA potvrdili, že byl při policejním zásahu zabit. Útok si vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu. V neděli to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizaci části letiště Praha by se nebránil ani místopředseda opoziční ODS Alexandr Vondra. Známý herec Jiří Lábus celý život šel za snem být hercem. V neděli to řekl na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde dostal výroční cenu Asociace českých filmových klubů.
2: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl si moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet. A já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury. A mám chalupu ve Volině u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér.
1: Tenisový turnaj WTA v Praze na Štvanici vyhrála 18-letá Rakušanka Lilita Gerová. Ve finále porazila Ukrajinku Dariu Snigurovou 7-6, 6-2 a vybojovala premiérový titul na elitním okruhu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle čekáme i bouřku. K večeru ale budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 28. Tolik zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Meteorologové zaznamenali nad Českem kouř z požárů ve Francii a Španělsku. České lékárny vyřizují e-recepty ze zahraničí a v pondělí zaprší. Naměříme až 25 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Meteorologické přístroje v neděli brzo ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů, s nimiž teď bojují Francie a Španělsko. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav na Facebooku. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Napsal to web veřejnoprávní televize. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednatelů dopravy, tedy krajů a státu. Více k tomu řekl mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
2: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km v hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj.
1: Mistr světa Lando Norris vyhrál stejně jako v loni velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si první vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánka. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle čekáme i bouřku, k večeru ale budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 28. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Je tu pondělí, my vás moc zdravíme.
3: Přejeme krásné ráno a zprávy má Lucie Černá.
4: Dobré ráno, vláda dnes bude opět řešit provozní dobu supermarketu během svátku. Prezident jmenuje nové soudce i šéfku Ostravského krajského soudu. Policie večer zastřelila podezřelého z útoku v Berlíně. Vláda se dnes bude zabývat návrhem opozičních lidovců. Ten počítá s rozšířením zákazu prodeje v supermarketech během všech státních svátků. Teď musí prodejny nad 200 metrů čtverečních zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a během 5 mohou zůstat otevřené. Podrobnosti k návrhu řekl Frekvenci 1 poslanec KDU ČSL Marek Výborný.
5: Ten důvod je prozaický, jak víme i z různých průzkumů veřejné mínění, tak lidé mají velký chaos v tom, o kterém svátku je otevřeno, o kterém je zavřeno. Typicky to je vidět na 1. 8. května. Jeden den otevřeno, za týden zavřeno. A myslím si, že tohle to lidem vadí nejvíc. Já jsem toho názoru a nechci to tak, jak je to jinde v mnoha státech Evropy, Rakousko, Dánsko, řada spolkových zemí, Německa.
4: Na posledním zasedání před vládními prázdninami projedná Babišův kabinet i návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místo předsedkyni instituce Danielu Teterovou. Nováčku do taláru nominoval 15, což je výrazně méně, než bývalo v předchozích jmenovacích vlnách zvykem. Zástupci pražské koalice Spolu, Pirátů a STAN se dnes odpoledne sejdou na jednání, kde chce primátor Svoboda řešit úterní zásah policie na pražském magistrátu, po kterém policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Zastupitel opozičního ANO Jan Hušbauer také na dopoledne svolal na stejné téma mimořádné jednání kontrolního výboru zastupitelstva, kterému předsedá. Policie v Berlíně večer zastřelila muže, který je podezřelý ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Pohyboval se v zahrádkářské kolonii v Berlíně Spandau a na policisty útočil bodnou zbraní. Jeho útok v centru německé metropole si v sobotu večer vyžádal 1 oběť na životě a 29 zraněných. Podezřelým je 21-letý Abdul B. Podle kancléře Friedricha Merce byl jeho útok podle všeho islámským terorismem. První kolo nového ročníku první fotbalové ligy nabídlo hned několik nečekaných výsledků. Patří mezi ně i domácí porážka Viktorie Plzeň, týmu, který před sezónou vyhlásil ambice na titul. Jenže Západočeši doma nestačili na Liberec a podlehli mu 1-3. Více ve své rubrice výsledek kola dodává kolega Aleš Svoboda.
6: Liberec, který do sezóny vstoupil s novým trenérem Slovákem Branislavem Fodrekem, odehrál skvělý zápas a Plzeň nejen porazil, ale i jednoznačně přehrál. Severočechy zdobil pohyb, agresivní napadání a výborná organizace hry. Kouč Plzně Hyský k tomu netrefil složení základní jedenáctky. Západočeši v utkání působili unaveně a mátožně a nepomohli jim ani 4 střídání už v poločase. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
4: Severočeši tak výhrou přerušili sérii 5 ligových porážek v řadě, což byla nejdelší série proher v lize v historii klubu.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: Máme před sebou nejzamračenější a nejdeštivější den tohoto týdne. Převládat má většinou proměnlivá oblačnost od severozápadu s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne a z kraje odpoledne se hlavně na Moravě a ve Slezsku mohou objevit i bouřky. Teploty nám vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 28. No a mraku a srážek začne ubývat až k večeru.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A na hlavních tazích je 4 minuty po 6. hodině zatím klid, nemáme hlášeny žádné nehody ani komplikace. No a teď už se můžete těšit na Frekvenci 1 na Míru s Lubkou. Jsou tu?
2: Ano, hezké ráno vám přejeme 4 minuty po 6. hodině 27. července.
3: Krásné ráno, taky vzpomněla jsem si na to, jak se říká na té základce zde.
2: Zde?
3: Zde.
2: Zde.
4: proč vlastně jako zde?
2: Nevím.
4: Proč se neříkalo tady?
2: Tady. Jsi to taky hospodský. Tady. A zde?
4: Zde?
2: Je taky
4: to
2: vojenský.
4: Taky. Soudružský.
2: Pravda. Přátelé, poslední červencové pondělí. Užijte si ho, bude ve znamení vlastně nejošklivějšího počasí v tomto týdnu, ale potom dorazíte čtyřicítky. Pomalu, ale jistě.
4: Přesně, snad poprvé, co o tebe slyším, že se těšíš na čtyřicítky.
2: Oh, tak to víš, taky nemládnu.
1: A Lubka Ponížilová.
7: Ahoj, tady Mirej. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1.
8: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách.

0: kalendáři dnes velmi zvláštní jméno, a to je Věroslav.
1: No jo.
0: Slávek. Nebo Věrka možná, jestli říkají chlapovi Věrko.
1: Spíš Věroši bych řekla.
0: Věroši.
1: No.
0: Máme nějakého Věroslava napřímo.
1: Přihlaste se nám, prosím vás, 736-300-444. Teď horoskopy paní Dagmar Klucké.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u pondělních horoskopů. Svátek slaví Věroslav a Bertolt. Blahopřejeme. Slunce ve lvu projasní vaše myšlenky a city. Luna v kozorohu posílí vaší vůli a přirozenou obrany schopnost. Co čeká lvy? Zvýšená aktivita je na vaší straně. Kontakty v práci a na cestách mohou vést ke vzniku nové známosti. Pany, procházíte plodným obdobím. Sdílíte společné oblasti zájmů nezávisle na tom, jakou máte životní úroveň. Váhy, vaše mentální schopnosti jsou nadprůměrné. Úspěšní budou novináři, tiskoví mluvčí, kreativní umělci i sportovci. Štíři, jste duše zvídavé. Rozhodně dnes nedejte na sliby a přeludy. K ničemu se nezavazujte. Nemáte svůj den. Střelci, risk je zisk, říká se, ale pro vás to dnes neplatí. Držte se svých zásad a nepolevujte, i když vám druzí budou radit pravý opak. Kozorozi, dnes se nesobecky obětujete pro dobro svých blízkých. Jde-li o lásku, děláte dobře, vyplatí se to. Vodnáři, dychtíte po nových zážitcích. Naštěstí Saturn vás trochu přibrzdí, abyste v tom nadšení nestratili pevnou půdu pod nohama. Ryby, Neptun ovládá vaše emoce. Jdete za svými tužbami i za cenu překážek. Co se vám nepodařilo vymyslet včera, vymyslíte dnes. Berani, vrhnete se do všeho plnou parou. Pozor si dejte na horkokrevné sliby a skoky do vody. Víci, jste super, ale někdy ztrácíte cenný čas přešlapováním na místě. Promluvte si se svou láskou o budoucnosti. Blíženci, experimentujete v mnoha oblastech. Vtisknete věcem vlastní styl, to bude jízda. Radci, je ideální den pro aktivní relaxaci, ale rozhodně se nepouštějte do nějakých složitostí. Milí přátelé, čeká vás řada vzrušujících událostí, na nichž se budete aktivně podílet, ale nepokoušejte se nic vynucovat, to by mělo opačný efekt. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: mu výčepnímu, co tam stojí v té zástěře, a říká mu: pane vrchní, jeden jahodový bubble tea a krekry s okurkovým dipem. Hospodský odpovídá: 18 bylo, mladej. Ano, tak si dej pivo a neser. A to je ono, že jo?
1: Jasně.
0: Já bych poprosil jedno laté.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radiokempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radiokempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
6: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
7: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
8: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: venku počasí, nic moc, ale je to naposled, slibujeme.
1: Ale víš co, mně se to hrozně líbí. Já musím říct, že fakt včera jsem přijela, vrátila jsem se od našich z Plzně a vylezla jsem na zahradu a říkala jsem si a sakra. Takže jako musela jsem zalít, takže jsem ráda za tohle z toho počasí.
0: Že dneska nemusíš zalévat.
1: Dneska nemusím zalévat.
0: Ono si to užiješ další dne.
1: Je pravda, že dneska nejvíc deště z celého týdne na Moravě a ve Slezsku hrozí dokonce bouřky. Ty nejvyšší odpolední teploty většinou do 25 na jižní Moravě, cirka 27, ale tu naši pocitovou teplotu bude snižovat vítr. Nejchladněji na severu, jen okolo 20 stupňů.
2: I letos Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o dvě noci pro dva dospělé a dvě děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěžte na frekvenci 1.cz.
4: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
0: Teď je přesně minuta po 6:30, krátké zprávy, Lucie Černá.
5: Dobré ráno, na posledním zasedání před vládními prázdninami dnes kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje i přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba kradených aut. Nově zvolený předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva Jan Hušbauer svolal na dnešek mimořádné jednání. Děje se tak po policejním zásahu z minulého týdne ve Škodově paláci, kdy kriminalisté obvinili 6 lidí a 2 právnické osoby. Za vinu jim dávají štos extrémně vážných trestných činů, mezi kterými vévodí například zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků anebo praní špinavých peněz. Nejméně 2 lidé zemřeli při střelbě na gastronomickém festivalu v americkém městě Seattle. Dalších 5 osob, včetně 2 letého dítěte, utrpělo zranění. Informují o tom americká média. Policie zahájila vyšetřování a vyzvala, aby se lidé místu střelby vyhýbali. Motiv činu podle médií zatím zůstává nejasný. Slovenský cyklista Tadej Pogačar po páté vyhrál Tour de France a vyrovnal tím rekord nejslavnějšího cyklistického závodu světa. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Van der Poel z Nizozemska.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: A čerstvou nehodu hlásí D11 na Prahu.
7: Nehoda kamionu s dodávkou se vyšetřuje na dálnici D11 u Sadské na 27. kilometru směrem do Prahy. Počítejte se zdržením do 15 minut. Kvůli vážné nehodě je neprůjezdná silnice 1/35 Nedošína v části obce Litomyšle. A kvůli sílícímu provozu a dopravnímu omezení zpomalují řidiči na dálnici D1 z Vyškova do Brna u Holubic. Aktuálně zdržení nepřesáhlo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: A hezké ráno vám přejeme, Frekvence 1 s vámi v pondělí.
1: Krásné ranko. Tak prosím tě, Míro, dneska je den skotské whisky.
0: A to nemusíš říkat jenom mě, to můžeš říct všem, aby tak pěkně volně navázali,
1: přátelé,
0: na víkend.
1: No, jo, je teda pravda, že po tom rumu, asi 20 letým, který jsem pila, o víkendu by to bylo zajímavý pokračovat.
0: Byl to tuzemák jako 20 let někde ve skříni?
1: Ne, byl to takový nějaký ten
0: speciální,
1: ten výroční, asi rok nám ležel ve skříni, tak jsme usoudili, že když jedeme za mými rodiči,
0: je čas. Ale dnes tedy, den, jak jsi to říkala, skotské whisky.
1: Skotské.
0: Já whisky nemusím, mě to prostě nějak jako nechutná, asi jsem na to mladý ještě furt.
1: Whisky se pije na ledu, nebo právě že bez ledu?
0: No to se ptáš toho pravýho, já právě jako nevím, ale hlavně vždycky mě zajímal rozdíl mezi tou skotskou a irskou. Rozdíl tam je asi výrazný, já ho nepoznám. Mě tam prostě smrdí v tomto dřevo, já vlastně ani víno, ze kterého se
1: cítím. Nemáš rád barikový víno?
0: Nemám, mě to prostě vadí. A to je případ tohohle alkoholu, bohužel, no.
1: Jo,
0: tak to je ten důvod. Já bych to jinak pil, ale mě tam vadí ten sud.
1: Ten sud.
0: Dávejte to do nerezových tanků a já si to dám.
8: Míra
6: Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: prověřit, kdo je tady chytrej.
1: Jak rádio. Tak při pondělku, to padlo zrovna na mě.
0: Při pondělku.
1: Zkusme to.
0: Čeká nás týden úmorných veder.
1: Pravda.
0: A to hlavně koncem týdne. Uh-huh. Možná ideální čas skočit se někam svlažit. Třeba do rybníku. Tak se tě ptám, kolik my tak asi v Česku máme rybníků?
1: Ho! Nekonečný množství.
0: No.
1: Ty vado, kolik můžeme mít rybníků? A to budou, nechci říkat tisíce, ale jako stovky rozhodně. Takže si myslím, že jich máme 847.
0: Ty půjdeš 847?
1: Ten blbost to bude víc, tyjo. To je jedno, nechme to už.
0: Jo?
1: No.
0: Co typujete vy? Tak za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: Přijde takhle Míra domů z práce a stará se ho zeptá, tak co dneska v práci? A Míra říká, dneska jsme řešili, kolik je v Česku rybníků. Jo? Ty máš teda těžkou práci. To mám velmi těžkou práci.
1: Byl jeden Řek a ten mi řekl, abych mu řekl, kolik je v Řecku řeckých řek. Tak já se tě ptám, kolik je v Česku a na Moravě českomoravských rybníků?
0: Já si to vůbec neumím představit, protože rybníky, myslím, že jsou u nás typická vodní plocha v Česku. Jenom na jihu Čech, že jo, jich je prostě nekonečný množství. Byl by se to odhaduje, mě by se chtělo říct tisíce, ale to nechci přehnat, takže jsem řekl 847.
1: A měl si říct tisíce, Míro.
0: Ty vado, viď, já si
1: ale
0: říkám.
1: Ale jaký tisíce?
0: No kolik?
1: 24 tisíc.
0: Ne!
1: Jo. A prosím tě, představ si,
0: no,
1: že jsme jich v Česku měli dokonce 75 tisíc.
0: Než přišlo sucho.
1: A že zmizeli. Jo. Mimochodem třeba na rybník může obec získat dotaci. Kdyby chtěla vybudovat rybník, protože rybník je strašně důležitý v kraji.
0: Jako vybudovat, kdyby chtěli vyhrábnout díru někde.
1: Jo, tak na to vlastně může získat dotaci, protože vlastně ty rybníky nám chybějí.
0: A nejčastější název rybníku, co by to mohlo být?
1: Bahňák.
0: A kačák.
1: A kačák.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, hvězd?
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
5: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
6: I letos v létě jedeme za vámi.
7: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Radiokempy Frekvence 1.
7: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: I letos v létě jedeme za vámi.
7: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Radiokempy Frekvence 1.
7: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
8: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
9: Voda už prostě nestačí.
10: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
11: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
12: Dne brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku, když ti něco tvrdí do očí a za zády vše otočí.

0: nebude, pokud si odnesete od nás téměř 55 000 korun. Kolik tam je přesně?
1: No, 55,5.
0: Dokonce.
1: Dokonce.
0: Tak je to taky téměř, ale...
1: Dokonce.
0: Ono to hrozně spěchá dopředu, to je skoro 60 000, takhle daleko jsme se dlouho nedostali.
1: Hele,
0: mluvíme o posledním slově na
1: přesně
0: frekvenci.
1: Přesně tak. Na webu jsou nápovědy, dneska je tam samozřejmě další. My vám připomeneme tu páteční, co tam byla, co tam visí celý víkend. To, ano. Co je podle fotra na tripu nejdůležitější, se šíří z družic a satelitů. Takže tohle nápovědu jste samozřejmě viděli už v pátek a proto jste možná typovali navigaci, signál, GPSku, signál. Ale signál, ani když jste ho zkoušeli po druhý, nezabral. Takže přátelé...
0: Do třetice všeho dobrého a zlého?
1: Že by signál.
0: Tak těšíme se na to, hrajeme zhruba za 20 minut, držíme palce.
1: Krásné ráno. Frekvence 1.

0: zpětky vám třeba přinesou štěstí.
1: Za chvilku zprávy na Frekvenci 1.
2: Většina lidí.
3: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A zprávy má Lucie Černá. Hezky ráno.
4: Dobré ráno, vláda dnes rozhodne o otevírací době supermarketu během svátku. Meteorologové varují před návratem tropů. Nehoda blokuje D11 na Prahu. Politici dnes budou opět řešit provozní dobu supermarketu během svátku. Vláda projedná návrh opozičních lidovců. Ti chtějí zákaz prodeje v obchodech nad 200 metrů čtverečních rozšířit na všechny státní svátky. Teď v tom podle nich panuje zmatek jak mezi zákazníky, tak i podnikateli. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza ale považuje návrh za nesmyslný.
5: Stát nemá lidem předepisovat, co kdy, kde můžou dělat. Má to nechat na svobodném rozhodnutí každého podnikatele, jestli chce mít otevřeno nebo ne. A každý člověk se má mít právo svobodně rozhodnout, kdy nenakupovat a kdy dělat jiné věci. Vláda by tenhle ten návrh měla jednoznačně odmítnout a zrušit celou tuhletu zbytečnou regulaci.
4: Zákaz prodeje v supermarketech teď platí o 7 vybraných svátcích. Lidovci chtějí přidat například Velký pátek, 1. květen nebo 17. listopad. Po velmi teplém víkendu do Česka dorazila studená fronta a přinesla sebou ochlazení a místy déšť. Už večer ale bude srážek ubývat a chladnější začátek postupně opět vystřídají tropické teploty. Na vrchol se dostanou v pátek, kdy v nejteplejších oblastech dosáhnou až 39 stupňů Celsia. Odborníci proto opět varují před mimořádně teplým počasím, které představuje extrémní zátěž pro člověka. Na Trutnovsku se objevila cinknutá eura. Pozor, dávejte především na 50 eurovky.
6: Před falešnými 50 eurovkami varují trutnovští policisté. Bankovky se objevují v tržbách obchodu. Nejde o klasické padělky, ale o suvenýry bez ochranných prvků, označené nápisy jako suvenýr. Policisté nabádají k obezřetnosti zejména v aktuální letní sezóně. Tomu, kdo se takovými reklamními bankovkami rozhodl platit, pak hrozí až 8 let vězení. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Zhruba 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve francouzském departementu Gironde, se nebude moci vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou. V neděli večer to uvedla místní prefekta Sofie Brokasová. Ta zároveň vyloučila, že by postižená města dnes čekal běžný pracovní den. Mimo jiné i s ohledem na možné zhoršení situace. Zítra tam totiž teploty opět porostou. V Paříži se dnes dopoledne pod vedením prezidenta Macrona sejde krizová mezirezortní skupina. Excelentním způsobem vstoupil do nového ročníku první fotbalové ligy jeden z nováčků, brněnská Zbrojovka. Ta si doma na vyprodaném stadionu na Srbské vyšlápla na Spartu a porazila ji 3-1. Pro kolegu Aleše Svobodu jde o událost kola.
7: Výsledek utkání rozhodně překvapil, ale ještě možná nečekanější je způsob, jakým se Zbrojovka se Spartou poradila. Vyjma 20 minut na startu druhé půle bylo totiž Brno jasně lepším mužstvem. Zbrojovka předvedla skvělý týmový výkon, její hráči precizně plnili taktické pokyny trenéra Svědíka a Spartu, jejíž obrana byla celý zápas velmi nejistá, předčili i v nasazení a touze uspět. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
4: Zbrojovka Spartu porazila poprvé od roku 2017, kdy ji doma přehrála 2-0.
3: Frekvence 1.
4: Počasí. Teploty se dnes venku budou držet mezi 20 a 25 stupni. Česko čeká také větrný den, protože bude foukat čerstvý severozápadní až západní vítr místy s narazy kolem 55 km za hodinu. Zároveň má na mnoha místech přijít déšť a na Moravě a ve Slezsku se může vyskytnout i bouřka. Vyjasní se nám až k večeru.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A bouralo se na D11 na Prahu.
8: Nehoda kamionu s dodávkou komplikuje provoz na dálnici D11 u Sadské na 27. kilometru směrem do Prahy. Zdržení je na půl hodiny. Poslední volný sjezd je exitem 35 Vrbová Lhota. Objízdná trasa vede přes Pečky, silnice 611 přes Pískovou Lhotu je kvůli dopravnímu omezení neprůjezdná. A kvůli vážné nehodě je neprůjezdná silnice 1/35 u Nedršína v části obce Litomyšle. A kvůli silícímu provozu a dopravnímu omezení zpomalují řidiči na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna u Holubic. Aktuální zdržení nepřesáhlo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
4: A po zprávách v 7 už na Frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
0: A přejeme vám krásné pondělní ráno s datem 27. července. Dneska je v kalendáři Věroslav. Václav, to je věru velmi neobvyklé mužské jméno.
1: My jsme vás vyzvali, abyste nám napsali, pakliže se Věroslav jmenujete, nebo no. Pokud někoho takového znáte, jak vám říkají. A zatím nepřišla ani jedna zpráva,
0: ono
1: to znamená,
0: nebude,
1: že
0: no.
1: Opravdu to jméno není úplně rozšířené.
0: Nejhorší jméno pro chlapa nebo pro kluka. Já jsem teď viděl takovou anketu mezi mladýma holkama.
1: Ano.
0: Mohli mít 12 třeba.
1: Jo.
0: A překvapilo mě, koho řekli, jakože, nebo co jim přijde jako nejhorší jméno pro kluka. Jo, můžete...
1: Oni už asi neznají takový ty, jako co se nám úplně nepozdávali, viď?
0: Já nevím, no jako takhle, oni samozřejmě si to předávají mezi sebou, jak si nemůžou
1: jasně,
0: rychle vzpomenout.
1: Jedna tak to řekne, tak to
0: jo,
1: pak
0: jo, jo, tak, ale i tak mě to vlastně docela překvapilo, tak za chvilku se na to klidně můžeme podívat. Vy nám můžete napsat nejhorší jméno pro chlapa, co vám přijde? No.
1: Ty máš nějaký?
0: Neoblíbený. Hmm. Mě moc nebaví takový ty typický český starý.
1: Fakt tě nebaví?
0: Moc ne, taky ty Jirkové a...
1: Jo, ty bys si chtěl
0: Pepové.
1: Teofila.
0: Teofila bych taky úplně nechtěl, ale... Je třeba jako jméno, který mi přijde opravdu jako hezký,
1: no.
0: Zvukomalebný. Už toho jména je jasný, že ten člověk je dobrosrdečný. To mi přijde Míra třeba. Míra je krásný jméno.
1: A není vůbec starý, jasně.
0: Tak ty jsi král.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Léto v rytmu frekvence 1.
1: Aj.
2: Fancy.

0: Tak Věroslav nás přivedl na myšlenku mužských men a zároveň jsme si vzpomněli, jsme viděli vlastně na Instagramu takové virální video, kde se ptají mladých holek, jaký je nejhorší jméno pro kluka. A mě to fakt překvapilo. Zmiňovali třeba Denise, Alberta, Spytihněv se tam objevil, Šimon, Kvído, Libor, ale nejčastěji jako nejhorší jméno pro kluka tam zaznělo Tomáš.
1: Cože?
0: Tomáš. Skoro bych si tipnul, že to bude nějaký...
1: Bejvalej.
0: Nějaký třídní Seladon, který všechny ty holky naštval, protože...
1: Tak vůbec... možná, ale to strašně často takhle je. Jako mě vykládala teta, že chtěla Helenu. A strejdaš řekl, no v žádném případě, to byla taková kráva, teď cituju.
0: Jasně.
1: Nějaká spolužačka na základce a tak se mu to vrylo, jako pod kůži, že prostě nedokázal Helenu přenést a určitě by si vzpomněl na nějakou takovou, kterou jste měli ve třídě.
0: Ne, mraky, já vám teďka řeknu jen takovou zásadní věc, jo. Když si pořizujete dítě, dejme tomu ve 20, v 25 letech, tak nemáte takový problém ho jakkoliv pojmenovat. Jo, ale já děti ještě nemám a teď už je mi podstatně víc let, tak za ty roky už jsem pozbíral tolik negativních zkušeností s různými lidmi.
1: Tolik fracků.
0: S různými lidmi různých jmen, že mi jako vyautovali spoustu jmen, protože si přesně vzpomeneš na toho člověka. Řekneš si, tak to prostě po každý si na něj vzpomenu nechceš, jo. Takže už ti potom zbývá opravdu jenom ten Spytihněv.

0: slzy.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: No, na webu Frekvence 1 už padají nápovědy.
4: Je to tak, je jich tam už docela dost. Vlastně s tou dnešní jsou tam 4. A my pro vás máme 55 500 korun.
3: Držíme vám palce, to jsou nádherné peníze, za které...
4: Promiň?
3: No, za které by se dalo užít ještě zbytek léta, jsem chtěl říct.
4: Číslo k nám 257 400 999.
3: Tak, tady Míra s Lubkou, kdo tam? Hezké ráno.
5: Zdravím, ahoj, Zdeněk z Plzně.
3: Zdeňku, zdravíme taky. Jste připraven, jdeme rovnou na to?
5: Určitě rovnou.
3: Tak, Pepa Vrtal, fotr na tripu, nám tady nechal tuhle větu.
6: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Tak, víte?
5: Signál.
4: Signál.
3: Zkusme signál.
6: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není to signál.
4: Není. V pátek jste ho typovali dvakrát.
3: No jo,
4: dneska
3: no,
4: po třetí ani tak to neprolezlo.
3: Chápu, že ty nám povědy...
5: Nevadí, nic to vidí, jdeme dál.
3: Mějte se moc krásně, směřujou. Naslyšenou.
4: Tak, zdravíme do Plzně.
3: Tak,
4: přihodíme.
3: Přihodíme pětikole. Já jsem tak nervózní vždycky z toho finále velkýho.
4: Já taky, taky. No tak je tam 56 tisíc šance na reparát přibližně za hodinu.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
7: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
8: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
9: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
1: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
10: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Hezké ráno vám přejeme, jak to bude dnes s počasím, tak část výlupka.
1: Část vím já. Dneska bude nejchladněji v podstatě z celého týdne, ale hlavně odbornicí na počasí je tady paní Dagmar Honcová, takže samozřejmě já, když můžu, tak to nechám na ní, protože ta předpověď je samozřejmě daleko, daleko přesnější. Jinak koncem týdne slibované 40.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Krásné ráno, deštníky a pláštěnky rozhodně dneska všude sebou a okna do kořán je poslední šance pořádně vyvětrat. Pondělní den totiž bude nejchladnějším a na srážky nejbohatším z celého týdne. Nejvyšší odpolední teploty se dnes nejčastěji zastaví do 25, na jižní Moravě naměříme teploty kolem 27 stupňů Celsia. Nejchladněji bude opět v severní a severovýchodní části našeho území, tam rtuť teploměru ukáže nejčastěji 20. Pokud se vydáte do horských oblastí, počítejte s teplotami v 1000 metrech na horách kolem 16. Ale protože bude pořádně větrno, tak pocitová teplota bude výrazně snižována. Na většině území Česka dneska zaprší, srážkové úhrny se nejčastěji zastaví do 5 litrů na metr čtvereční, malinko vyšší budou zejména v horských oblastech. Následující dny už přinesou výrazný nárůst teplot vzduchu a ke konci týdne budeme opět atakovat hranici 40 stupňů Celsia.
0: Teď minutu po půl osmé krátké zprávy Lucie Černá.
4: Hezké ráno, u rakouského Intersteodru zemřela 47letá turistka z Česka, uvádí to média s odvoláním na policii. Po ženě v neděli pátrali záchranáři, protože nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh a její sestře se jí nepodařilo dovolat. Do pátrací akce se zapojil také policejní vrtulník. Jeho posádka ženu nakonec našla ve skalní strži pod stezkou. Podle policie žena nezemřela cizím zaviněním. Prezident Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místo předsedkyni instituce Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15, což je výrazně méně, než bývalo v předchozích jmenovacích vlnách zvykem. Sobotní útok při manifestaci za práva komunity LGBT v Berlíně byl podle všeho islamistický terorismus. Řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Incident si podle něj vyžádal 1 oběť a 29 zraněných. V neděli večer policie podezřelého muže zastřelila. České ministerstvo zahraničí nemá žádné informace o tom, že by se útok nějak dotkl tuzemských občanů. Úvodní kolo první fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži, kam se dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční kauze. Utkání začne v 6 večer.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A s dlouhým zdržením po nehodě počítejte na D11 na Prahu.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 27. kilometru dálnice D11 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 40 minut. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A silnice 1/35 je u Litomyšle obousměrně uzavřená. I tady za to může dopravní nehoda. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Dávejte na sebe pozor na cestách, jinak teď 3 minuty po půl osmé přejeme hezké ráno. Zažehli jsme tady zvláštní téma a to jsou neobvyklá jména pro chlapy. No, a nebo jedno neoblíbená, respektive.
1: Jedno neobvyklé je dneska v kalendáři. Rodiče měli několik přátel a jeden z nich byl Věroslav. Říkalo se mu Věrek. Tak to
0: Věrek,
1: je zpráva.
0: No, já jsem si to myslel, že by to bylo zajímavé.
1: Zpráva od Jiřiny. A další zpráva tady. Dobré ráno, Lubko Míro. Když jsem viděla v pořadu Vila rozbořila Modré z nebe nebo V sedmém nebi, teď nevím, který to byl přesně pořad, jednoho muže, který se jmenoval Věrda a tuším, že to byl právě Věroslav. Tak to je ještě zpráva od Káči a ještě tady máme jednu SMSku na 736 300 444. Dobré ráno, jako velmi zvláštní a ne moc povedené mužské jméno považuju Cecil a Marvín. Krásné ráno všem, Janina.
0: Cecil, no jasně.
1: Cecil. No jo, no tak, hele, ale ono to může znít hezky. Jako když se to hezky řekne. V podstatě každý jméno může být hezký, když se hezky řekne, stejně jako i to nejkrásnější jméno může být pěkně hnusný, když se jako řekne s tím správným podtextem.
0: Ano, to vám říká Lubomíra.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 21 vám zpříjemňuje prázdniny, hledáme pro vás ta nejhezčí místa na výletování.
1: Teda, hledáme, to je jak s tím hokejem, že jo, vyhráli jsme hokej.
0: Ne, tohle hledáme, my Tomášovi velmi rádi pomáháme.
1: Ale prohráli kluci hokej, že jo. Tak jo, hledáme, hledá je samozřejmě Tomáš ta místa pro vás, no a my mu voláme, tak ať je to úplně přesný. Tomáši, ahoj, krásné ráno.
2: Hezké pondělní ráno přeju. Tak dnes se vydáme do Jeseníku po stopách Vincenze Priznice. Ten je jasným důkazem toho, že všechno zlé bývá pro něco dobré. Už od 12 let se musel totiž starat o matku, sestru a slepého otce. Ve 14 letech si při svážení dřeva přiskřípl ruku a o 2 roky později ho porazili splašení koně a přes hrudník mu přejel naložený povoz. Není sice jasné, co je pravda a co skutečnost, ale Vincenc si prý pokaždé vzpomněl na srnku, kterou kdysi vydával chodit k jednomu z místních pramenů. Ve vodě si omývala zraněnou nohu až do úplného vyhojení. No a tak jí zkrátka napodobil. A tak dal vlastně vzniknout nejznámějšímu lázeňskému komplexu v České republice. V blízkém okolí lázní v malebné přírodě Rychlebských hor a Jeseníků na svazích studniční vrchu můžeme napočítat přes 80 pojmenovaných a registrovaných pramenů. A samozřejmě i na ně se dnes půjdu podívat. A rozhodně nevynechám Priznicovy chodníky, které jsou volně přístupné a můžeme si tak něco okusit právě z těchto léčebných metod. My se dnes ještě uslyšíme předpolednem, já se s vámi prozatím loučím a přeji všem krásné ráno.
1: Krásné ráno a chladu s Dartomem, měj se hezky.
3: Frekvence 1.

0: Frekvenci 1.
1: Rok 98, kdy to byl letní
0: Cože?
1: Hit.
0: Cože?
1: 1998, to ohromný hit toho léta. A nevím, jestli jsi viděla ten klip, ale klip je úplně fantastický. Oni ho natáčeli, to jsou Němci.
0: Ano.
1: A natáčeli ho v Austrálii a v tom klipu si zahrál i Klokan.
0: Fakt.
1: Klokan, který...
0: Jako záměrně, nebo jim tam prostě prošel?
1: Oni tam byli karavanem.
0: No.
1: Zaparkovali
0: no.
1: Nedaleko pláže a ten Klokan jim přes noc vybílil ledničku. Hele, víc se k tomu vyjadřovat nebudu, každopádně ohromný hit roku 1998, to už je dávno. Já v té době ještě chodil do školky zhruba tak asi.
0: A kdy bys nekecal?
1: Vyzvedávat bratra.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
4: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radiokempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.

0: dělí, všimla jsi někdy, když si rozložíš to slovo, protože to je podle mě den, který dělí víkend, od to pondělí.
1: Myslím, že to je poneděli.
0: Poneděli, taky pravda. To zní líp než ta moje verze.
1: Že by to, ono ale... by to možná správně bylo pondělí, ale ono se to jakoby zkrátilo do toho pondělí.
0: No jo. Kdybych trošku se zamyslel, možná by mi to napadlo taky. Odvolávám, co jsem odvolal. A dáme si zprávy za chvilku.
1: Krásné ráno.
2: Dovolená u moře s Blues. 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přesně tak, pondělí za ten 27. června 8 hodin.
1: Přesně.
0: A začínají zprávy.
1: Máje, Lucie Černá, krásné ráno.
3: Přesně, hezké ráno. Vláda dnes bude opět řešit provozní dobu supermarketu během svátku. Do Česka míří druhá letošní vlna veder. Hodinu si teď postojíte na D11 na Prahu. Může za to nehoda. Vláda se dnes bude zabývat návrhem opozičních lidovců. Ten počítá s rozšířením zákazu prodeje v supermarketech během všech státních svátků. Teď musí prodejny nad 200 metrů čtverečních zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a během 5 mohou zůstat otevřené. Podrobnosti k návrhu řekl Frekvenci 1 poslanec KDU ČSL Marek Výborný.
4: Ten důvod je prozaický, jak víme i z různých průzkumů veřejného mínění, tak lidé mají velký chod v tom, o kterém svátku je otevřeno, o kterém je zavřeno. Typicky to je vidět na 1. 8. května. Jeden den otevřeno, za týden zavřeno. A myslím si, že tohle to lidem vadí nejvíc. Já jsem toho názoru a nechtě to tak, jak je to jinde v mnoha státech Evropy, Rakousko, Dánsko, řada spolkových zemí, Německa.
3: Na posledním zasedání před vládními prázdninami projedná Babišův kabinet i návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Máme před sebou extrémně horký týden. Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů. Pak ale nastoupí slunečné a tropické počasí. Už od zítřka meteorologové předpovídají třicítky. Od čtvrtka se pak budou teploty blížit dokonce 40 stupňům Celsia. Nově zvolený předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva Jan Hušbauer svolal na dnešek mimořádné jednání. Děje se tak po policejním zásahu z minulého týdne ve Škodově paláci, kdy kriminalisté obvinili 6 lidí a 2 právnické osoby. Za vinu jim dávají štos extrémně vážných trestných činů, mezi kterými vévodí například zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz. Nejméně 2 lidé zemřeli při střelbě na gastronomickém festivalu v americkém městě Seattle. Dalších 5 osob, včetně 2letého dítěte, utrpělo zranění. Informují o tom americká média. Policie zahájila vyšetřování a vyzvala, aby se lidé místu střelby vyhýbali. Motiv činu podle médií zatím zůstává nejasný.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Teploty dnes nepřesáhnou 25 stupňů. Česko čeká větrný den, protože foukat bude čerstvý severozápadní až západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Zároveň má na mnoha místech přijít déšť a na Moravě a ve Slezsku se může vyskytnout i bouřka. Vyjasní se nám až k večeru.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A hodinu si po nehodě postojíte na D11 na Prahu.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 27. kilometru dálnice D11 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 1 hodiny. Poslední volný sjezd je exitem Kluk na kilometru 39. 20 minut naberete na D8 na Prahu mezi 43. a 39. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: A i po 8. hodině pokračují na Frekvenci 1 Míra s Lubkou.
0: A přejeme vám hezké ráno, je poslední červencové pondělí.
1: Krásné ráno, my jsme tady dneska rozjeli pánská jména, pojďme to pomaličku nějak uzavřít, ale mám tady ještě zprávy, které dorazily, tak prosím tě od Mikuláše, což mimochodem dřív bývalo taky jako docela vzácné jméno, ale teď už jich je docela dost. Ale píše Mikuláš, ahoj, nám se do rodiny taková jména přiženili. Otec přítele od jedné sestry se jmenuje Hrochus.
0: Hrochus? A to je boží jméno.
1: A od druhé Klementín.
0: Klementín.
1: Oba Slováci, ale ani tam to není běžné. A ještě tady mám, prosím tě, jednu zprávičku. Dobré ráno, s námi na učňáku chodil Věroslav a říkali jsme mu Věrek. A nebaví mě taková ta jména, jako třeba když dávají Ferrari, Armando, Mia.
0: Ferrari.
1: A tak to aspoň jako...
0: Hrochus
1: jako,
0: je lepší, ne?
1: Hrochus je lepší, přesně tak.
2: Frekvence 1. Petra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: love you. Krásné pondělní ráno na frekvenci 1. Musím začít otázkou. Míro, zapomněl tě někdy někdo někde?
1: Já si myslím, že pokud ano, tak mi to neřekli.
0: Mě zapomněli ve školce.
1: Taková, to si myslím taky, protože jsem párkrát tam byl poslední a pak rodiče přijdou a tváří se, že se někde zdrželi v práci, ale kdo ví, jak to tenkrát bylo.
0: Pak mi tatínek zapomněl v divadle, teda přišel, ale to už jsem tady vykládala, tu historku.
1: Jasně.
0: No ale teďka teda na mě vyskočila zpráva z Pardubic. Tatínek zapomněl syna na nástupišti. Zasahovala policie. Jo. On měl dvě děti a kola.
1: Jo, no jasně, no. Tak to je problém.
0: Přesně. A v podstatě nastoupil teda s těma kolama, s tím synem, vlak se rozjel a on se asi rozhlídl a já nevím, říkal třeba, ty kde je Tonda? A Tonda nebyl, že jo? Takže on volal na policajty a policajti normálně fakt tam okamžitě vyrazili a toho kluka podle mě s houkačkou přivezli někam.
1: Myslím, na další zastávku.
0: Myslím si, že malej bude mít teda opravdu zážitek na celý život.
1: Myslím, že i velký bude mít zážitek na celý život.

0: Frekvence 1 s vámi v 8 hodin 16 minut. Dneska máme zajímavé téma. Může za to Věroslav v kalendáři. My jsme tady řešili různá jména. Mně přišla, člověče, hrozně zajímavá zpráva teďka.
1: Ano.
0: Nevěděl jsem to, možná ty jsi to zaregistrovala na přelomu roku. Já tedy nikoli. A píše mi Andrea.
1: Aha.
0: A píše, na nový rok je nově, asi od letoška, Mečislav a Mečislava.
1: Cože?
0: No a posíláme normálně screen. Screen z kalendáře, kde opravdu je prvního Mečislav a Mečislava.
1: Počkej.
0: Vážný, vej?
1: Já mám taky kalendář.
0: No a nevím, jestli to není nějaký for třeba.
1: Jako, že by to byl apríl. A není to dubna?
0: Ne.
1: Počkej. To já nemůžu najít, ale já tady...
0: Jo, ale počkej, ještě dopisuje, že jediný, komu se to jméno líbí, je její kadeřnice, která se jmenuje Kozinská. My.
1: Jo.
0: Že by se chtěla jmenovat Mečislava Kozinská.
1: To je, ale já to tady v kalendáři teda nemám.
0: Nemáš tam Mečislavu. Tak tady Andrea má, nevím, co to je za kalendář.
1: Forky.
0: Z Číny nějaký.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
4: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
5: Tak mě to uráží, já do báglu raději hodím termopráv.

0: melodie. Dneska teda léto tak na půl, ale od zítra to začne a 40 to se budeme zase pařit.
1: A ve středu v kempu ve Strážnici dívala jsem se. Aha. Máme mít nádherné počasí, teploty právě okolo 30, takže bude nádherně krásně.
0: Nebude ještě 40, tak to je dobrý.
1: Ještě ne, a to má být až o víkendu. Až o víkendu.
0: Tak přátelé, míříme za vámi tento týden, jak už Lubka zmiňovala, do kempu Strážnice, to znamená směr Jižní Morava, moc se tam těšíme. Od 2 hodin budeme vysílat živě přímo z kempu, můžete se přijít za námi podívat, klidně se zúčastnit toho vysílání.
1: No a potom v 7 večer vás čeká koncert a myslím si, že to je luxusní, protože přijede celá kapela Milej i se svými největšími hity.
0: Mm-hmm. Jinak hlavním partnerem je Košík.cz, pokud vám dochází poctivě vyuzené špekáčky, které nechybí u nás na kempu mimochodem, nebo děti snědly všechno zmrzlinu, ovoce, potřebujete dobroty na výlet, nebo jste zapomněli zásoby na grilovačku, cokoliv.
1: Tak je jednoduché nepropadnout panice, protože Košík.cz to za vás jednoduše vyřeší a doručí čerstvé dobroty tam, kde právě relaxujete, domů, na chatu nebo třeba přímo na vaší dovolenou. Mm-hmm.
0: Vyzkoušejte letní pohodu a velkovýhodné nákupy, to je krásný slovo, velkovýhodné nákupy z Košík.cz.

0: Krásné pondělní ráno, dnešek nejchladnější, nejdeštivější a největrnější den z celého týdne. Ty nejvyšší odpolední teploty do 25 na jižní Moravě až 27, ale celkově naši pocitovou teplotu bude dneska snižovat vítr, který musím říct, že fouká od samého rána. Nejchladněji by mělo být na severu, tady naměříme okolo 20 stupňů.
1: Teď minutu po 8:30. Krátké zprávy Lucie Černá.
2: Hezké ráno, hasiči právě teď zasahují v kempu Buňkov v obci Břehy na Pardubicku. Požár tam zasáhl tuje strom, dva karavany a jednu obytnou budovu. Hasičům už se ho ale podařilo zlikvidovat. Teď rozebírají střechu objektu, aby ověřili, jestli se pod ní neskrývají další ohniska. Už 12. srpna zažijeme mimořádnou astronomickou podívanou. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce po novu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Stejná situace se bude znovu ve světě odehrávat až v roce 2045, ale ve Spojených státech. Ze silné trojky fotbalové ligy obstál v prvním kole jen mistr. Sparta a Plzeň padly v sobotu. Slávie v neděli před téměř prázdným hledištěm v Edenu, kam kvůli trestu po nepřístojnostech fanoušků po derby se Spartou mohli jen děti v doprovodu, porazila 5-1 Slovácko. Východočeské derby pak vyhrál Hradec Králové nad Pardubicemi 2-1 a stejným výsledkem Jablonec udolal Olomouc. Úvodní kolo první fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví.
3: Frekvence 1.
2: Doprava. A ještě míříme na hlavní tahy.
4: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 27. kilometru dálnice D11 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 1 hodiny. Poslední volný sjezd je exitem Kluk na kilometru 39. 30 minut naberete na D8 na Prahu mezi 43. a 36. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A půl hodiny naberete na Pražském okruhu také směrem na Modletice před Ořechem. Provoz brzdí na úrovni plzeňské D5. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Krásné pondělní ráno na Frekvenci 1. Dneska je to přesně 40 let od památného koncertu Queenu v Budapešti. 27. července 1986. A právě k tomu odhalili Mercurymu bystu Maďaři. A to u Balatonu. Oni původně chtěli fanoušci jí odhalit u toho hotelu Marriott, kde byli ubytovaní v Budapešti. Ale nakonec si řekli, že Balaton je Balaton.
1: A bude to lepší, jo?
0: Ano.
1: Je mu to podobný, že ty bysty často se potom stávají terčem jako různých kritik a
0: jako
1: posměchu.
0: Je
1: no.
0: To, řekla bych, že to je takový ušlechtilý Mercury.
1: Dobře.
0: Takový jakože skoro bych ho typovala třeba na budapešťského starostu.
1: Ok. Janek Ledecký dneska slaví, je to tak?
0: 64, no.
1: 64 let. Já jsem si říkal, že bychom si mohli pustit nějakou... Janku, není to jako provokace, jo?
5: Možná, že prásky nezastaví.
1: Na druhou stranu, kdo sledujete Janka na Instagramu,
0: ten nestárne.
1: Tak on teďka dával Instagram na 64 dobrý a jede na laně
0: na surfu.
1: Na nějakém surfu za lodí, což není jednoduchý, protože tam máš samozřejmě ty vlny od té lodi. A vezme si do ruky vodu, napije se z té lahve, pak se ještě polije, takže se celou dobu drží jenom tou jednou rukou. A teď je tam vidět, jak samozřejmě má zapnutý celé to tělo, ty svaly.
0: No.
1: Tak je vidět, že je na tom ve svém věku podstatně lépe. On ve 64 je na tom mnohem líp, než já v 46.
3: Míra Michálek
6: a Lubka Ponížilová.

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak 650 tisíc korun pro
3: přesně
2: jednoho
3: tak
2: z vás.
3: Na telefonním čísle 257 400 999. Tak, nápovědy na našem webu. Je tam v pořadí 4. Zatím to tak se ubírá jedním směrem. Tvrdošíně zkoušíte jedno slovo, stále do konce. Stále ne do konce, ale stále dokola.
2: Do konce zkoušíte jedno slovo jenom.
3: Tak, tak, kdo ty peníze jedno, tak, chce?
2: Tady Míra s Lubkou, kdo tam? Hezké ráno.
4: Eva z Hradce Králové, dobrý den.
2: Moc vás zdravíme do Hradce. Tak co, 650 tisíc?
4: No, krásný to je, no, jo, určitě. Jo.
2: A nápovědy jste sledovala?
4: Ano, sledovala.
3: Všechny zkouknuté. Tak pro vás máme
4: všechny, no.
3: Jo. 650 tisíc, od vás chceme jedno jediné slovo.
5: Úplně nejdůležitější ano. Na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Tak. Připojení.
3: Říkáte připojení?
4: Ano.
3: Pojďme to prověřit.
2: 650 tisíc ve hře, zkusme to.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to připojení.
2: Jo! Je to tam?
4: Ježiši Maria! Super!
3: Tak, hradecký typ vyšel!
4: No krásný!
2: Sedíte nebo stojíte?
4: No, no nesedím, skáču!
3: 650 tisíc. Evy, jsou celé vaše nebo se dělíte
4: Ježiš,
3: s někým?
4: Ne, s kamarádkou, se spolupracovnící. Tam máte dovolenou, tak...
2: Takže taky 8... to neříkejte.
4: 28 každá. Je, to já no to musím.
3: 28 každá.
4: Ježiš, to je krásný.
3: Yeah.
2: No, tak co s tím uděláte? Dovolená
4: nevíme,
2: ještě?
4: Nevíme, ale no, asi něco nějakej, určitě něco vymyslíme.
3: Holky, jeďte spolu, udělejte si dámskou no jízdu. Za 650 tisíc na to nezapomenete.
4: No to je super, Ježíš, já vám strašně moc děkuju.
2: Máte
3: tak,
2: za co?
3: Nemáte. Já jsem chtěla říct, že nemáte zač, ale máte za peníze.
2: No, 650 tisíc korun.
3: Tak. Evi, zůstaňte nám na telefonu. Ano, velikánská ano. Gratulace od nás. Velikánská.
4: Děkuju.
2: Mějte se
4: pěkně. Naslyšenou.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: hezké ráno, v 8 hodin, 8 a 40 minut vám přejeme, tedy ať se vám dobře vstává, i když, no, možná už jste na nohou a v práci.
1: No, padlo možná, nám poslední
0: no,
1: slovo.
0: To nám padlo,
1: my se s toho musíme probrat.
0: Poklepat.
1: Protože potom, co jste tady asi pětkrát typovali signál, tak konečně přišel správný tip a to bylo připojení. A 650 tisíc míří do Hradce Králové.
0: Tak, takže samozřejmě ještě jednou velká gratulace. My pro vás jdeme teďka už vyhlížet slovo úplně nové, respektive větu novou. Slovo zůstává stejný.
1: Je to tak.
0: To jsme ještě neměli, to by bylo, že by bylo stejný. Nebo měli?
1: Neměli.
0: Že teď nad tím přemýšlím, vlastně jestli se to někdy stalo. No.
1: Že bylo stejný slovo. Ale myslím si, že jednou jo, ale teď u koho to bylo asi tak.
0: To nevadí.
1: To nevadí.
0: Najdeme něco nového, těšte se na to.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
4: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
5: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: A Frekvence 1 s vámi a Miloš je tady.
1: Hezké ráno. Ahoj, krásné ráno.
0: Čověče, 56 000 jsme rozdali před chvilkou.
2: Já jsem to krása, zaregistroval, věc. Velká gratulace. To musí být velká radost při pondělku.
0: Kdyby to vyhrál Miloš, já mu úplně vidím na očích, že by se s náma taky podělil, protože paní Eva se dělí s kolegy.
2: No já jsem to už měl připravený. Jo. Pro Luci, pro tebe, pro
1: Lucku. No to by nám moc nezbylo, no. Tak jako pak jít na společnou party někam.
0: Ve čtyřech už by to bylo horší, no.
2: Já jsem neřekl kolik, ale...
0: Něco bych vám dal.
2: OK.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Nachystala je Lucie Černá. Hezké ráno.
4: Vláda chce umožnit registraci aut bez návštěvy úřadu. Babiš s Okamurou jsou pro zrušení 9. tříd. Hodinu si po nehodě postojíte na D11 na Prahu. Dlouhé kolony hlásí i D8. Převod aut bez návštěvy úřadu nebo registrační značky doručené do výdejního boxu. I takové změny má dnes projednat vláda na svém posledním zasedání před letní přestávkou.
5: Novela zákona o provozu vozidel má výrazně zjednodušit administrativu kolem aut. Počítá s tím, že převod vozidla bude možné vyřídit kompletně na dálku bez návštěvy úřadu. Registrační značky i osvědčení o registraci by nově mohly dorazit do výdejních boxů nebo výdejních míst. Návrh také zavádí přenositelnost registračních značek mezi vozidly nebo automatické vyřazení ukradených aut z provozu. Po dnešním jednání pak čekají kabinet 2-týdenní vládní prázdniny. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
4: A jak už jsme o tom mluvili na Frekvenci 1 před chvílí, padlo poslední slovo. 56 000 korun vyhrála paní Eva z Hradce Králové. Pracuje jako dámská krejčová, peníze použije na nějaký výlet a podělí se o ně s kamarádkou.
1: Pojďme to prověřit.
0: 56 000 ve hře, zkusme to.
6: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to připojení.
0: Jo, je to tam?
1: Ježiši Maria! Super! Tak, hradecký typ vyšel! No krásný! Yeah.
4: Premiér Andrej Babiš i předseda SPD Tomio Okamura jsou pro zrušení 9. tříd, tak jako to je v Německu, Polsku nebo Maďarsku. Tato změna přinese do státního rozpočtu podle ekonomů 50 miliard ročně bez prokazatelného snížení kvality vzdělání. Umožnilo by to také možnost dřívějšího vstupu do práce, popsal Okamura. Do Česka míří druhá letošní vlna veder, zatímco dnes bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří. Od zítřka se vyjasní a teploty začnou stoupat k tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně ještě před víkendem, kdy naměříme až 40 stupňů Celsia. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. V kempu Buňkov v obci Břehy na Pardubicku dnes ráno hořelo. Oheň zasáhl dva karavany, jednu obytnou budovu a zeleň v okolí. V objektech nikdo nebyl. Příčiny požáru zatím známy nejsou. Jeden člověk utrpěl popálení ruky. Uvedla to mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Jihokorejský soud dnes uložil ex-prezidentovi Junu Sokjolovi, který byl už dříve odsouzen na doživotí za krátkodobé vyhlášení stanného práva v prosinci 2024, další trest. Dostal 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 3 roky. Aktuální rozsudek se týká porušení volebního zákona nepravdivými výroky během prezidentské kampaně v roce 2022. Proti rozsudku je možné se odvolat. 21-letý nováček Jackson Coivon přečil světovou jedničku Scottieho Scheffera a vyhrál golfový turnaj okruhu PGA v Blaine v Minnesotě. Hvězdného amerického krajana za sebou nechal o 3 rány. Celkově měl Coivon skóre -25 a premiérového titulu na elitním okruhu se dočkal při své teprve 3. startu mezi profesionály.
3: Frekvence 1.
4: Počasí. Dneska nás čeká oblačno, přechodně polojasno a od severozápadu se místy přidají přehánky a bouřky. Bude taky dost foukat. Později odpoledne a k večeru se ale obloha protrhá až na skoro jasno. Odpoledne namíříme mezi 20 a 24 stupni. Na jižní Moravě může být až 28.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A hodně dlouho si stále postojíte na D11 a nově také na D8.
7: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 27. kilometru dálnice D11 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 1 hodiny. Poslední volný sjezd je exitem Kluk na kilometru 39. 30 minut naberete na D8 na Prahu mezi 43. a 36. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: A po zprávách v 9 už máte na frekvenci 1 Miloše Pokorného.
2: Tak, Lucie mi předala slovo, já jí velice děkuju. Přátelé, ještě jedno hezké ráno, teď už oficiálně máme 27. července. No, ten červenec nám jde bohužel do finále a bohužel hlavně pro děti a ti, co mají volno, prázdniny a tak dále, prostě půjde se do toho rychlejšího měsíce, ale ještě pořád máme ten červenec. Věroslav má dneska svátek, no a my se za chviličku podíváme na to, že teď jsem si přečet, že mléko je údajně už skoro levnější než normální voda v lahvi. No tak podíváme se na to a vlastně mě bude zajímat i váš názor. Pamatuju doby, kdy se říkalo, jaké mléko hrozně zdraví a všichni ho píte, a pak zase doby, kdy tak to mléko, víte co, ono už jako v určitém věku to mléko není dobrý. Jestli to taky trošku není tím, těma prognozama, nepíte to, protože už prostě na to nemáte a tak dále. No, podíváme se na to, v každém případě mě to opravdu překvapilo. Hezké ráno.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Tak se mnou ve studiu je tady stále ještě Míra, samozřejmě cyklista, muž v nejlepších letech a tak dále.
1: Správně.
0: Prosím mě, jak to pamatuješ? Vracíme se k informaci, že teda cena trvanlivého mléka, mléka obecně, jde rapidně dolů a dokonce některé takzvané balené vody jsou dražší než to mléko. A já jsem si tak jako na první dobu říkal, jak je to možný. Jako, jo? Tak jsou tady nějaký důvody, tady čtu, že Asie už nemá zájem a tak dále. Dále, ale vlastně já si říkám, jestli to tak trochu taky nemusí být tím, že opravdu jako to mléko se dostalo teďkon vlastně do takové té pozice, že to úplně není jako nejzdravější záležitost, což za mých mladých let by se bez mlíka vůbec
1: neexistovalo.
0: To prostě pijte mléko svačiny, že jo, do školy nám to vozili a kdo nepije mléko, no tak prostě ten nevyroste, já nebude mít svaly a nebude mít kosti a jen co všechno. Nebo bude mít slabý kosti. A pak se to pomaličku jako otáčelo. A teď vlastně speciálně u mě už lehce pokročilém věku, tak jako vlastně nepít mléko, jako, že prostě to není vůbec pro nás starší a pokročilé, už vůbec jako dobrá tekutina. Co si myslíš?
1: Jak já mléko piju pouze v kávě.
0: Ano.
1: A jako, abych, jako sklenici mléka, že bych si nalil a vypil, to jsem neměl jako desítky let a to nekecám.
0: Jako já musím říct, že já jednou za čas jako hodně studený mléko sklenici si dám, ale jako fakt jako jednou za čas, to mám asi jako s krupicou kaší, jo.
1: Jasně.
0: Že prostě jako na ní dostanu chuť, dám si ji, mám zase klid. A u toho mléka prostě jako, když je studený, teplý vůbec, tak si ho jako jednou za čas dám a OK. Ale pak jsem četl nějaký studie a tam jako, že prostě jako od určitého věku mléko vůbec, jako že to je prostě škodlivá záležitost. Tak si říkám, jestli to částečně taky nemůže být tím, že prostě to mléko teď už nemá takovou propagaci, jako to bývá.
1: Je to možný, no tak já nevím, jestli to ještě mají do školek, my jsme to měli, že jo? My jsme měli služby na to, kdo vyzvedne kárku u sámošky a doveze ty malý mlíčka, že jo?
0: No.
1: V Liberci bohužel celou zimu byli zmrzlí, že jo? Takže jsme měli dřeň mlíkovou z toho, ale bylo to tak?
0: Mimochodem, nedávno jsem viděl nějaký starý fotky z Británie a tam byly záběry, jak rozváží ráno mlíkař ke každému vchodu a nechává tam jako mléko.
1: Jak noviny v podstatě.
0: Jak noviny. No, sklenici mlíka a všichni to brali jako automatickou záležitost. No je to zajímavý, že prostě to mlíko už tak v uvozovkách tak jako asi netáhne.
1: Asi to vytlačili energeťáky.
0: Je to možný. Jako není to pro nic za nic, že toho je tolik a vlastně se to prodává, dá se říct, jako pod cenou standardní, co byla, ale no, zkuste nám napsat nebo zavolat, co si o tom myslíte. 736 300 444, to jsou SMSky, nebo číslo do studia 257 400 999, nebo můj Instagram, nebo apka Frekvence 1. Jaký na to máte názor? Jestli se stavíte k tomu, že mléko je pořád zdravý a pijte ho, je to skvělý, anebo naopak, tak jako pokud ano, tak velmi jako opatrně, anebo radši vůbec, protože prostě mlíka je dost. Hezké ráno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nesmí.

0: Miloši, mléko dlouhodobě nepij, ale jim mléčné výrobky, jogurty a tak dále, skyr, nemám rád taky, takže nejsem úplně proti mléčným výrobkům, ale cena mě zaráží. Tak, Petra, je to zvláštní, že zrovna mléko je tak levné v současné době, pijí ho velmi střídně, ale tu a tam si ho dám, takže pro mě cena je příznivá v této chvíli. Dobře, a ještě tady máme...
1: Mám tady hodně reakcí, které dorazily k nám do SMS brány. Třeba píše nám Roman, každý den večer vypiju půl litru kefíru. Každý večer. A je mi přes 60 bez kefíru ani ráno. Tak náš kolega Daneček přece snídá.
0: Každý ráno kefír.
1: Každý ráno musí, ráno. Ještě jedna zpráva, dobrý den. Miloš, je mi 60, mléko piju celý můj život. Plnotučné, ledové, jen tak na žížeň. Zatím si tělo nestěžuju, miluju opečené brambory a zapíjet ledovým mlékem. To je fakt, že brambory na loupačku s mlíkem.
0: Máslo.
1: To mě bavilo teda.
0: Jo, a mléko.
1: Bylo dobrý, no.
0: No, tak je vidět, že to není úplně plošný, že by lidi přestali pít mléko.
1: No, Češi určitě ne, to vypadá.
0: A dokonce mám kamarády, který jako, ať je jakákoliv snídeně, tak ještě vyžadují skleničku jako mléka ráno. Tak možná poplašná zpráva, že by se to nějak jako přestalo být.
1: Ještě Peťa z Prahy píše, že dokonce u nás na Frekvenci 1 slyšel odborníka ze zemědělství, asi v presklubu, který říkal, že v celé střední Evropě je nadbytek mléka, mléčných výrobků, protože Čína má ký uvalený clá nebo něco, takže kvůli tomu, že je to protikrok odebírat mléko nebo co.
0: Jasně, takže tohle je prostě víc, než se
1: urodilo se.
0: Potřebuje. Přátelé, pište, volejte, zajímá nás to, nic proti mléku samozřejmě, jo, ale ta cena je prostě varující. To je kontradiktorní, tu odbornice ta říká, že vlastně na ty základní potraviny, jako je mléko, máslo, se vlastně doplácí, že se prodělává. No, přitom máslo není úplně levný.
1: No, to není, no, není. To je pravda.
0: Tak jo. Frekvence 1.

0: Už je tady opět s námi Lucie Černá, protože jsou tady malé zprávy na frekvenci 1. A já se, Lucie, musím zeptat, jestli pije mléko a pokud ne, jestli ho pila, když byla vrcholovou sportovkyní a plavala, nutili vás pít mléko?
1: Nenutili, ale vy jako malá...
0: Pojď na mikrofon, máš moc hezký hlas.
1: Já se to i po těch 30 letech stále učím.
0: Ty jsi taková skromná.
1: No, jako malá jsem ho pila. Nemyslím si, že povinně. Vím, že jsme ho dostávali jakoby přidělovaný ve školách. Já to milovala.
0: No, jasně.
1: Já to fakt milovala.
0: Jediný,
1: a teď
0: pardon,
1: se to vrátilo. Mají to snad jednou, teď to má dcera znova ve školách.
0: A vy jste měli krabičky nebo ještě jaký ty smradlavý pitlíky? Protože my jsme ještě to dostávali v takových těch pitlíkách.
1: Ne, my jsme měli krabičky už.
0: Tak to vy jste byli dál. No.
1: Ale taky si pamatuju, že jsme doma.
0: Ty plastový, a ono to, no. pak to, ježiš, ono to vůbec nevonilo, to bylo jako, to bylo často prasklo a vím, že vždycky jsme to vomejvali, aby jsme to, pak se ukous roh, že nikdo z toho nelil, to bylo i dílky. Bylo se to z toho pytlíku, no bylo to divný, takže vy jste byli dál. No a když jsi sportoval...
1: Já jsem mladší.
0: A teda, když jsi plavala, tak jako neříkali ti trenéři, hele, dej si občas mlíko, to je dobrý.
1: Ne.
0: Ale jako na kosti.
1: Ale v té době jsme ho fakt pili hodně.
0: No, jasně.
1: Teď nepiju mlíko skoro vůbec.
0: No, to je ono, ale to je ono. No. Se tady o tom bavíme, no, pak se to má prodávat, když to nepiješ. No.
1: A pak to nemá být levnější než voda,
0: než voda, přesně tak. No, jsou věci.
1: Opravdu. Tak dneska si dáme mlíko.
0: Dáme.
1: Ale fakt?
0: No jo, já jsem pro.
2: Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na frekvenci 1.cz.
4: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
1: Hezké dopoledne, krátké zprávy. Policisté právě teď prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních center a dalších budovách po celé zemi. Postupně kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve na Jihlavsku a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Hrádek. Cílem průzkumu je ověřit možnost vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. V předběžném výběru jsou 4 lokality. Všude se okolní samosprávy obrátily na soudy, zatím bez úspěchu. Při střelbě na gastronomickém festivalu v americkém Seattlu zemřeli 3 lidé. Další 4 osoby, včetně 2letého dítěte, utrpěly zranění. Policie zadržela možného střelce a pátrá po dalším, ale motiv zatím nezná. Zástupce šéfa místní policie uvedl, že šlo zřejmě o přestřelku mezi 2 lidmi. A veřejnosti už žádné nebezpečí nehrozí. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o 1 místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, která na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA.
5: Frekvence 1.
1: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na silnicích.
6: 30 minut naberete na D8 na Prahu mezi 43. a 36. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Pokud pokračujete po okruhu dále za Ořech směrem na Ruzyni, tak s opatrností bez držení projedete okolo nehody na 24. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitel silnic a dálnic Martina.

0: Tak jsem úplně nadšený, jak se rozjela debata na téma mléko ano či ne. Ahoj Miloši, celý život pije mléko a kyšku, tu dokonce i půl litru denně. Když ne přes den, tak si dám večer na stůl a popijím. Je mi 75 až mám bratra, který vypije 1 litr každý den. Krásný den, Helena. Tak tady je to úplně jasný. Ahoj kluci a Lucko, jste mláďata, mléko v krabičce do školy. My jsme měli 1 litr mléka ve skle. S aluvíčkem, no jasně, no, to byly skleněné lahve, takhle se to teď Míra ukazuje.
1: Svrnkalo se to,
0: lítalo
1: to.
0: Úžasný, zeptej se Mikeše, jak dříve mléko bylo dobrý, nahoře ve vratné lahvi vždy smetana. Píše Péťa, skvělý, jasně, my jsme úplně zapomněli, na skleněné lahve, ale jak jsem říkal, když jsem objevil to retro video z Velké Británie, konkrétně asi z Londýna, tak tam ty mlíkaři vozili samozřejmě mléko, měli taky přepravky a to byly lahve a nechávali to za dveřmi, takže tak to je. Ahoj Miloši, zdraví Petra, můj manžel má 56 let, mléko má moc rád a pije ho denně. Zatím se nikde nedočetli, že by to pro starší muže nebylo vhodné, jak jsi zmínil. Jaký to má, prosím, důvod? Přeji všem krásný den. Já už to přesně nepamatuju, ale že něco, mám pocit, že to úplně nedělá dobře žaludku. A nevím, už, ale vím, že ta studie vlastně nevyzněla pozitivně v tom ohledu, že od určitého věku odborníci nedoporučují pít jako mléko, ale nebylo to o mléčných výrobcích typu jogurtu a tak dále. No a zkusíme to někde dohledat. V každém případě zatím děkuju za všechny názory. Pište, volejte, ještě máme čas. Je skvělý, že vás tohleto téma zajímá.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
4: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
5: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Máme. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Tak přátelé, moc děkuji za všechny vaše reakce na téma mléko ano či ne, teda ne takhle zásadně, ale jestli vlastně je to spíš pozitivní pít mléko nebo ne. Tady z toho, co mi přišlo, tak co se týče posluchačů Frekvence 1, tak v podstatě suverénně ano, dokonce tam vlastně jsou ty srovnávání jako komukoliv je a pije mléko a je vlastně ready a má to rád, a takže vlastně tak to má být, když vám to vyhovuje, proč ne. No a máme tady závěrečný poslední názor, tak se ho poslechneme a já se na vás budu těšit zítra ráno mezi 9. a 10. samozřejmě na Frekvenci 1. Hezký den.
1: Dobrý den. Taky mám moc ráda mlíko, taky piju a hlavně mám ráda mléčné výrobky a jezdím si na farmu pro čerstvě nadojené, sama si ho zpasterizuju, udělám si jogurty a zároveň si na farmě kupuju i syrovátku. Přeju hezký den, nashledanou.
2: Frekvence 1.

0: většina lidí
1: vaří. 10 hodin, frekvence 1, zprávy.
2: Tak když jinak nedáte, tak si dáme. 10. hezké dopoledne, Lucie Černá. Já s tím souhlasím.
3: Hezké dopoledne.
2: Je to tvé.
3: Policie kvůli výhrušce bombou kontroluje stovky úřadů a obchodních center. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené Francie. Postojíte si na D8, D11 i Pražském okruhu. Policie od rána řeší hromadnou anonymní výhrušku o nastražením výbušného systému ve stovkách budov napříč Českem. Jak řekl Frekvenci 1 mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek, místa postupně prověřují.
4: Provozovatele, kterých je přibližně 400, postupně kontaktujeme a kontroly probíhají za běžného provozu. Pokud jste zprávu obdrželi a ještě jste se neozvali, kontaktujte prosím tísňovou linku 158. Na základě dosavadního šetření hodnotíme relevanci výhrušky jako nízkou.
3: Podle policie jde o úřady, nákupní centra i další instituce. Ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do požáry zasaženého departementu Gironde ve Francii. Čechy, kteří se tam nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Rychle se šířící lesní požáry ve Francii ohrožují už i Bordeaux, 6. největší město země. Zatím byly uzavřeny hotely v bezprostřední blízkosti letiště, které zatím zůstává v provozu. Úřady se ale připravují i na možnost, že bude nutné evakuovat celé město, které má přes 1 000 000 obyvatel. V celém jihozápadním departementu Gironde, kterého je Bordeaux součástí, už oheň spálil 42 tisíc hektarů a 220 tisíc lidí bylo evakuováno. Při hašení požáru bylo také zraněno už víc než 80 hasičů. Nově zvolený předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva Jan Hušbauer svolal na dnešek mimořádné jednání. Děje se tak po policejním zásahu z minulého týdne ve Škodově paláci, kdy kriminalisté obvinili 6 lidí a 2 právnické osoby. A to například ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatku nebo praní špinavých peněz. Na měsíc už příští týden má dopadnout část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Astronomové chtějí srážku využít jako jedinečnou příležitost ke studiu měsíčního povrchu.
5: Jak píše Ines.cz, jde o horní stupeň rakety, která loni vynesla k měsíci 2 soukromé mise. Místo plánovaného zániku v zemské atmosféře ale zůstal na oběžné dráze a podle výpočtu narazí 5. srpna do měsíčního povrchu rychlostí přes 8,5 tisíce kilometrů v hodině. Místo dopadu budou sledovat jak sondy na oběžné dráze měsíce, tak vědci ze Země. Doufají, že srážka vytvoří nový kráter a pomůže lépe pochopit, jak se mění měsíční povrch po podobných nárazech i jaká rizika představuje vesmírný odpad pro budoucí lunární mise. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
3: Úvodní kolo první fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků tak čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži, kam se dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční kauze. Zápas začne v 6 hodin večer.
1: Frekvence 1.
3: Počasí. Dneska bude většinou oblačno, přechodně polojasno a od severozápadu se místy přidají přehánky a bouřky. Bude taky dost foukat. Později odpoledne k večeru se obloha protrhá až na skoro jasno. Odpoledne naměříme mezi 20 a 24 stupni. Na jižní Moravě bude tepleji až kolem 28.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A dlouho si postojíte na D8, D11 i Pražském okruhu.
6: 30 minut naberete na D8 na Prahu mezi 44. a 29. kilometrem, na vině je dopravní omezení. 15 minut ztratíte před nehodou na 16. kilometru dálnice D11 na Prahu. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunele. Pokud pokračujete po okruhu dále za Ořech směrem na Ruzyni, tak s opatrností bez držení projedete okolo nehody na 24. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: To je ze zpráv 10 hodin všechno. Teď už máte na Frekvenci 1. Je tady Robin Sobek.
7: Ne, ještě zprávy.
3: Už nic nemá.
7: No, aspoň o mě.
3: Jsi krásnej, odpočatej po víkendu, v dobré náladě i rozpoložení prostě a doufám, že budeš i vtipnej. A že se něco dozvíme.
7: Ano, zkusím to. Ale teď jsem mírně ve stresu.
2: Hezké dopoledne, 4,5 minuty po desáté. Vítejte na startu nového pracovního týdne. Máme pondělí 27. června. Já jsem tady teda byl i v sobotu odpoledne, přiznám se, a je pravda, že když jsem vysílal, tak jsem si říkal, jak to, že nám nepadlo ještě poslední slovo, když na webu frekvence1.cz byly 3 nápovědy. 3 nápovědy. Středeční, čtvrteční, páteční. Nepadlo to. A taky jsem si říkal, že když uvidíte tu pondělní, takže to ráno u Lubky a Míry určitě klapne. A taky, že jo, klaplo. Tak s touhletou informací jsem vešel do studia Frekvence 1. Vrátím se k tomu poslednímu slovu už za chviličku. Do té doby Prince Ital Joe, Marky Mark, Adele, Tom Jones, Mausty. A gratuluju paní Evě do Hradce Králové.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: nejlepší z muziky Prince Italčů a také Marky Mark otevřeli pondělní dopoledne minutu po čtvrt na 11. Ta hra hrajeme všem Happy People, vám všem, našim posluchačům. O nejvíce happy asi paní Eva z Hradce Králové. To, co se přátelé zdálo od 16. června, nemožné se stalo skutečností. Vidím, že po více jak měsíci nám tady padlo poslední slovo. Opravdu více jak měsíc jste v našem éteru hledali slovo připojení. Bez toho se na žádném tripu neobejde Pepa Vrtal alias Fotr na tripu. A tady máte důkaz.
1: Pojďme to prověřit.
2: 56 tisíc ve hře, zkusme to.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to připojení.
2: Je to tam?
1: Ježiši Maria! Super! Hradecký tip vyšel! No krásný!
0: Je to doma. 650 tisíc vyhrála dneska po ránu u Lubky s Mírou paní Eva z Hradce Králové. Ona pracuje jako dámská krejčová, ty peníze použije údajně na nějaký výlet. Mimochodem bude se dělit také s kamarádkou. Tak na tu výhru asi byly dvě. No, trefili to. Od středy jsme vám dávali na webu frekvence1.cz nápovědy, dávali jsme vám indicie a evidentně si myslím, že ta dnešní pondělní teda rozhodla, protože jsme na web napsali to, co je podle Fotra na tripu nejdůležitější, vám chybí ve chvíli, kdy se vám seká video na internetu. Tak, dali jste tam konečně připojení a klaplo to. My budeme v 11:30, to znamená cirka za hodinu, pokračovat s novou větou. Naším hostem byla nedávno česká divadelní filmová, také televizní herečka, dabérka Eva Podzimková. Tady je její věta, poslouchejte.
1: Narodila jsem se na Moravě a nesnáším slovo.
0: No, tak, máte na to hodinu, abyste na to přišli. A pak můžete opět po druhé za sebou dneska vybrat bank posledního slova. Ale je tam jenom 500, no nic moc, tak třeba tam nazbíráme zase více peněz. Držíme palce a před námi třeba Činasky, to nejlepší z muziky, a v půl se podíváme aktuálně také na to, jak to vypadá v pondělí dopoledne na cestách.
4: Náš výkup je teď totální.
5: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
6: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na frekvenci 1.cz.
7: Relaxujte v hotel Frimburg.cz. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
8: Hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: To je.
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatárt, opravdový elektrospecialista.

0: nejlepší z muziky. Pondělí dopoledne na Frekvenci 1 máme minutu po půl jedenácté. Budeme hrát i po aktuální dopravě No Mercy, Marek Ztracený, taky Holly Humberstone. To všechno už za malou chviličku, ale rozhodně bude i narozeninové okénko už za pár chvil, tak toho využijte, napište nám, kdo dnes v pondělí 27. července z vašich milovaných hlásek, přátel, nevím, rodičů, nebo třeba i kolegů v práci slaví narozeniny. Pokud víte, pište, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736 300 444, protože za chviličku bude Frekvence 1 přehat za vás k narozeninám. Mimochodem, svátek dneska Věroslavy, abych nezapomněl, tak všem Věroslavám přejeme všechno nejlepší, je to váš den, pěkně si to užijte. No a vy mimochodem můžete krom naší SMS brány využít taky aplikaci Frekvence 1. Pokud ještě nemáte v telefonu, tak si ji stáhněte, namluvte nám tam nějakou hezkou zprávu, nějaký hezký narozeninový vzkaz a my to odvysíláme už za malou chvilku. Mimochodem z těch známých osobností dneska slaví Janek Ledecký, tak mu budeme přát za pár chvil.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ale ještě předtím aktuální doprava.
2: 30 minut naberete na D8 na Prahu mezi 44. a 29. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Pokud pokračujete po okruhu dále za Ořech směrem na Ruzině, tak s opatrností bez držení projedete okolo nehody na 24. kilometru. 15 minut naberete na pražském okruhu také směrem na Modletice před Ořechem. Provoz brzdí na úrovni plzeňské D5 a 10-minutové zdržení čeká řidiče jedoucí po D1 u Brna směrem na Prahu mezi 203. a 196. kilometrem. A práce na silnici způsobily 20-minutovou kolonu na D1 na Brno u Velkého Meziříčí. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

pojďme na to. Je tady narozeninové okénko, frekvence 1, máme 10:45 dopoledne. Dneska to vypadá, že to bude rychlovka. Monika přeje svému muži jenom to nejlepší. Těším se, až to oslavíme. Máme tě rádi, Terka, děti Míša a taky Roman. Jinak, co se týká těch známých osobností, už jsem to tady trošku nastínil. Dneska slaví zpěvák, skladatel a taky textař Janek Ledecký. Janek má dneska 64 let, ročník 1962. Musím říct, že moje nejoblíbenější písnička Orianka je teda bohužel vánoční, ale proč si ji nedat takhle na konci července? Co je na to?

0: jsme se trošku předpřipravili takhle v půlce prázdnin na Vánoce. Ryba Rybě, Janek Ledecký. On se stal jednou z nejvýraznějších postav české hudební scény od 80. let 20. století. Narodil se právě dnes 27. července roku 1962 v Praze. Byl členem kapely Žentor, která působila na české rockové scéně v 80. letech. Myslím, že jeho dceru Ester představovat nemusíme a její starší bratr se jmenuje Jonáš, kdyby někdo nevěděl, český výtvarník, komiksový kreslíř, taky hudebník po tátovi. No Janek má dvě děti se svou ženou Zuzanou. Tak všechno nejlepší narozeninám. My jdeme dál na Frekvenci 1, budeme hrát to nejlepší z muziky pro vás ostatní, kteří právě dnes v pondělí 27. července slavíte narozeniny.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
3: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
4: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: To nejlepší z muziky Rick Astley. Tady u nás na Frekvenci 1 taky Sunrise Avenue budou. A nebo Cool The Gang. Taková pohodovka na pondělní dopoledne, před námi jsou zprávy, hned po nich třeba PH, taky Fun Factory, to všechno přibude do jednoho hudebního balíčku.
1: 11 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Ale jak bylo řečeno, zprávy a Ondřej Albrecht.
2: Hezké dopoledne. Policie kvůli hromadné výhrušce bombou prohledává také budovu Ministerstva životního prostředí. V Pardubicích se po dlouhé době oprav otevřel vonkův most a zdržíte se na dálnici D1. Policie kvůli hromadné výhrušce bombou prohledává také budovu Ministerstva životního prostředí. Zaměstnanci ráno opustili budovu a pracují z domova. Výhruška se podle policie týká asi 400 budov po celé republice. Mezi nimi jsou úřady, obchodní centra i další objekty. Policisté jejich provozovatele postupně kontaktují a provádí kontroly, většinou ale za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí policisté závažnost hrozby jako nízkou. V Pardubicích se po dlouhé době zásadních oprav otevřel vonkův most. Dílčí práce na něm ale ještě pokračují.
3: Do plného provozu se tak vrátila jedna z nejdůležitějších dopravních tepen Pardubic. Most Pavla Vonky, který denně využívají desítky tisíc řidičů, zatím slouží v režimu předčasného užívání. Práce za 235 milionů korun výrazně prodloužily jeho životnost. Rekonstrukce mostu patřila mezi technicky nejsložitější mostní stavby, které Pardubický kraj v posledních letech realizoval. Stavbaři museli v průběhu stavby dokonce upravit některé technologické postupy. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: V italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města na 5 milionů eur, což je v přepočtu asi 122 milionů korun. Celkem lidé zaplatili za 650 tisíc vstupů. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek tehdy, kdy se čeká největší vytížení. V průměru tak ve spoplatněné dny vstupné zaplatilo na 11 tisíc lidí. Relativně nízký počet je ale dán mnohými výjimkami. Poplatek například neplatí návštěvníci, kteří v Benátkách spí v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízení. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, která na Štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je také i nadále 9. Češkou v pořadí WTA. Na životní 45. místo vystoupala rakouská šampionka z Prahy Lili Tagrová.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zbudou teploty kolem 25 stupňů Celsia v maximech na jižní Moravě. Očekáváme, že místy ale může také zapršet postupně k večeru, aby se ale mohla oblačnost také začít protrhávat.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na D1 je hlášená kolona od Vyškova směrem na Brno na 210. až 196. kilometru. Necháte tam asi čtvrt hodiny. No a na 15 minut je to i v opačném směru na 144. kilometru ve směru na Brno. Na 15 minut je potom také zdržení na dálnici D8 na 41. kilometru ve směru do Prahy. No a zhruba 15-minutová kolona vás čeká také na silnici 7 ve směru na Louny na 21. kilometru. Tak šťastnou cestu a pevné nervy. Teď vám k tomu opět bude hrát Robin Sobek.
0: Tak doufám, že nebudu hrát na nervy. Máme 3 minuty po 11. krásné dopoledne. Sliboval jsem Fun Factory, Sunrise Avenue, taky PEHu, tak tady jsou připraveni. Stejně tak mohu slíbit, že se podíváme na nějaký parádní výlet s kolegou Tomášem Fílou, a nebo si dáme poslední slovo, tentokrát jenom o 5 kilo, jenom 500 v banku, protože nám to tady ráno u Lubky s Mírou padlo, jak už jsme řešili. Takže tentokrát připomínám, že naším hostem byla nedávno herečka, dabérka Eva Podzimková. Mimo jiné prozradila, které moravské slovo opravdu nesnáší. Pokud na to přijdete, vyhrajete penízky na startu nového pracovního týdne. Tak ho pojďme pořádně nastartovat tím nejlepším z muziky.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Factory, to nejlepší z muziky, to ve čtvrt na 12 dopoledne na Frekvenci 1. Je pravda, že každé léto řeší mnoha z nás, mnoha Čechů, stejnou otázku, komu svěřit svého domácího mazlíčka, svého miláčka, svého pejska, když třeba odjíždí někam na dovolenou. A je pravda, že teďkom aktuálně se objevila taková věc, že jedni manželé věřili, že za více jak 18 000 korun kupují klid a bezpečí pro své dvě fenky. Tvrdí ale, že po návratu z dovči našli ve svém bytě dvě cizí ženy. Tak to je rozuzlení teda. Opravdu podle manželů uzavřeli s jedním chlapíkem pouze takovou ústní dohodu, písemnou smlouvu podle svých slov nepožadovali, protože mu na základě doporučení známého důvěřovali. No a vypadá to tak, že když se vrátili vlastně z dovči, a to je nestálo úplně málo, teď nemyslím tu dovolenou, ale vlastně to hlídání, už jsem zmínil asi 18 000 korun, tak to vypadá, že ten chlapík si u nich doma udělal takovou menší párty. No, takže opravdu nedůvěřujte jen tak někomu. Nedej bože, nekupujte si cizí, ne úplně vyzkoušené a ověřené služby. Nevím, jestli máte nějakou podobnou zkušenost, že jste odjeli na dovču a někdo se vám měl postarat třeba o pejsky nebo jakékoliv jiné domácí mazlíčky a dopadlo to třeba takhle, no, že jste se vrátili do rozjetého mejdanu. Jestli ano, tak to mi teda napište, to mě zajímá na 736 304 444. My si taky dáme tady takový malý prázdninový mejdan na Frekvenci 1, budeme hrát o penízky. Sice není jich tam mnoho po ránu, když nám zmizelo 650 000 korun z banku posledního slova, ale co, dáme si novou větu, dáme si novou pětistovku, že jo, ještě pěkně navoněnou a třeba to klapne už 11:30 za chviličku tady u nás na Frekvenci 1. Do té doby Cool the Gang Share, taky Miley Smith. No a stejně tak se podíváme i na dopravu. Je to dost, co nás čeká? Pojďme na to.
1: Innoji přináší
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.

0: Kool Aid the Gang, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, máme 11:30. A mně tady přišla ještě zpráva, tak musím se na ní podívat. Tomáš a Jaruška mi napsali, no tak teda pěkně díky, za 2 hodiny odlétáme na Dovču a naše 2 fenky nám bude hlídat dlouholetá kamarádka, takže brouk v hlavě jako blázen. Teda pěkně díky, Tomáš a Jaruška, okamžitě to zrušte, Tomáši a Jaruško, nikam, kámojda už se těší na mejdlo. Dělám si samozřejmě legraci, tohle je úplně něco jiného, když se vám o pejsky stará dlouholetá kamarádka. Přece navíc tady ještě píšete, ale ne, známe Ilču dlouho, takže důvěru má a my v ní taky. No, takže takhle, ta rodinka, o které já jsem tady mluvil před chviličkou, tak ta si pozor, domluvila to hlídání u profi firmy na doporučení. To je ještě, to je vlastně ještě horší, jo, když pak doma najdete cizí lidi. Ale tohle já bych třeba určitě nikdy nedělal. Ani na doporučení, pokud ty lidi neznám a můžou se tvářit sebe víc profi, tak vůbec ani náhodou. Cizí lidi bych k sobě prostě nikdy nepouštěl a už vůbec ne k mému miláčkovi. To je, jako by vám cizí člověk hlídal dítě, pane bože, a ještě za tak hříšné peníze. 18 000, teď za to si můžete užít celou tu Dovču, pane bože, ještě rovnou někde v Evropě, u moře. Nic, my nabízíme malinko méně na Dovču, je to 500, ale lepší než drátem do oka, ne?
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Ještě jednou připomenu, že více jak měsíc jste v našem éteru hledali slovo připojení, protože bez připojení se na žádném tripu neobejde Pepa Vrtel alias Fotr na tripu. 650 000 korun už je fuč, ráno je vyhrála paní Eva z Hradce Králové u Lubky a Míry. Takže ještě jednou velká gratulace. Naším hostem byla nedávno herečka, také dabérka Eva Podzimková, prozradila, které moravské slovo opravdu nesnáší. Tak pojďme na to, pojďme najít spolu to slovo. V banku připomínám ještě jednou 500. A kdo se k nám dovolal, kdo je tam? Hezký den, hezké dopoledne.
3: Haló, dobrý den, Milane.
0: Odkud? Lípa?
3: Česká Lípa.
0: Česká Lípa, super. Milane, tak 500 v banku, připravena nové poslední slovo a novou větu. Haló?
3: Slyšíme se?
0: No, já tě slyším dobře, Milane. Ptám se, jestli jsi připraven na hru, na nové poslední slovo.
3: Jsem připraven.
0: Výborně, tak pouštím větu, která zní takto.
4: Narodila jsem se na Moravě a nesnáším slovo.
0: Co je to za slovo?
3: Ty, teď mi něco napadá.
0: Proč voláš, Milane? Tak jako já nevím.
3: Já jsem volal ještě na Pepu Vrtela.
0: Je, to už je pryč. Milan, ty neposloucháš od rána rádio. Neposloucháš.
3: Ale tak ještě jednu otázku a já zkusím něco víc.
0: Jo, nebo chceš dát šanci někomu jinému teda, ať jako si někdo zahraje?
3: Tak dejte šanci někomu jinému, děkuju.
0: Jo, 500 málo, že jo, já jsem si to myslel. Tak jo, nazdar. Pojďme dál, 257-400-999, kdo je tam? Hezké dopoledne, kdo se dovolal?
5: Tady Iveta.
0: Iveto, tak doufám, že i ty jsi připravena na novou větu a nové poslední slovo.
5: Jsem.
0: Nedělám to tady často, ale Milan byl tak velkorysý, že se vzdal 500, čekal, že tam je ještě Fotr na tripu, ale ne, už je tady Eva Podzimková. Ale ty to víš, ty posloucháš od rána, ne?
5: Poslouchám od rána.
0: Výborně, takže ti nic neuteklo, věta zní takto.
4: Narodila jsem se na Moravě a nesnáším slovo.
5: Rožnout.
0: Počkej, to neznám ani já. Já znám jenom vrznout.
5: Ne.
0: Ale tohle slovo bych moc nerozbíral. Jaké to bylo slovo?
5: Rožnout.
0: Jo, rožnout. No tak to tak. Zase jo, pozor. Tak to zase jo. Tak pojďme zkusit, co nám udělá slovo rožnout. To je slovo, které jsem mimochodem používal velmi často, když jsem přijel do Prahy v roce 99 a nikdo mi nerozuměl a neví, co má udělat. Nebo nevěděl, co má udělat v Praze. Jsem si říkal, že se tady všichni zbláznili.
4: Narodila jsem se na Moravě a nesnáším slovo.
0: Je to moc hezké slovo, teda musím říct, ale rožnout to není.
5: Nevadí, tak díky za šanci.
0: Jo, za málo, to poděkuji Milanovi. My to můžeme přeložit ještě těm, kdo třeba nerozumí tomu slovu, je to jako rozsvítit, že jo?
5: Přesně, je to
0: no,
5: tak.
0: No, tak aby věděli. Dobře, tak jo, tak já moc děkuju za hru, měj se krásně.
5: Tak díky, naschvál.
0: Ahoj. Zaokrouhlíme na 1000 korun. Tisícovka je teď aktuálně v banku, pokračovat se bude v 16:30 odpoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Pojďme se podívat 3 minuty po 11:30, ještě předtím, než vyrazíme někam na výlet, jak to vypadá na cestách.
6: 30 minut naberete na D8 na Prahu mezi 44. a 29. kilometrem, na vině dopravní omezení. 20-minutové zdržení čeká řidiči jedoucí po D1 u Brna směrem na Prahu mezi 211. a 196. kilometrem. Práce na silnici způsobily 20-minutovou kolonu na D1 na Brno u Velkého Meziříčí. A s opatrností projíždějte okolo nehody na 156. kilometru D3 na České Budějovice. Skončilo tady osobní auto mimo vozovku, okolo se projíždí pomalej, ale plynule. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Kamarádi, pro ty z vás, co neposlouchali po ránu, stejně tak jako Milan, připomínám, že 650 000 korun z toho starého posledního slova už je fuč, vyhrála Eva z Hradce Králové. A bez čeho se fotr na tripu neobejde, bylo to připojení, to je slovo, které jste hledali. Když

0: To nejlepší z muziky, hladíte nás taky v pondělí těsně před obědem 27. července. No a my v tomto čase pravidelně vyrážíme na výlet a nebude tomu jinak ani teď.
1: Na výlet s Frekvencí 1.
0: Na telefonu už bych měl mít kolegu Tomáše Fílu, tak jsem zvědav, odkud se dneska hlásí, takhle na startu nového pracovního týdne po víkendu, kam vyrazil, kam nás pozve, povídej, hezké poledne, Tome.
2: Hezké poledne, Robine. Zdravím i naše posluchače a přeji dobrou chuť k obědu. Tak dnes jsem se vydal do jedněch z nejznámějších lázní u nás, konkrétně do Jeseníku a do Pryznicových lázní. Vincenc Pryznic je jasným důkazem toho, že tvrzení všechno zlé je pro něco dobré, zkrátka dobře funguje. Už od 12 let se musel totiž starat o matku, sestru a slepého otce. Ve 14 letech si při svážení dřeva přiskřipnul ruku a o 2 roky později ho porazili splašení koně a přes hrudník mu přejel naložený povoz. Není sice jasné, co je pravda a co skutečnost, ale Vincenc si prý pokaždé vzpomněl na srnku, kterou kdysi vydával chodit k jednomu z místních pramenů. Ve vodě si omývala zraněnou nohu až do úplného vyhojení a taky zkrátka napodobil. A ono to vedlo k dobrému. Vyléčil se. No a to vlastně dalo vzniknout Pryznicovým léčebným lázním. V každém případě v blízkém okolí lázní, malebné přírodě Rychlebských hor a Jeseníku na svazích Studničního vrchu můžeme napočítat na 80 pojmenovaných pramenů. Já jsem si tady vyzkoušel Pryznicovy chodníky, které jsou volně přístupné a i když ta voda je teda pekelně ledová, tak ale musím říct, já se opravdu cítím dobře. Dnešní výlet do Jeseníku je tedy za námi. No a s dalším tipem na výlety se přihlásím už zítra. Mějte krásný zbytek dnešního dne a ahoj.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
5: Relaxujte v hotel Frimburg.cz. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Honza Kalousek, kde mu je konec? Chodí ulicí asi. To nejlepší z muziky bude i písnička.
1: Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád.
0: A nebo Celtu s Pokáčem vystřídají ATC. Zprávy si dáme už za chviličku, přejeme hezké poledne.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Připravil je Ondřej Albrecht, přejeme krásné poledne.
5: Hezké poledne také ode mě. Vláda dnes projedná návrh novely, která by umožnila vyzvedávání registračních značek ve výdejních boxech. Krajská dopravně bezpečnostní akce v Ústeckém kraji odhalila téměř několik stovek přestupků. A zdržíte se na dálnici D1 v obou směrech. Na posledním zasedání před vládními prázdninami dnes kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely. Ta umožní převody vozidel bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů nebo výdejen. Novela o podmínkách provozu také navrhuje i přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba u ukradených aut. Novelou zákona o účetnictví chce pak kabinet také snížit počet firem, které musí zpracovávat v nefinanční výkazy o ekologických a společenských dopadech svého podniku. Krajské dopravně bezpečnostní akce v Ústeckém kraji se zúčastnilo celkem 95 policistů. O víkendu zkontrolovali od 24. do 26. července celkem 742 vozidel. V rámci kontrol zjistili 237 přestupků. Více řekla Frekvenci 1 policejní mluvčí Pavla Kofrová.
6: Nejčastějším zjištěným přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, které policisté řešili v 99 případech. Z hlediska četnosti následoval nesprávný způsob jízdy ve 24 případech a nevyhovující technický stav vozidel v 23 případech. Dva řidiči usedli za volant vozidla pod vlivem návykových látek a ostatní zjištěná porušení se týkala především chybějících dokladů nebo jiných porušení zákona.
5: Během dopravně bezpečnostní akce policisté na místě také zadrželi řidičské průkazy čtyřem řidičům a odhalili tři pachatele trestné činnosti. Irán dnes potvrdil jednání s Ománem o Hormuzském průlivu, o kterých média psala v posledních dnech. Mluvčí iránské diplomacie uvedl, že do rozhovoru nejsou zapojené Spojené státy americké. Dodal, že Hormuzský průliv je pro plavbu uzavřený, zatímco Spojené státy tvrdí opak. Námořní doprava na trase globálního významu pro přepravu ropy a plynu zůstávala minulý týden silně utlumená. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa pátá. 20-leté české závodnici se dnes v Kaunasu nevydařil šerm, ve kterém obsadila 15. místo z 18 finalistek. V závěrečném běhu se střelbou si polepšila na konečnou pátou příčku. Od bronzu jí dělilo 6 sekund. Druhá Češka Alexandra Fernandez doběhla 18.
2: Frekvence 1.
4: Počasí.
5: Dnes čekáme spíše polojasno, místy se můžou ještě stále objevit také přehánky. Teploty se dnes budou držet kolem 22 až 25 stupňů Celsia. Místy můžou poskočit až na 27, k večeru by potom mělo začít ubývat oblačnosti.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Na D1 se zdržíte v koloně před Brnem od Vyškova, začíná na 216. kilometru, je to zhruba na 15 minut. Na 15 až 20 minut je potom kolona na 140. kilometru ve směru opačném, tedy z Prahy na Brno. Kolona se vleče až po 151. kilometr. Další menší zdržení je taky stále za Prahou. Na D1 ve směru na Brno na 20. až 26. kilometru, tam je to zhruba na čtvrt hodiny. No a na 15 minut je taky stále zdržení na D8 od 43. až po 50. kilometr ve směru od Prahy. Tak šťastnou cestu.
0: Pojďme na to, 3 minuty po 12. Přejeme krásné poledne. 30 let 30 hitů nás mimo jiné čeká v této hodině. Igor Tymko, lídr skupiny No Name, vybral 30 těch opravdu nejzásadnějších hitů a prozrazuje, jak vznikaly a kdo nebo co je inspirovalo k jejich napsání. Dneska to bude o písničce Čím to je z roku 2005. Více okolo 15:45 odpoledne. Já bych nezapomněl za chviličku k obědu opět malý předkrm v podobě dvou ukázek z českých nebo československých snímků. Ano, čeká vás opět filmový odborník, číslo znáte, ale i přesto připomenu 257-400-999 a do té doby Aerosmith, Kelly Clarkson a nebo prostě písnička.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na to, kdo se odnese titul filmového odborníka takhle ve čtvrt na jednu odpoledne v pondělí 27. července. To je otázka do pranice, tak volejte. 257-400-999, mám naprosto parádní ukázky z československých snímků, dokonce ta jedna je i pohádková, takže pojďme na to. Kdo se dovolal? Kdo má to obrovské štěstí? Hezký den.
3: Iveta z Teplic. Ahoj, Robine.
2: Ale to byl normálně, sluchátka mi zavibrovaly, já si tě musím stáhnout. Stáhnout
3: si. No, mě zase uši trpěly, jak si hrál tu poslední písničku teď. To je, když tahá kočku za vocal.
2: No tak třeba byl rozladěný ten zpěvák zrovna, byl po nějaký party.
3: No, asi natočil.
2: Ale pozor, jestli myslíš Aerosmith, no tak to je, ale no. To je jako legenda
3: no, ale
2: zase.
3: Ale tu písničku zrovna nemusím od nich, no. Říkám, to je jak když to kočku tahá za vocal.
2: Ale já myslím, že on zrovna po nějakém mejdanu natáčel tuhletu. No to nevadí, ty nejsi po mejdanu, ne?
3: Ne, ale měli jsme jako ze sestřenkou, jsme byli na zahradě a pak večer to nemusela na noční, tak jsme si dali Avanty.
2: Jo, aha, no tak to jsem zvědav, jak to bude rozladěné, ten filmový odborník dnes.
3: No ale to bylo už to v sobotu večer, víš, ne, v neděli a v sobotu. No.
2: No tak počkej, to už je vyspaná, to už je připravená na první pohádkovou ukázku, Ivetko. Pohádkovou. Tak poslouchej, zní takto.
4: Ať nepovídá, já se přece vyznám. Do světa se chodí za štěstím. A štěstí to jsou peníze.
5: Taková kopa zlaťáků. Nebo dvě.
6: To je všecko, co mám.
4: No, žádná sláva. To už jsem teda viděl pohromadě víc. Za to se ani nenavečeříme. No, já už si s nima nějak poradím.
2: No, ajajajajaj, penízky až na prvním místě, Ivetko. Co je to za ukázku?
3: No, nevím, hele. Typnu, neboj sa.
2: Neboj sa, si typla naprosto správně.
3: Jo, to je.
2: Cera, počkej, jako fakt si to typovala? Ty si to nevěděla.
3: No, jako typovala jsem to, protože tady ta zrovna není moje oblíbená, ta neboj sa. To už je lepší ten kovář, ten jak je.
2: Jirko, ty si k nám, ty se prostě dneska rozhodla, že k nám jako zavoláš a všechno sprudíš. Muziku,
3: ne, tak říkám
2: ukázku,
3: jako to.
2: Ne? Co? Co
3: to, tak ukážu, jako, jo, ukázku, to bude dobrý.
2: Se budu muset odpojit normálně.
3: Ne, to ne.
2: Dobře, takže neboj
3: se. Tak stane se, no, že se netrefíš taky třeba, že jo, do vkusu, no, tak jo. To se může stát.
2: No tak, hele, tak schválně si teď se trefím, jo.
7: Děs mi to!
8: Teď!
3: Jo!
2: No, 33?
3: No, to bylo pěkný. Vesničko má středisková.
2: No a máš to v kapse.
0: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
2: Filmový odborník z Teplic.
3: Děkuji, zase po druhé.
2: Vesničko má středisková, já ti musím říct, Ivetko, když tě mám ještě na tom telefonu, jak si to trefila, no. Tuhle tu ukázku. Tak já jsem se schválně s tatínkem před pár lety byl podívat u toho jezírka, kde se to vlastně odehrávalo, tahle ta scénka, jo. Přesně. A já ti normálně můžu říct, že tam stojí taková malá bouda u toho jezírka. Sedí tam porybný, já nevím, jestli tam sedí ještě dodnes. Na stole v té boudě má počítač a tam má přímo tu scénku, asi na YouTube, on se ji tam připravil. A těm lidem, kteří tam vlastně jako přišli ten den, bo já nevím, jestli tam ještě někdo krom nás byl, jo, a my jsme tam byli sami, tak nám přesně ukazoval, kde ten pán Čepek se jako potápěl, mezi kterýma stromama to přesně bylo a furt nám ji pouštěl dokola tu scénu.
3: Jo. A nevybíral za to nějaký peníze, když vám ukážete.
2: Ale tehdy to dělal zadarmo, tak já nevím, jestli je na to nějaký biznis dneska, jestli tam ještě sedí
3: a vybíral. No dneska vydělávají lidi na všem, vej, tak
2: na všem. Je možný, že na všem, hele, je to hrůza, fakt, normálně. Takže já ti tady zahraju a to nejlepší z muziky, ty mi pošleš na účet 500 korun. A
3: dobrý.
2: A komu to?
3: A ty mě za vítězství v odborníkovi 1000, jo?
2: Ježíš, to se vyplatí ten biznis. No,
3: takhle, pozdravujeme i paní Zdenku, dobře. Jo, Teplic, písnička bude i pro ní, ano. A pro všechny posluchače, jo, i pro tebe.
2: Tak jo, tak zase někdy zavolej.
3: Tak se děj hezky, no, tak a papa, ahoj.
2: A papa, ahoj.
0: Jak se do rádia volá,
9: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
9: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
9: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
9: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
7: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
8: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí.

0: Berlin, to nejlepší z muziky, máme 3 minuty, po půl jedné odpoledne, za chviličku slibovaných 30 let, 30 hitů, hlavní roli, kdo jiný než Igor Tymko, líder skupiny No Name, no a také písnička Čím to je z roku 2005, ale ještě předtím se aktuálně podíváme, jak to vypadá na cestách.
1: I letos v létě. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
3: Relaxujte v hotel Frimburg.cz. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na Opinio.cz.
4: 30 minut naberete na D8 na Prahu mezi 44. a 29. kilometrem, na vině dopravní omezení. 20-minutové zdržení čeká řidiče jedoucí po D1 u Brna směrem na Prahu mezi 211. a 196. kilometrem. Práce na silnici způsobily 20-minutovou kolonu na D1 na Brno u Velkého Meziříčí. A s opatrností projíždějte okolo nehody na 156. kilometru D3 na České Budějovice. Skončilo tady osobní auto mimo vozovku, okolo se projíždí pomalej, ale plynule. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 30 let, 30 hitů. No Name Slaví a Igor Timko
1: exkluzivně na Frekvenci 1
0: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
2: Ahoj, som Igor Timko a dnes vám prezradím niečo o pesničke Čím to je. Pesnička Čím to je vznikla v roku 2005 po koncerte v Písku. Šli sme s kolegami z No Name spokojní a plní dojmov na hotel, zaspávali sme a ja som pánu Bohu povedal: Pane Bože, pošli nejaký megahit. Poslal melódiu Čím to je, čím to je. Hovorím si, nie zle, ale skúsme ešte inak. Čím to je, čím to je, to už je moc. A do tretice prletelo Čím to je, čím to je. V momente mi bolo jasné, že sa niečo udialo. V noci som si nápad zapísal a ráno hovorím kolegom: Chlapci, mám strašnú pecku. A chlapci, že reku, zaspievaj. Tak som to dal, Čím to je, čím to je. A kolega mi ukázal ruku a hovorí: Aha, Zimomriavky. Takže vážení, ak si niečo želáte od toho zhora, stačí si jasne zadefinovať objednávku. 2005, Čím to je v premiére a dnes v repríze na Frekvencii 1.

0: kámen praletí.
1: Jsi fanoušek Marvelu? Star Wars hvězda?
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
4: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
1: Ne brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: my si taky na Frekvenci 1 v celou dáme další zprávy. Hezké odpoledne.
1: Nezmeškej
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Připravil je Ondřej Albrecht.
3: Hezké odpoledne. Nafta za týden bez státních regulací cen zdražila průměrně o 3 koruny na litru. Česká obchodní inspekce odhalila na Znojemsku padělky za více než 40 milionů korun. A s kolonami počítejte stále na dálnici D1, ale jinde. Průměrná cena nafty za poslední týden, kdy pro čerpací stanice už neplatila vládní cenová regulace, stoupla podle dat společnosti CCS o 3 koruny na 43,77 haléřů za litr. A zhruba po 3 měsících je opět vyšší než u benzínu. Jeho cena se pak od minulého pondělka do neděle zvýšila průměrně o 67 haléřů. Z údajů CCS, která ceny pravidelně sleduje, taky vyplývá, že diesel je teď nejdražší od půlky dubna, kdy ministerstvo financí asi druhým týdnem v reakci na blízkovýchodní konflikt stanovovalo pro české pumpy maximální prodejní ceny paliv. 4 měsíce trvající kontrolní akce inspektorů České obchodní inspekce a policistů odhalila v tržnici v Hatích na Znojemsku přes 7200 vpadělků v hodnotě originálního zboží přes 40 milionů korun. Jde o větší případ, protože za celý loňský rok zadrželi padělky za asi 82 milionů.
4: Z 5 kontrolách celkem 7270 kusů padělků v hodnotě originálních výrobků za téměř 41 milionů 300 tisíc korun. Důležitou roli v průběhu akce hrála policie České republiky, územní odbor Znojmo, která dlouhodobě monitorovala situaci na tržnici, poskytovala operativní poznatky, zajišťovala bezpečnost kontrolní skupina, podílela se na identifikaci osob spojených s nelegálním prodejem.
3: Inspektoři odhalují padělky na tržnicích často. Jde o lokality Hatě na Znojemsku, Strážný na Prachaticku, Rozvadov na Plzeňsku nebo Pražská Sapa. Pro boj proti rozsáhlým požárům ve Francii a Španělsku poskytla Evropská unie 13 letounů a 4 vrtulníky, jak informuje Evropská komise. Ve Francii nasadila 7 letounů a 4 vrtulníky z Česka, Chorvatska, Německa, Portugalska, Slovenska, ale také Švédska a Turecka. Ve Španělsku pak zapojila do boje plameny 6 letounů z Řecka, Itálie a Turecka a poslala také 134 hasičů, dalších členů záchranných týmů a k tomu 41 vozidel z Portugalska. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, která na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA. Na životní 45. místo vystoupala rakouská šampionka z Prahy Lili Tagrová.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: My se ještě podívat na počasí. A během dnešního dne čekáme přeháňky, které místy pouze ojediněle můžou doprovodit také bouřky. Teploty 22 až 25, místy 27 stupňů Celsia. Na večer by se potom ale měly začít přeháňky protrhávat a také mračna ustupovat.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Jdem na silnice, kolona je na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno, hned za Prahou na 20. až 25. kilometru, zhruba na 10 až 15 minut. Další kolona je ale potom na 140. až 150. kilometru na Brno, tam necháte přes půl hodiny. V opačném směru se pak zdržíte od Vyškova na Brno na 210. až 196. kilometru, asi 15 minut. A aktuálně hlášen hustý provoz taky na Pražském okruhu, je to i kvůli dopravní nehodě, která se tam stala. Zdržíte se mezi 4. až 20. kilometrem, více než půl hodiny ve směru na letiště. Tak šťastnou cestu s Robinem Sobkem.
0: Já začnu sportem, protože víkend přinesl start nového ročníku první fotbalové ligy v Česku a my všechno podrobně probereme se sportákem Alešem Svobodou. A to po telefonu už za pár minut ve 13:45 odpoledne, do té doby ale Nick Kamen, taky The Colin, anebo Sean Baker, dáme si jeho VIP, tak se vám dobře poslouchá.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, I Promise Myself a taky Nick Kamen. Máme 4:15 odpoledne a míříme za sportem. Uplynulý víkend přinesl start nového ročníku první fotbalové ligy v Česku. No a k nečekaným prohrám Sparty a Plzně jsme se věnovali už v ranním vysílání. Avšak liga toho při svém startu nabídla výrazně více a na zoubek se tomu podíváme právě teď se sportákem Alešem Svobodou. Hezké odpoledne, vítej Aleši.
1: Ahoj Robine, hezké pondělí všem.
0: Nejvýraznější výhru víkendu zaznamenala Slavia, která po výsledku 5:1 porazila Slovácko. Zažili tak sešívaní na rozdíl od Sparty a Plzně pohrový ligový start?
1: Dá se říct, že ano, byť možná slavistickým příznivcům lehce zatrnulo, když šlo Slovácko ve 12. minutě po brance Jurošky do vedení, ale za další 4 minuty už Slavia vedla a po celou první půli jasně dominovala, nakonec ji vyhrála 4:1. Nutno říct, že hrála opravdu dobře, byla efektivní zakončení. Naopak Slovácko působilo naivně a domácím to docela ulehčovalo. Druhý poločas už byl fotbalově výrazně dejetnější.
0: Skvělý start do ligy zaznamenali Teplice, které porazili Bohemku 3:1. Tři góly doma dali Skláři poprvé od loňského srpna. Panuje tak na severu Čech velká spokojenost?
1: Panuje nejenom kvůli výsledku, ale hodně bavila i předvedená hra. Teplice šly do tohoto ročníku ligy s tím, že budou chtít být odvážnější, snažit se o konstruktivní rozehrávku. Bylo to vidět, hodně práce v tomto směru v utkání odvedly nové posily, stoper Vientis a záložník Čermák. Výborný byl i další středopolař Fortelný. Současně si ale Skláři uvědomují, že to je jenom jeden zápas, a tak optimismus po prvním kole spíše brzdí, další výzvy čekají.
0: První kolo bude uzavřeno až dneska, kdy se v dohrávce představí jeden ze dvou ligových nováčků, brněnský Artis, a soupeře mu bude Mladá Boleslav. Tak jaké ambice oba ty celky v sezóně mají?
1: Boleslav chce navázat na dobré jaro minulé sezony a vyhnout se skupině o záchranu. Chce znovu bavit útočným fotbalem. Artis to bude mít těžké, je vnímán jako jasný outsider ligy. Ještě před pár týdny si v klubu mysleli, že budou hrát druhou ligu, ale po té, co nahradili vyloučenou Karvinou, tak se začali připravovat, začali zbrojit, kádr posilují za pochodu a minimálně start sezony pro ně určitě nebude lehký. Ambice je jednoznačná, snaha udržet ligu i pro další sezon.
0: Tak já už jenom doplním, že výkop utkání mezi Artisem a Mladou Boleslaví je v plánu na stadionu na Srbské v Brně, a to v 18 hodin. Tobě díky za sportovní novinky. No a ty další se dáme spolu zase ve středu odpoledne. Budeme se těšit a naslyšenou.
2: Hezký den.
3: Obrovská slevová akce v Planeu.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
5: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na frekvenci 1.cz.
6: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
7: Ušetřete s letním výprodejem až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Frekvenci 1, Hard a taky Alone. Máme půl druhé odpoledne, za chviličku si uděláme takovou malou rekapitulaci dnešního ranního posledního slova, protože pokud jste ráno neposlouchali, tak nevíte, že nám padl aktuální bank, že nám padlo 650 000 korun a ty peníze vyhrála paní Eva z Hradce Králové. Ano, Pepa Vrtal alias Fotr na tripu, lépe řečeno jeho věta, už je pryč z našeho éteru. Už tam máme úplně jinou větu, větu herečky Evy Podzimkové, ale více o tom za chviličku, do té doby John Sekára, Venga Boys, taky Taylor Swift a teď aktuálně doprava.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na Pražském okruhu komplikuje provoz dopravní nehoda karavanu, který blokuje právě jízdní pruh na 12,5 kilometru v tunelu Lochkov od letiště ve směru k dálnici D1. Počítejte se zdržením okolo 20 minut. A kolony vozidel komplikují provoz na dálnici D1 z Prahy na Brno. První zdržení okolo 20 minut očekávejte před dopravním omezením u mostu Šmejkalka. Po pojíždět budete mezi 21. a 27. kilometrem a dále se zdržíte přes půl hodiny z důvodu dopravního omezení u Velkého Meziříčí, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Po pojíždět budete mezi 141. a 149. kilometrem. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky John Sekára, Just Another Day ve 13:45 odpoledne na Frekvenci 1. Ten z vás, kdo neposlouchal dneska po ránu vysílání teda Ulupky a Míry, tak těm z vás určitě uteklo, že dneska ráno právě padlo poslední slovo a věta Pepy Vrtala alias Fotra na tripu. Takže tu informaci házím právě teď do éteru, abyste byli připraveni na půl pátou, protože samozřejmě v půl dvanácté se stalo, že si někdo myslel, že volá na poslední větu Pepy Vrtala alias Fotra na tripu, a není tomu tak, už ne, už voláte právě na větu herečky a daberky Evy Podzimkové. Čili 650 tisíc je fuč, tyto peníze vyhrála paní Eva z Hradce Králové a tady ještě jednou důkaz, poslouchejte.
1: Pojďme to prověřit.
2: 650 tisíc ve hře, zkusme to.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to připojení.
2: Jo! Je to tam?
1: Ježiši Maria! Super! Tak, hradecký tip vyšel! No krásný!
0: Yeah. Ano, tak my z Prahy gratulujeme do Hradce Králové paní Evě. Já myslím, že si užije nějakou pořádnou dovču, ještě se bude navíc dělit s kamarádkou, takže peníze opět padly na úrodnou půdu. No prostě více jak měsíc jste v našem éteru hledali slovo připojení. Tak jednoduché to bylo, připojení, bez toho se na žádném tripu neobojde, Pepa Vrtal. Čili peníze jsou fuč, ale nebojte, už teď tam máme v banku 1 000 korun a o tyto peníze pro změnu zase budete hrát u Vojty s Janou. A to dneska odpoledne v půl páté s větou herečky Evy Podzimkové. Tak mi držíme palce.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
5: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
6: Relaxujte v hotel Frimburg.cz. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

u sebe da si to sama. Žiješ na kolích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: nejlepší z muziky, tohle je Kim Wilde s dvojitým V. Hezké odpoledne přeju tady Vojtovi a Janě, nazdar.
1: Nazdar.
0: Nazdar.
1: Nazdar.
2: Nečte se to Wild?
0: Čte se to, to víš, že jo? Já jsem věděl, že se někdo z vás chytí.
2: Tak já dělám to
0: tak jsem věděl, kdo je, tak jsem tak jako čekal, kdo je ten větší šprťák, kdo jako na základce.
1: No, máš za to 10 XPček navíc tady za to.
2: Jo, ale já jsem teda nebyla úplně šprťák.
0: Ne? A já ti úplně vidím, jak jsi tam seděla. Paní učitelka, to řekl špatně. Tady Jana. Pak se jmenuješ Lučičko, Jana Knížková.
2: Ne, ne.
0: Knížka tako, pole knížky, tako, jako book angličky.
2: Ne, nebyla jsem žádná šprtka. A vy? Podle, já teda jako, jestli z někoho cítím šprta, tak to je spíš Vojta.
1: Já... Ježiši Kriste, já jsem si vždy, já byl vždycky tak línej napsat se i tahák, no jo. Jasně, já jsem si nedělal ani tahák.
0: A já bych to taky tak trošku typoval vlastně do Vojty, ale tak působí, no.
1: No, tak já za to nemůžu, že prostě to do té hlavy vlezlo, a to není paměť,
2: to je držá. Šlo to samo, prostě.
0: Já ne, za to tak, nemůžu, jako, že jsem tak sečtělý, jak chytrý.
2: Co já bych dala za to, kdybych si věci pamatovala, já si to prostě nepamatuju, kdybyste se mě zeptali, kde jsem byla včera na vejletě, jak to nevím.
0: Ale, kde jsi byla včera na vejletě, na hubá.
1: Ale já bych dal za to, kdybych si některé věci nepamatoval.
2: Pozor, já si totiž myslím, že to je zdravý proces, když ten mozek to vytlačí.
1: Jo.
2: Nebo tak, potlačí.
1: No. Nejdřív se to potlačuje, tak. Pak se to vytlačuje.
0: Já to teda jdu taky vytlačit. No.
2: Tak hlavně nezapomeň přijít zítra. Čau.
0: Tak jo, čau.
1: Čau.
3: Toto je.
4: Dobrá várt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Zatát, opravdový elektrospecialista.
6: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: S Ondrou Albrechtem. Ondro, hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Novela o podmínkách provozu, kterou schválila vláda, navrhuje přenositelnost registračních značek nebo vyzvedávání v boxech. Na Táborsku se zřejmě pohybuje v přírodě velká kočkovitá šelma. Lidé si mají dávat pozor a zdržíte se na dálnici D1. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše dal zelenou novele, která zjednoduší převody vozidel. Po jednání kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
8: Úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol a pokud je k danému úkonu potřeba nová registrační značka nebo osvědčení o registraci, nebude kvůli jejich převzetí nutné už vůbec dále chodit na úřad, zjednodušeně řečeno, lidé si je budou moci nechat doručit například do výdejního boxu nebo na podobné výdejní místo.
7: Novela o podmínkách provozu také navrhuje přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu u ukradených aut. Na Táborsku se zřejmě pohybuje v přírodě velká kočkovitá šelma. Lidé ji o víkendu spatřili u obce Roudná poblíž Soběslavy. Video od ženy, která pohyb černé šelmy v neděli večer zaznamenala na mobil, zveřejnila policie. Více frekvenci jedna řekla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
9: A z těch posledních dnů byla oznámení převážně z Táborska, a to v okolí Roudné a Dlouhé Lhoty. Zvíře je na pohybu a může se tak objevit i na jiných místech, a to nejen na Táborsku. Oznamovatelce se v neděli ve večerních hodinách podařilo natočit větší černé zvíře, a to právě v okolí Dlouhé Lhoty, a jedná se pravděpodobně o velkou kočkovitou šelmu. Žádáme veřejnost o obezřetnost při pohybu v přírodě, u polí, lesů.
7: V minulém týdnu se šelma podle informací od lidí pohybovala u Ševětína na Českobudějovicku. Policisté se domnívají, že jde o stejné zvíře. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města na 5 milionů eur, což je asi 122 milionů korun. Celkem tak lidé zaplatili za 650 tisíc vstupů. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení. Průměru tak ve spoplatněné dny vstupné zaplatilo na 11 tisíc lidí. Relativně nízký počet je ale dán mnohými výjimkami. Poplatek například neplatí návštěvníci, kteří v Benátkách spí v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních. V kompletním složení i s posilami ze zahraničí a hráči, kteří doposud trénovali individuálně, dnes zahájili další část přípravy na extraligu hokejisté Mladé Boleslavy. Pod vedením nového hlavního trenéra Petra Hakena se tým připravoval rozdělený na dvě skupiny. Už v minulém týdnu pak hráči absolvovali fyzické testy.
6: Frekvence 1.
10: Počasí.
7: Teploměr se dnes bude zastavovat mezi hodnotami 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Čeká nás proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, ojediněle můžou přijít také bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky a také oblačnost ubývat.
10: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Dálnici D1 je stále hustý provoz, a to hned za Prahou na úseku mezi 15. a 26. kilometrem se zdržíte zhruba 20 minut. Další komplikace jsou potom před samotným Brnem, tam je kolona zhruba na 5 až 10 minut. A ještě stále platí také informace o koloně u Velkého Meziříčí. Na 140. až 150. kilometru ve směru z Prahy na Brno necháte zhruba půl hodiny. Stále je také kolona ve směru od Vyškova na Brno, začíná už na 216. kilometru a táhne se až po 196. kilometr. A kvůli zúžení a práci na silnici se stále připravte na zdržení taky na dálnici D8 ve směru na Prahu. Na 41. až 28. kilometru necháte zhruba 20 minut. Tak šťastnou cestu, teď už se o vás postarají Jana Vojta.
2: A my vás zdravíme krátce po 14. hodině. Dneska je pondělí, poslední červencový.
1: Ano, to se máme.
2: To se máme. Já jsem si jenom tak vybavila, když si říkal, nebo když si informoval o té zprávě, že se prostě, kde se pohybuješ někde v přírodě a najednou se tam objeví velká černá šelma.
1: Kočkovitá. Jako to, no, to je vůbec... puma, že jo, logicky.
7: Já si myslím, napadá, že jo, no. No, to ale nechci, nemůžu.
2: A nebo to bude nějaká přifouklá, prostě větší černá přežraná kočka, ne?
1: No, a nebo někdo v kostýmu a dělá si srandu, že jo.
2: Zapomněl jsem dát kostým.
1: Já v kostýmu pumy a dělá brum brum, ne, a myslím si, že to není nápad.
2: Jako představa, jsme byli zrovna včera v lesích a teď si představ, že jdeš, že hledáš houby a najednou na tebe prostě vyskočí takovýhle zvíře.
7: A tak vzhledem tomu, jak jsem tě viděl, jak jsi tady byla na toho pejska.
2: Bylo, tak mě umlátila
7: tak to,
2: houbama.
7: Tak ne, to bylo,
1: je čičí do puce.
6: Jana Knížková a Vojta Efler.
10: Ahoj, my jsme opět Radeček a přejeme krásné léto všem sourozencům a parťákům, co stejně jako my rádi posloucháte Rádio Frekvence 1.
11: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: na frekvenci 1, 14 hodin 11 minut, hezké pondělní odpoledne. Včera jsme vedli doma docela zajímavou debatu na téma takovýto naše vnitřní pochybování.
1: Sám o sobě.
0: No, třeba nebo o svých rozhodnutích, nebo o svých třeba výtvorech, nebo tak.
1: Takže sám o sobě.
0: No, prostě, že občas se vám v té hlavě jakoby ozve takovej ten červíček, který říká, a dej to, co si udělal, zas tak dobrý není.
1: Ale nejsi zas tak dobrý moderátor.
0: No, ostatní jsou lepší.
1: No, rozhodně.
0: Jo? No, jistě, a tak dále, a tak dále.
1: Proč tu práci dělá, že tě to k ničemu žádný výsledek? Nic není vidět.
0: Ne, to jdeme za pět vteřin, o tom nikdo neví. Ne, ale došli jsme k tomu, respektive moje žena mi řekla, že četla o takové zajímavé metodě a mě to hrozně jako zaujalo, že ten pochybovačný hlas, co v sobě všichni máme, je dobré pojmenovat lidským jménem. Že třeba, když se ti v té hlavě ozve, jako, no, tak tohle úplně jako zase tak dobrý není, to zase nebuď o sobě tak přesvědčený.
1: Karel mluví, prosím. No, a nemyslím našeho ředitele. To pocítíš jinak, že?
0: Ne, tak to je zase jiný hlas, to je takový ten, ty jsi už zadarmo drahej. Ale, já mu říkám Milan od včerejška. Aha. Já se hádám s Milanem.
1: Jo. No. Takže Milan ti podsouvá myšlenku, že vlastně tvoje práce není úplně dobrá, ty nejsi vlastně úplně dobrý člověk a ty se mu snažíš vysvětlit, že to tak není.
0: Ne, ono to právě funguje na tom psychologickém momentu, že když ten mozek jakoby si uvědomí, že nejde o součást jeho samotného, ale že to je něco externího, protože to má jméno, tak to prej sám začne potlačovat.
1: Aha, takže vlastně trošku očuráš ten mozek.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Takže Milana vypneš prostě.
0: No, postupně ho upozadím.
1: Jako vůbec není divný,
0: že...
1: Vůbec není divný, že sedíš prostě v té tramvaji a řveš tam ty, Milane, sklapni! Sklapni, Milane!
2: V rytmu frekvence 1.

0: Na frekvenci na Soul Sister, zatímco vy jste včera vedli takovýhle filozofický věci, teda jak pojmenovat to zlo, co tím mluví z hlavy.
1: Ne, my jsme se včera normálně jako bavili o jiných věcech, ale pak jsme si večer nalili víno a přišlo to samo.
0: No jasně, s vínem přichází různý ptákoviny. A já nemluvím o těch ptácích vůbec omylem. Já mám za sebou takový hezký příběh, nebo hezký příběh. Já jsem zachránila ptáčka.
1: Jejde na Hanku, ten se má.
0: Šli jsme na procházku se psem. A najednou pes prostě zůstal úplně štronzo. No. Před ním na zemi, musím si to normálně vygooglit, abych to řekla správně, protože já se přiznám, že jsem vůbec jako typ tohohle ptáčka neznala. Musela jsem nové Google Lens použít. No. Dlask tlustozobý. Podívej se, krásný ptáček. No a tenhle ten ptáček prostě seděl v trávě, byl úplně otřesený, vůbec nelítal. Skoro to vypadalo, že je nějaký pochroumaný. No, tak jsem nelenila, zavolala jsem
1: ten
0: na, zavolala jsem na ochránce zvířat a přírody a vlastně to všechno fungovalo strašně skvěle. Paní mi říká, tady máte kontakt na nejbližší záchrannou stanici u Klášterce nad Ohří, spojte se s nima. Spojila jsem se s nima, tam mladý kluk, natočte mi video toho ptáčka, já vám řeknu, jestli je to jako k tomu, aby se to řešilo nebo ne. Natočila jsem krátký, asi 30 vteřinový video, on si to prohlídnul, říká, hele, tohle je dospělý jedinec, evidentně je napadnutý nějakým zvířetem, nebo prostě někam někde narazil a vemte si ho domů, nechte ho třeba 2 hodiny v krabici, když se nevzpamatuje, tak mě zavolejte, já si pro něj přijedu.
1: Jasně.
0: Vem do ruky ptáčka, že? No. Prostě pokloval mě teda hrozně. No vzala jsem ho do mikiny, nesli jsme ho skoro 20 minut s tím psem. Úžasný bylo, že ten pes vlastně celou dobu on je taková, ona je prostě veselá, že ho furt lítá. A ty jsme nesli toho ptáčka, ona šla poslušně vedle mě, jak kdyby jsme nesli jako...
1: Jako kdyby ho kontrolovala
0: jako kdyby
1: taky.
0: Ho hlídala. No. Přinesli jsme ptáčka domů a on začal mít takovou padoucnici, prostě úplně jako začal padat na záda a tak tam volám. Říkám, hele, něco je špatně, já mám trochu pocit, že prostě ten ptáček tady umírá. Okamžitě, jestli můžete, sedněte do auta, jeďte za námi. No. Tak jsem sedla do auta, že jeli jsme z Klášterce do Chomutova, přijeli jsme na tu záchrannou stanici. No a on už se teda trošku jako vzpamatoval. Hmm. Paní se trochu podívala, že jsem ho měla v krabici a nebyl přikrytej, že se mohl každou chvilku v tom autě třeba rozlítnout. No, říká, no to ani nevypadalo. Nic, prostě si převzali ptáčka, říká, hele, já ho musím prohlídnout. Evidentně tam nic je špatně, prostě necháme si ho tady, až bude dobrý, přivezeme ho zpátky do Klášterce. Dejte mi tady jako místo na mapě, kde jste přesně ho našla. Hmm. My ho přesně do toho místa vrátíme.
1: Úplně
0: skvěle to funguje. Musím to teda pochválit, já jsem z toho měla úplně skvělý pocit.
1: A to si můžeš napsat podle mě do životopisu. Víš, jako...
0: Až budu žádat po práci, jo. Zachraň mě ptáky.
1: Zachránila ptáka z čeledi pěnkavovitých.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na frekvenci 1.cz.
4: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.

0: Itálie, tam v tom tiež na frekvencii 1 minuta po půl třetí.
1: Přátelé, za chviličku pravda nebo blábol, takže příběh, který je buď pravdivý nebo nepravdivý.
0: No a dneska je to od tebe, že jo?
1: Dneska je to příběh ode mě.
0: No, ale nejdřív Ondra, správně.
1: Ty to skoro říkáš takovým, jako, s takovým nádechem, jako, že dneska je to od tebe, takže to bude blábol. Nebo?
0: Necháme se překvapit.
1: Tak teď Ondra, ten rozhodně žádný bláboli nenese.
2: Ano, to jsou pravdivé příběhy. Dobré odpoledne. Vláda dnes schválila vymezení takzvaných akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než předpokládal původní plán připravený minulou vládou. Ministerstvo zemědělství v reakci na dlouhodobé sucho obnoví dotace na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury, a to kvůli zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Saúdská Arábie oznámila, že zničila několik dronů letících z Iráku. Podle Riádu je na ropná zařízení vyslali pro iránské milice, jak píší agentury.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona za Prahou se zmenšila, aktuálně se mezi 17. a 25. kilometrem zdržíte už jen na 10 minut. Kolona u Velkého Meziříčí stále ale trvá. Na 140. až 150. kilometru se ve směru z Prahy na Brno zdržíte přes půl hodiny. No a naopak kolona od Vyškova na Brno se taky zmenšila, aktuálně jen mezi 210. a 205. kilometrem, asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Příběh, který je před námi, je vlastně nechci říct v režii, ale je o labuťákovi.
0: O labuťákovi. Labuťa jsou krásný zvířata. A hlavně jsou
1: nebezpečný.
0: No, ale jsou věrný zase.
1: No, tyjo, pozor. No,
0: viděla jsi labuťáka, který zanáší?
1: Jako v ohři plavou tři labutě. To nevychází.
0: Ježišmarja, tak ale jako romantika ve dvou až ve třech, to je poměrně běžná věc v přírodě, že jo?
1: Švédská trojka na ohři.

0: Je čas na pravdu anebo na blábol, to znamená příběh, který se buď stal, anebo ne, tak pojď do nás, Jeni, pojď.
1: Je to skoro jak scénka z filmu, jo, no. Ale tak se to stalo. Představte si labutí rodinku, která se ocitla na železniční trati v momentě, kdy se blíží vlak.
0: Lokálka nebo rychlík?
1: Byla to lokálka.
0: Jo, to je pomalej vlak.
1: Byl to takový pomalejší vlak. Každopádně, strojvedoucí toho vlaku zahlédl ptáky příliš pozdě. Trať totiž vedla v zatáčce a souprvou už nebylo možné zastavit. V tu chvíli se labutí samec postavil přímo proti tomu vlaku.
0: A zobákem ho zastavil.
1: Jeho družka se 7 mláďaty díky tomu přežila. On teda nakonec teda tu srážku nepřežil bez úplných následků, respektive takhle, on jí přežil, ale museli ho dávat hodně dohromady. Labuťák utrpěl vážná zranění, měl zraněné křídlo, které bylo natolik poškozené, že ho museli veterináři i amputovat dokonce. Záchranáři ale zachránili celou tu rodinu a později vlastně naplánovali vpustit do té volné přírody celou tu rodinku, včetně toho samce. No. Jo. Takže se stalo to, co jsem teď odvykládala, a je to pravdivý.
0: Takhle, labutě, když spí, tak si dávají tu hlavu pod křídlo, že jo? A oni mu jedno křídlo vzali.
1: No tak ještě má druhý, že jo?
0: Já vím, ale on byl zvyklý na druhou stranu.
1: On to byl levák.
0: 3 dny nevyspal, než si zvyknu. No, já bych tomu rád věřil, že labuťák takhle ochránil svou labutí rodinku. Takže já řeknu, že je to pravda.
1: Přátelé, je to pravda.
0: Jo.
1: A není to příběh nikde ze světa.
0: Kde se to stalo?
1: Stalo se to na Domažlicku a není to tak dlouho, je to rok 2023. Dokonce o tom psali Novinky.
0: Ty vado.
1: Takže se to skutečně stalo. Je to věc, která se odehrála a mě hrozně jako těší, že ten labutí samec, ač teda měl fakt jako těžce roztříštěný to křídlo, že to přežil, že ho dali dokupy. To je tak hezký. Prostě tady jsme se vlastně vrátili zase k těm záchranářům, že? Těm ochráncům přírody. No. To je prostě tak hezký. No. Jsem to opět taková dojata.
0: Mně se líbilo, jak hezky ochránil svoji rodinu. A pak šup na ohři mezi další dvě.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Máme pro vás, přátelé, našeho kolegu Tomáše Fílu. Tomáš Fíla má pro nás zase něco dalšího užitečného.
1: Ano, tip na výlet. Co jiného by pro nás Tomáš mohl mít, protože Tomáš to je turista, ten už by si zasloužil nějaký metal za to jeho turističení.
0: To by teda zasloužil. Tak Tome, kam nás vezmeš právě dnes?
2: Ahoj. Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Tak dnes jsem se vydal do Jeseníku a konkrétně do Pryznicových léčebných lázní. Jak ale tyto lázně vznikly? No, díky Vincenzu Pryznicovi, který je jasným důkazem tvrzení, že všechno zlé bývá pro něco dobré. Už od 12 let se musel starat o matku, sestru a slepého otce. Ve 14 letech si při svážení dřeva přiskřípnul ruku a o 2 roky později ho porazili splašení koně a přes hrudník mu přejel naložený povoz. Není dodnes jasné, co je pravda a co skutečnost, ale Vincent si prý pokaždé vzpomněl na srnku, kterou kdysi vydával chodit k jednomu z místních pramenů. Ve vodě si omývala zraněnou nohu až do úplného vyhojení a tak ji napodobil. No a světe div se, je tady jeden z nejznámějších lázeňských komplexů v České republice. V blízkém okolí lázní v malebné přírodě Rychlebských hor a Jeseníku na svazích Studničního vrchu můžeme napočítat na 80 pojmenovaných pramenů. Některé z nich jsem také navštívil a na vlastní nohy jsem si tady vyzkoušel Pryznicovy chodníky. Voda byla teda pekelně ledová, ale musím říct, něco do sebe to rozhodně má. Zajímavostí určitě je, že Pryznicův přírodní styl léčby ale nezahrnoval jen čerstvý vzduch a studené zábaly či obyčejné šlapání v ledové vodě, ale taky střídmou životosprávu, dostatek spánku i pracovní terapii. Lázenčtí hosté, kdy si odklízeli sníh nebo listí, řezali a štípali dřevo. A režim tady byl opravdu přísný. Kdo jej porušil, ten musel lázně opustit. No, to by asi dneska v lázních bylo hodně prázdno. V každém případě já se s vámi pro dnešek loučím a s dalším tipem na výlety už se budu těšit zítra. Tak ahoj.
3: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1. I'll tell you what I think.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
5: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
6: Relaxujte v hotel Frimburg.cz. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

tip pro vás. V pondělí ve 20 hodin a 10 minut pokračuje na televizi Seznam moderní májovská trilogie druhým dílem Vinnetu, tajemství Stříbrného jezera. Tentokrát je ve hře bájný poklad Apačů. Kvůli němu napadnou Vinnetu v kmen a zajmou jeho krásnou sestru Nšoči. Čekají vás velkolepé krajiny, napínavé souboje i příběh o odvaze a přátelství. V úterý můžete sledovat na televizi Seznam od 20 hodin a 10 minut český seriál Případ pro zvláštní skupinu. Úvod tohoto dílu je vlastně rekonstrukcí případu krádeže tří obrazů z Národní galerie. Na rozdíl od skutečnosti, kde se sice obrazy podařilo zachránit, avšak pachatelé zůstali neobjasněni, našim kriminalistům se podaří viníky zadržet. V hlavních rolích Josef Sommer, Miroslav Šmicer a Tereza Brodská. Od středy pak na televizi Seznam každý všední den po 15. hodině pokračuje legendární francouzský seriál Maigret. Šéf kabinetu ministerstva spravedlnosti pověřuje Maigreta, aby odjel do Belgie, kde se jeho švagr dostal do nepříjemné situace. Nedaleko jeho domu zemřel mladý muž a po vesnici se šušká, že ho zabil právě on. I tentokrát Maigret dokáže, že při vyšetřování není nejdůležitější akce, ale trpělivost, pozorovací talent a dokonalé porozumění lidské povaze. Čtvrteční večer uzavře česká filmová klasika Půl domu bez ženicha. V hlavních rolích zazáří Vladimír Menčík, Josef Vidra a Marie Medřická. Komedie o tom, že sny rodičů a dětí bývají hodně odlišné, vás zavede do rodiny, kde se otec rozhodl svým třem dcerám postavit jako svatební dar luxusní vilu. Kromě budoucnosti vybírá svým dcerám i ženichy a zásadní problém je na světě. Jak generační souboj dopadne, se dozvíte na televizi Seznam od 20 hodin a 10 minut. Vinnetu, vyšetřování případů pro zvláštní skupinu, komisař Maigret i Vladimír Menčík se svojí vilou pro tři nevděčné dcery. To je váš týden na televizi Seznam.

0: Walker. Hurry up, I'm waiting.
1: Hodina se blíží, pojďme vám prozradit, cože zahrajeme po 15. hodině.
2: Máme pro vás třeba Scatmana Johna.
1: Máme pro vás Robbieho Williamse.
2: Máme pro vás i Chesneyho Hobse.
1: A máme pro vás OAčko, což je...
2: Ondra Albrecht.
3: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
4: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ondra Albrecht připraven. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Vláda odmítla návrh lidovců na rozšíření zákazu prodeje v obchodech během svátků. Tenistku Kateřinu Siňákovou trápí koleno, vynechá některé turnaje a kolony jsou ještě stále na dálnici D1. Vláda dnes odmítla návrh KDU-ČSL rozšířit zákaz prodeje v maloobchodu i na další svátky. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je současný režim v pořádku a lidé jsou na něj zvyklí. A s tím souhlasí i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
6: Lidovecký návrh je úplně zbytečný nesmysl, protože stát nemá lidem určovat, kdy můžou a kdy nesmí jít nakupovat. Navíc ten návrh, který by jenom dál zavíral obchody, bude poškozovat všechny, kteří zbytečně přijdou o tržby a především poškodí zaměstnance, kteří by raději pracovali ve svátek za 100% příplatek a tuhle tu možnost více si vydělat jim lidovci chtějí úplně zbytečně sebrat.
5: Ve sněmovně pak už je i opačný návrh poslanců ODS. Ten zákon o prodejní době v maloobchodě zcela ruší. Pražská akademie výtvarných umění zřídila ve své hlavní budově na Pražské Letné pietní místo za Milana Knížáka. Ten zemřel v neděli 26. července ve věku 86 let a byl v letech 1990 až 97 rektorem školy. Moravská galerie v Brně pak chystá na podzim roku 27 velkou Knížákovou retrospektivní výstavu. Uskutečnit se má podle Facebooku galerie v brněnském umělecko-průmyslovém muzeu. A Knížákovou retrospektivu chystá i Národní galerie v Praze. Zvolený kolumbijský prezident Dela Espriella plánuje zrušit 14 velvyslanectví své země, včetně ambasády v Česku. Pravicová hlava jihoamerické země také hodlá přerušit diplomatické styky s Kubou a Nikaraguou, anebo obnovit vztahy s Izraelem a ukončit plány na otevření velvyslanectví na palestinském území, jak dnes píšou média. Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siňáková dopřeje další pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové korty by se měla vrátit až za týden v Torontu a po boku jiné spoluhráčky.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Dnes může ještě na některých místech v Česku pršet, postupně by ale k večeru mělo srážek ubývat a oblačnost by se měla protrhávat. Během zítřka potom čekáme, že bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty už budou zítra kolem 25 až 30 stupňů Celsia na většině území Česka a pršet by už zítra nemělo.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Sice se kolona zmenšila, ale stále je na dálnici D1 u Velkého Meziříčí na 140. až 149. kilometru. Je to zhruba na 20 až 25 minut ve směru z Prahy na Brno. U Brna je potom menší kolona před Vyškovem, před Brnem od Vyškova na 213. až 196. kilometru zhruba na 10 minut. No a tradičně hustý provoz je stále hlášen taky z Pražského okruhu ve směru z D5 k D1. Tam necháte asi o 15 minut navíc. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Jana s Vojtou.
2: Krátce po 15. hezké pondělní odpoledne přejeme.
1: Přátelé, dneska je mezinárodní den, který mě pobavil. Vezmi své pokojové rostliny na procházku.
2: No, ale pozor, nejenom rostliny, ale i kalhoty. Vemte si dnes na procházku kalhoty den, je dneska.
5: Taky proč se to dělá v létě?
2: Já nevím.
5: To myslíš Švédové,
1: ne? Zrovna dneska to vyšlo.
2: Finové.
1: Dneska je to zrovna na kalhoty. Jako. No. Ne, ale pokojové rostliny, já si myslím, že tohle je vůbec téma. Jo. Já totiž mám jenom jednu jedinou pokojovou rostlinu a je to tchýnin jazyk a to proto, že to je vlastně jako jediná rostlina, která vydrží moji péči.
2: Jo, takhle.
5: Jaká je tvá péče?
1: No,
2: tchýně vydrží tvojí péči.
1: Jako docela, asi docela chabá. si myslím. No, nechápu, proč se jim u mě nelíbí.
2: Ne, ale to já jsem vždycky jako, když mi bylo řečeno, že jakoukoliv kytku, kterou dostanu, nebo si pořídím třeba do svýho příbytku, když jsem ještě bydlel sám, že jí spolehlivě zahubím, tak jsem vždycky oponoval tím, že vlastně jakoby zoceluji flóru, víš, jakože...
5: Ať si zvyká.
1: Podle prostě mě si podporoval jenom vedle tam zelenáře a květináře.
2: Ale pozor, já jsem měl jeden ibišek a ten ibišek se mnou opravdu fungoval 15 let.
1: No, tak ty tenhle tchýněný jazyk, ten dokonce mi vykvet a víš, že tchýněný jazyk normálně nekvete.
5: Já to nevím, já jsem to tak nevyznám.
2: A není tomu nějaká pověra?
1: Najdi
2: to. Když
1: tchýněný jazyk vykvésti...
2: Vykvete tchýnin.
1: Tak to najdi.
2: Jazyk, mám to, už to mám. Když vykvete tchýnin jazyk, má mírný stres.

0: Nelly Furtádová, 15 hodin 11 minut k tomu. A my jdeme telefonovat.
1: To by určitě potěšilo. Jako.
0: Jo, jo.
1: By mě zajímalo, jestli když přijala Dua Lipa, tak jí řekl, dobrý den, paní Lipová.
0: Tak furt lepší než Duova.
1: Zavoláme Dominice.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Tak jdem vracet peníze. A Dominika je z?
1: Trutnova.
0: Trutnov. Dobrý den, Dominiko, které rádio platí za vás?
4: No, mluvím na frekvence 1.
1: No, samozřejmě.
0: Mám tam štěká v pozadí něco, teda.
4: Jezevčí, takový hajzlik malej.
1: No, vy máte jezevčíka, takže se musíte přizpůsobit jeho životnímu stylu. To se říká, že pořídit si jezevčíka znamená přizpůsobit se jeho stylu.
0: Jo.
4: Naprosto přesně, to je tak největší paličák, to je největší.
0: A vypadá jako pan Majer?
4: Vypadá. On je strašně chlupatý.
1: Vy máte toho chlupatýho jezevčíka.
4: Hrubotrstýho.
1: Já jsem si právě myslel, že máte takhle ten uherák na nožičkách. No,
4: Všichni mi říkají, že to je salám na nožičkách.
0: Tak, ale pojďme se věnovat tomu, za co jste utrácela. Máme tady před sebou vaši účtenku a chtěli bychom vám vrátit peníze.
1: Tak povídejte.
4: Je, dcerka, bude mi to dost za krtečka.
1: No jasně,
0: Hračka pro pejska. Ne.
1: Nebere jí.
4: Jste daleko od pravdy.
1: Jezevčík bere dceři krtečka a přitom dcera tady píše, že to je její nejoblíbenější hračka. Ale já koukám na tu účtenku a tam ano. Jsou ještě Pexeso, Pat a Mat v krabičce.
0: Je.
1: Jo, takže hrajete i Pexeso, jo?
4: Hrajeme Pexeso, já jako dcerku nutím jako český hračky. No český, jasně, pohádky,
0: to děláte dobře. No. Ale to je jako skvělý, že jo, jaký no. Tamhle ty, jak se jmenovali takový ty čínský pitomci. Ne, ty...
1: Tamagoči. Pokémoni.
0: Pokémoni a tady to. No.
4: Dělá, a Lábubu a takový, jo, to já vůbec nechci.
0: Děláte dobře, my vám rádi vrátíme. Jakou částku?
1: 1364
0: korun. 1364
1: korun.
0: Tak pozdravujte dceru, ať jí hračky Ježi. Dlouho vydrží a my vám přejeme krásný léto.
4: Dobře, jste moc zorní, děkuji.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, 15 hodin 17 minut, pokojové rostliny.
1: Jsme to dali vody od
0: výrobku. To je téma.
1: No. Hele, tady nám píše náš posluchač Daniel, moc ho zdravíme. Dobré odpoledne, takhle se správně pečuje o kytky. Je totiž tady nějaká kniha, jestli jsem to dobře pochopila, každopádně z té knihy, jo. Abychom řekli pravdu, jediná věc, které v bytě věnoval autor té knihy pozornost, byly květiny. Byly bujné, zelené, překrásné a do poslední měly lesklé a zdravé listy. Bylo to tím, že autor alespoň jednou týdně prošel celý byt s ručním postřikovačem, květiny orosil a přitom k ním tiše promlouval.
0: No, ale to jsem slyšel, že se na kytky má mluvit.
1: No, on se o hovoru s květinami doslechl začátkem 70. let na Rádiu 4 a považoval to za skvělý nápad. I když slovo hovořil, možná není ten správný výraz pro to, co on dělal. Ve skutečnosti se v nich totiž snažil vypěstovat strach z Boha. Aha, pozor, tak to je větší.
2: Jo, tak to...
1: Ještě filozofštější, ale pozor. Navíc k tomu všemu vzal každé 2-3 měsíce tu rostlinku, která rostla nejpomaleji. Měla nažloutlé lístky, nebo zkrátka nevypadala tak dobře, jako by měla, nebo nevypadala tak dobře jako ostatní. A nosil je od jedné květiny ke druhé s tím, že říkal, rozlučte se svojí kamarádkou. Tak to je hustý. Pak s provinilou květinou opouštěl byt, aby se za hodinku dvě vrátil s prázdným květináčem, který pak na několik dnů postavil tam, aby na něj všechny ostatní květiny viděly. A jeho pokojové květiny byly tu chvíli nejkrásnější, nejzelenější, nejdokonalejší, takže trošku i nejvystrašenější. Chápeš to?
0: Mírný stres, přesně jak jsem to říkal.
1: No ale prostě. Možná to tak je, no.
0: No, že prostě vyplašíš kytky a ony pak rostou.
1: No, třeba zrovna ten můj tchýněný jazyk vlastně nedostává takovou péči, protože já jí zalívám vlastně strašně málo. Já jí vlastně nechávám bejt.
0: No a tak třeba je to to, co ona potřebuje. Jako
1: tý... Možná, že to nebude ten mírný stres, bude to druhý, jako ta spokojenost.
0: No, hele, jsou rostliny, které vlastně tím, že si jich nevšímáš, tak jim vlastně děláš tu největší službu, protože se o sebe umějí postarat.
1: Jasně, no.
0: Ale potom jsou rostliny, které jsou třeba, a ono se to dost děje třeba i u rostlin ze zahradnictví, že máš pocit, že si kupuješ něco jako kvalitního, jako pečlivě vypěstovaného. A ono je to přehnojený. Pak to dáš do toho substrátu, který je taky přehnojený. A vlastně tu kytku bytě na nejlepší jakoby cestě jakoby radovat se na
1: Udupeš.
0: Světě, tak ji vlastně od, jako
1: Udusíš.
0: Uspálíš.
1: No. Nás by zajímalo, kolik takových pokojových kytin jste schopný mít v bytě vy? A jestli vám jdou?
0: No, kolik jste schopni zabít kytek během týdne?
1: A jaký příběh jim vykládáte?
0: Jo, jestli se s nima povídáte, když se to má dělat.
1: Klidně nám můžete napsat, pojďme to dneska otevřít jako téma. A možná bychom vám ještě mohli říct, kam byste vám mohli psát.
0: Jo, takhle. No, vidíte, já už to beru tak automaticky, že to víte.
1: Jako víte no.
0: Ale Instagram, Jana Knížková, Vojta FM, Frekvence 1.
1: 736-300-444, klidně sem napište.
0: A nebo na Facebook a také máme aplikaci, tam můžete namluvit hlasovou zprávu.
3: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz.
4: A už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Náš výkup je teď totální.
6: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
7: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvence 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvence 1.cz.
8: Relaxujte v Hotel Frimburg.cz.

0: Kate and John na frekvenci 1 krátce před půl čtvrtou.
1: No a po půl čtvrté, respektive po zprávách s Ondrou, které budou už za malou chvíli, se podíváme na počasí. Dneska se nám ochladilo, přešla nás studená fronta, trošku sprchlo, trošku fouklo.
0: Zítra přijde zlom.
1: No a to bude zlom, vlastně to už nebude jako přechod, to bude skok.
0: To bude takový nezdravý.

0: Ta výskok.
1: No,
0: víš, tak... jako dneska prostě rifle, svetry, zítra.
1: Zítra byste nejradši šli jenom v tangách.
0: No ale fakt.
1: No jasně. No.
0: Třeba Vojta určitě.
1: No já to miluju.
2: Frekvence 1, tohle. Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na frekvenci 1.cz.
4: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
5: Hezké odpoledne. Vláda dnes schválila návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejních míst. Plzeň postaví 700 nových městských bytů v areálu bývalých kasáren Slovany u výjezdu na jih Čech. Má také smlouvu se soukromým vlastníkem plochy, který tam chystá moderní čtvrť s byty pro 10 000 obyvatel. Víkendový ukrajinský útok na íránskou loď v Kaspickém moři nezůstane bez odezvy ze strany Teheránu. Dnes to podle AFP řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: Nejdelší kolona je stále na dálnici D1 u Velkého Meziříčí ve směru na Brno od Prahy. Na 140. až 150. kilometru necháte přes 25 minut. Aktuálně se také zdržíte na dálnici D1 před Brnem od Vyškova na 213. kilometru. Kolona se ale zmenšila na zhruba 10 minut. Aktuálně momentálně je dopravní nehoda na dálnici D5, která vytvořila kolonu od 28. po 30. kilometr. Provoz ale houstne už na 24. kilometru. Necháte tam zhruba 25 minut ve směru na Plzeň. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
6: Klidné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na úterý. Úterní den bude 12. tropickým dnem letošního července. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví na 3000 a obloha bude jak vymetená. Očekáváme jasno, maximálně skoro jasno, na většině území Česka nasvítí 15-hodinová délka slunečního svitu. A právě v úterý bude startovat série tropických dnů. V následujících dnech budou teploty ještě rychle nahoru a už v pátek budeme atakovat hranici 40 stupňů Celsia.
1: Václavka řídící ladí do sopránu, bych řekl. Jako.
0: Ty jo.
1: Bude hit, Cecilko.
0: Bude hit dost, no. No, je třeba se na to připravit.
1: Je potřeba zalít kytky.
0: To určitě, to v první řadě, protože o tom si dneska povídáme, takže to mějte určitě na paměti.
1: Jaroš píše, že nás ráda poslouchá, děkujeme, my jsme rádi, že nás posloucháte, že se s květinami povídá už dlouhá léta a má být 1+1, celkem má 55 květin. Bez kytek je byt divný a smutný.
0: 55 květin.
1: No, mimochodem Jaroš je Skryr, což je kousek vedle Podbořan, takže doufáme, že se uvidíme na radiokempu, Jaroš.
0: Přiveste je ukázat.
1: No, všech 55.
0: Tebě, oni budou rádi.
1: My pro vás pošleme nákladňák.
0: Já tady mám, zrovna jsem někde se mi ztratila SMSka taková moc pěkná, kterou nám poslala naše posluchačka dokonce i s fotkou. A už to vidím. Zdravím. Měla jsem dlouhá léta durman, nechtěl mi kvést. Loni se přítel naštval a vynadal mu. Jestli nebudeš kvést, tak tě vyhodím. Ještě ten podzim na půdě nám kvetl.
1: No ale pozor, tady je ještě zpráva od Jany z Mělníka, že její partner má krásnou zahradu a že když má novou trofej, kterou zasadí a nedaří se jí, tak jí dá na jiné místo. No a když nevypadá podle jeho představ, tak jí dá na nové místo s tím, že pokud nebude fungovat, tak půjde. A řekne to tý kytce. Žádná ještě nešla, a začala rostlinka fungovat.
0: Prostě výhrušky fungujou.
1: Prostě když už vám ta kytka nefunguje, tak ji začněte nadávat a ona se zmátoří. Myslíte, že kytky jsou submisivní druh?
0: No, evidentně.
1: Jo.
0: Některý jo.
1: Potřebujou to.
0: Pořádně zbičovat.

0: Frekvence 1.
1: No, je na čase pozvat vás na další radiokem, protože už pozítří za vámi opět vyjedeme a tentokrát my jsme dneska koukali na trasu, kudy se tam jede a je několik možností. Buď můžete jet odtud z Prahy přes Olomouc, potom dolů na Brno a potom na Břeclav,
2: tam do té Strážnice,
1: na Hodonín a do Strážnice.
2: A nebo...
1: můžete jet po D1, což je na vlastní nebezpečí.
2: Takže to vyroste dneska.
1: No, zase na Břeclav, na Hodonín, nebo se potom z Brna dá jet jakoby vrchem přes Vyškov, ale ne potom na Uherské Hradiště, ale po takových těch okreskách, co tam jsou.
2: To bude hezká cesta.
1: A taky ještě přes Rakousko nebo přes Polsko.
2: A nebo letecky, prostě.
1: No, jasně. Prostě do Strážnice, téměř na česko-slovenském pomezí, na jižní Moravě.
2: No, je to trošku z ruky, ale přátelé, bude to stát za to. Tady totiž odstartuje další radiokemp a přiveze opět skvělého muzikanta, skvělou muziku. Něco, co si užijete a na co si zatančíte.
1: No samozřejmě, protože tento týden vás čeká opravdu exkluzivní program. Jeho šéfy a šéfovými budou Lubka s Mírou.
2: A tito dva vám přivezou kapelu Miraj.
1: A to bude velký, protože Miraj, když to rozbalí, kor takhle jako na jihu Moravy, v kraji slunce a vína.
2: Tak to tak prostě to nemůže být špatný.
1: To bude velký.
2: No. Bude tam asi trochu teplíčko, ale myslím, že to vůbec nevadí, to bude jenom ku prospěchu věci.
1: A tam už jsou lidi zvyklí, podle mě.
2: To je pravda.
1: To se nedá nic
2: jako
1: dělat.
2: Tam nemůže počasí vůbec jako odradit.
1: No že? Jistě.
2: Takže Miraj na dalším radiokempu, soutěže o hodnotné ceny, pohodička, táborák, špekáčky, vlastně všechno, co vám v rámci každého toho radiokempu nabízíme. Večer afterparty, takže kdybyste neměli dost po kapele Miraj, tak můžete trsat na muziku, kterou bude pouštět tady Ondra, je. DJ Ondra Albrecht.
1: Ano, ten umí roztočit kotouče, co si budem povídat, ale zas na druhou stranu, když bude vedro a budete pařit na Miraj, tak to už není otázka, jestli máte dost nebo chcete pokračovat. Prostě jednou už jste spocený, tak proč končit,
2: jo,
1: že jo?
2: Když jako tak se schladíte v bazénku, že jo? No, jako, hele, program je připravený, vy jste zvaní, samozřejmě doraste, protože všechno, co se tady odehrává, je zdarma, což si myslím, že je velký lákadlo.
1: Samozřejmě, i ty buchty, které se tam opíkají, jsou zdarma.
2: Přesně tak, no. I ta muzika, kterou bude Ondra pouštět, je zdarma. No a je nutno podotknout, že hlavním partnerem je Košík.cz.
1: Ano, a také OMV, protože celé léto s námi také OMV a jejich letní zóna fungují. A když už se tam stavíte, tak si můžete dát třeba ledovou kávu Viva.
2: Přesně tak, můžete ochutnat spousta příchutí, další občerstvení si užít, užít si ty soutěže, dětský koutek i program pro celou rodinu.
1: U Pódia s našimi moderátory můžete navíc vyhrát kupóny do aplikace MyStation v hodnotě až 3 000 korun.
2: Tak se tam rozhodně zastavte, užijte si radiokem Prádia.

0: Na frekvenci Narobí Williams my si povídáme o pokojových květinách. Je zajímavý, že prostě někomu ty kytky jdou a někomu prostě nejdou.
1: No a hlavně ta debata se točí kolem toho, jestli si lidé s kytkami povídají, anebo třeba jestli je nějak motivují k tomu, aby rostly, protože řeč prý květinám pomáhá.
0: Takže to povídání je důležitý.
1: To povídání je důležitý. A potvrzuje to třeba i Petra, naše posluchačka, která má malé květinářství na vesnici. A Petra píše, mám ráda řezané kytky, ale mám ráda i venkovní a hlavně pokojovky. Snažím se schánět různé netradiční druhy, zjišťuji veškeré potřebné informace k péči. Každá květina potřebuje něco jiného, sama si je i množím. A aby se dařilo, tak si s nima povídám. Když se chytnou, tak je chválím a tak dále.
0: Takže ta promluva je důležitá.
1: No. A teďko důležitá otázka, přátelé. Možná teď chvilku budu znít jako blázen, jo, ale vysvětlím to. Už jste někdy slyšeli květinu, jak na vás mluví? No a teď kdyby ses viděla, tak vypadáš jak zkušená psychiatrička, kterou stejně někdo po 30 letech praxe překvapil.
0: A co říká ta květina?
1: Ne, já si totiž pamatuju, když jsem byl mladší, tak já jsem tomu říkal, jakoby pojďme si pošeptat. Já jsem vyrůstal v Českém středohoří a mě hrozně bavilo, když bylo třeba takhle léto a bylo teplo, lehnout si na louku a jenom poslouchat. A samozřejmě, když nemáš žádný jakoby zvukový vzruchy kolem, tak slyšíš jenom tu přírodu, že jo? Slyšíš ten hmyz, že jo, který tam lítá. Občas slyšíš jako vítr, ale třeba když je bezvětří, tak stejně jako to, jak posloucháš a začneš vnímat ty zvuky kolem sebe, tak máš pocit, že ty rostliny kolem tebe si jako šeptají. Já vím, že to možná zní jako, že jsem mešuge, jo, ale třeba to byly samozřejmě takový ty klasický logický zvuky, ale máš pocit, že tam jako mezi nima probíhá nějaká komunikace.
0: No.
1: Zase tě zválel, no. Viď, zas tady leží. Pošli mu tam nějaký klíště.
0: Já mám číslo na výbornýho psychiatra.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na frekvence 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na frekvence 1.cz.
5: Relaxujte v hotel Frimburg.cz. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: My každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Koleska Take Me Where the Sun is Shining. Nikam, kde svítí slunce, vás brát nemusíme. Ono začne svítit a bude trošku připalovat následujících
1: dnech. Až vás to bude.
0: No, možná mrze. Ale po 16. pro vás máme opět to nejlepší z muziky. Co jsme si nachystali?
1: Ten šár. Bude.
0: Taky budou kluci z Wild Hamstou. East 17.
1: A bude třeba i Avicii.
0: A Ondra pro nás bude mít zprávy už za chvíli.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Vše, co potřebuji za cenu, které...
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ondra Albrecht nachystán, hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Hasiči ukončili zásah u vyhořelé výškové budovy ve Zlíně. Trval 18 dnů. Vláda dala zelenou vyzvedávání SPZ-tek ve výdejních boxech a požár zkomplikoval dopravu na dálnici D5 ve směru na Plzeň. Hasiči dnes po 18 dnech ukončili zásah u vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Objekt předali jeho majiteli, společnosti Krým. Ta musí podle rozhodnutí stavebního úřadu odstranit nebezpečné části stavby do 6 týdnů a zbytek budovy potom zbourat nejpozději do 15. prosince. Do té doby musí zajistit nepřetržitý monitoring statiky i rychlosti větru kvůli bezpečnosti okolních budov. Příčinu požáru z 9. července policie stále vyšetřuje, stejně jako okolnosti celé události. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše dal zelenou novele, která zjednoduší převody vozidel. Po jednání kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
8: Úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol. A pokud je k danému úkonu potřeba nová registrační značka nebo osvědčení o registraci, nebude kvůli jejich převzetí nutné už vůbec dále chodit na úřad, zjednodušeně řečeno, lidé si je budou moci nechat doručit například do výdejního boxu nebo na podobné výdejní místo.
7: Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje také přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu u ukradených aut. 4 měsíce trvající kontrolní akce inspektorů České obchodní inspekce a policie odhalila v tržnici v Hatích na Znojemsku přes 7200 padělků v hodnotě originálního zboží více než 41 milionů korun. Jde o větší případ, protože za celý loňský rok zadrželi padělky za asi 82 milionů.
9: V 5 kontrolách celkem 7270 kusů padělků v hodnotě originálních výrobků za téměř 41 milionů 300 tisíc korun. Důležitou roli v průběhu jeho akce hrála policie České republiky, územní odbor Znojmo, která dlouhodobě monitorovala situaci na tržnici, poskytovala operativní poznatky, zajišťovala bezpečnost kontrolní skupina, podílela se na identifikaci osob spojených s nelegálním prodejem.
7: Jak mluvčí inspekce František Kotrová frekvenci 1 doplnil, inspektoři odhalují padělky na tržnicích často. Jde o lokality Hatě na Znojemsku, Strážní na Prachatickou, Rozvadov na Plzeňsku nebo Pražská Sapa. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, která na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je tak nadále 9. českou v pořadí WTA. Na životní 45. místo vystoupala rakouská šampionka z Prahy Lili Tagarová.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: Zítra čekáme, že bude už spíš polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, večer se většinou opět vyjasní. Zítra už bychom se měli ale obejít beze srážek. Teploměr taky poskočí o něco víc nahoru na 25 až 30 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
7: Kolona na dálnici D5 se opravdu velmi zvětšila od posledního dopravního servisu. Je to kvůli tomu, že na 34. kilometru D5 ve směru na Plzeň hořel návěs kamionu. Hasičům se podařilo tahač odpojit, nikdo nebyl zraněn. Návěs je teď ale potřeba rozebrat. Aktuálně je hlášeno zdržení zhruba na 2 hodiny mezi 20. až 34. kilometrem. Tak s tím počítejte. No a ještě stále se zdržíte taky na dálnici D1, a to u Velkého Meziříčí ve směru na Brno na 140. až 150. kilometru. asi 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jani a Vojta.
1: A my jsme s vámi taky krátce po 16. hodině. Abych se jenom zastavila u zprávy, kterou si četl, co se týče těch padělků. Jo. Já jsem někde četla, že vlastně tady v těch tržnicích je to tak, že přijde prostě inspekce, zabaví to a oni jsou schopní doplnit zboží třeba do několika málo hodin.
7: Ano, to mi říkal právě tady pan mluvčí dneska.
1: Jako to je hustý.
7: To takhle jako je, že tam vlastně můžou chodit pořád.
1: Jako, to je prostě jako boj...
7: S větrnými mlýny.
1: S větrnými mlýny, no. To prostě není řešení, že jo? Ty přijdeš, zabavíš, přijdeš druhý den a můžeš znovu zabavovat.
7: Tak pokud někoho baví zabavování, tak podle mě našel práci snu.
0: Tak třeba to má někdo jako koníčka, víš?
7: No,
1: kam jdeš, ale je to vlastně...
0: Kam dneska jdeš, když máš volno? Jdu si trošku zabavovat.
1: Ale je to prostě smutný, ne? Tak jako prostě prodávají padělky za pár stovek.
0: Je to ošklivý, že prodávají padělky, to se nedělá.
1: Ukrádáš originál.
7: Ale to je podle mě hlavně o těch, co to kupují. Kdyby to někdo nekupoval, tak to někdo neprodává, že jo?
1: No, jenomže, tyjo, já to chápu, jo, ale... Prostě jakmile je nabídka,
0: tak,
1: že jo?
0: Hele, tak logicky, protože máš pocit, že máš něco značkovýho, byť je to padělek, je tam
7: ta značka.
0: A přitom to občas
7: jste úplně vidět.
0: No, jasně, ale stojí to jako třeba desetinásobně míň, že jo?
1: To je řádu stovek.
0: Lidi koukají na korunu, že jo? Takže jako místo toho, aby dali víc za ten originál, tak dají míň za ten, já nevím, to je jako kdyby třeba nás dva někdo imitoval na jiném rádiu, víš co?
1: Za pár stovek.
0: Za pár stovek, no.
1: Jsme urazilo úplně.
0: Si představ tady třeba Tomáše se Zorkou vedle na Evropě 2, kdyby říkali, že se jmenujou Jana a Vojta.
1: Jednou by to udělali.
7: To by mě dělali, podle mě.

0: 17 It's All Right na frekvenci 11, velký hit 90. let.
1: My jsme na začátku našeho vysílání mluvili o tom, že se kdesi tady po České republice na jihu Čech pohybuje Puma. Velká černá kočkovitá šelma.
0: No, Puma.
1: A nějak jsme si tady dokázali živě představit, jak by to asi vypadalo, kdyby jsme třeba tu Pumu potkali, já nevím, při sběru hub.
0: Ano, tak bylo by to vlastně jako...
1: Techtlích, mechtlích bylo, někde na tom...
0: Na remísku. No takhle, byla by to asi jedna z posledních věcí, co bychom v životě spatřili. Teda já mám
1: já si... myslím, že ne. Já ne? Myslím, že...
0: Že by se jenom pohrála a utekla by, jo, myslíš?
1: Já myslím, že bys v sobě objevil...
0: Lovce.
1: Schopnost rychle běžet. Nevím, no, jako nedokážu si to představit, ale já...
0: Jako, promiň, že tě přerušuju, ale já si zase nedokážu představit, že do tebe vyběhne z lesa puma, běží k tobě, lehne si na záda, dá takhle ty patky, mňau, drbej, jako.
1: To asi takhle nebude, no. Ale každopádně ještě v souvislosti s podobným příběhem v Anglii šli hrát golf a představte si, že během toho hraní golfu
0: no.
1: narazili na dva obrovské hroznýše.
0: Čověče, to jsem viděl, tuhle zprávu.
1: To chápeš to?
0: Je prostě jako na golfovém hřišti se vám jako sune hroznýš.
1: No to je jako... No. Já nevím, jestli jsem to tady vyprávěla, já jsem byla se psem venku a chtěla jsem mu hodit klacek, že jsme podél řeky a už mě někdo varoval, hele pozor, jsou tady zmije.
0: No.
1: A nějak dobrý a teď jsme přišli k té řece, já jsem se takhle sehla, že vemu ten klacek a ten klacek se začal hejbat, jo. To byl prostě had.
0: Za vocásek si jí chytla.
1: Já naštěstí jsem stačila uskočit a stropit scénu, jo. Takže zmizel. Ale jako ne, ale... ve mně by se krve nedořezal, teď jsem, že bych na to sála prostě.
0: No, a teď si představ, jako na tom golfu. Golf je pomalej sport,
1: právě,
0: že jo?
1: Ono se to
0: nezdá, ono je to dost fyzicky náročné, jdete spoustu kilometrů, že jo, ty švihy taky jako nějakou energii potřebujou, ale jdete, že jo, kouříte ten tloustý doutník, popíjíte tu a tam nějakou tu whisky, že jo,
1: a teď
0: popadnete tu hůl a najednou proti vám hroznýš. No to najednou z pomalýho sportu je rychle, protože když budete pomalý dál, tak on si vás začne dusit, že jo?
1: To je jako hrozná představa, já mám jako docela dobrou schopnost představy, ty, jak jsem říkala.
0: Představivost.
1: A ještě jinak, fantazie.
0: Imaginace.
1: Takže pro mě to úplně neskutečný příběh.
0: A nebo jako... třeba, že by ty hroznýši jako imitovali jamku, oni jsou schopní třeba sníst i vejce, víš, takže by na té jamce jako ležel ten hroznýš, jenom otevřel tu tlamu a tref mě míčkem.
1: Přesně takhle by to říkal.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.
3: Náš výkup je teď totální.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
5: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na frekvenci 1.cz.
6: Relaxujte v hotel Frimburg.cz.
7: Hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Aqua, Turn Back Time na frekvenci 1. Kdybychom vrátili čas o pár hodin zpátky, tak bychom byli u toho, jak to dneska ráno padlo.
1: Jo, ono nám to dneska ráno padlo, ano, přátelé. Ano. Takže jestliže voláte, protože tady samozřejmě telefony se netrhnou, tak voláte asi pořád na tu částku přes 50 tisíc.
0: No? Ano, a jenomže ono to padlo dneska ráno u Lubky a Míry před 9 hodinou. Bylo vyhráno 56 tisíc korun. My samozřejmě gratulujeme výherkyni.
1: A já, jestli si to dobře pamatuju, protože si to nepamatuju, tak to musím otevřít.
0: Byla to dáma z Hradce Králové.
1: A já mám pocit, že to byla Krejčová.
0: Ano, byla to byla to Krejčová. A hlavně o tu částku se dělí s kamarádkou. Zřejmě to byl společný tip.
1: Jedna vymyslela při a druhá vymyslela pojení.
0: Jak vás napadne slovo pojení?
1: A teď už Ondra má pro nás zprávy. A já mu zapnu mikrofon, protože jsem ho dal.
0: Ne, Jana vymyslela spr a já mám ávy.
2: Je tak, ještě, že to ávy, ale něco jiného.
1: Jdem na to.
2: Hezké odpoledne. Policisté vyšetřují napadení záchranářů během zásahu na Českolipsku. Zatímco lékař a zdravotník bojovali o život člověka v bezvědomí, přátelé postiženého napadli řidiče sanitek. Oba skončili v pracovní neschopnosti. Vláda dnes odmítla lidovecký návrh rozšířit zákaz prodeje ve státní svátky. Podle kabinetu je už systém funkční a změny nejsou třeba. Naopak ODS už ve sněmovně předložila protinávrh, který zavřené obchody ve svátky ruší úplně. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Souhlasila s tím dnes jeho rodina.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: S velkým zdržením počítejte na dálnici D5. Na 34. kilometru totiž dnes hořel kamion, nyní se ještě rozevírá návěs. Aktuálně se kolo natáhne od 34. po 20. kilometr a necháte v ní přes 3/4 hodiny. No a zdržíte se ještě stále taky na dálnici D1, a to ve směru do Brna, u Velkého Meziříčí na 140. až 150. kilometru asi 25 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Nové poslední slovo, respektive nová věta, která je potřeba dokončit jedním jediným slovem. To vám nabídneme za chvilku.
0: Autorkou té věty je herečka Eva Podzimková a v tuhle chvíli za to, že doplníte její větu tím posledním slovem, můžete získat ale i hezkých 1000 korun.
1: Tak držíme pěsti a volejte 257 409 999.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak se nám dneska dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak je tam? Kdo pak se dovolal na Frekvenci 1? Haló?
2: Haló.
4: Dobrý den, dobrý den.
3: Dobrý den. Můžeme vidět vaše jméno?
4: Péťa z Prahy.
3: Péťa z Prahy.
2: Tak Péťo, vy jste to slyšela určitě před chvílí.
4: Ano, ano, gratuluji vítězce.
2: To je od vás hezké, to je skvělý.
3: To je teda
2: už
3: super.
2: To si zaslouží potlesk,
3: to
2: bych řekl.
3: Tak počkej, ale zatleskám.
4: Bylo to těžký.
2: Ale jako překvapivě těžký, protože vlastně ano. Takový úplně běžný slovo a jak dlouho trvalo, než se na něj povedlo přijít, že?
3: Ale nebo to nebylo úplně
4: jednoduché. A i s těma nápovědama.
2: No, takhle, rozhodně uvidíme, jestli budete taková střelkyně, že hned v druhém kole nového posledního slova vyhrajete těch 1000 korun, co tam teďko je.
3: My bychom vám to samozřejmě moc přáli. Nemusíte si věřit.
2: Věřte si.
4: Budeme mít základ hezký.
2: Tomu negativnímu hlasu dejte jméno a potlačte ho.
4: Tak.
3: Nevím, jestli jste poslouchala náš úvod vysílání. No. On to takový tam má. Ale má pravdu, že jo? Prostě Milana je třeba potlačit.
4: Milana, chudák Milan Bílek.
3: Chudák Milan, přesně. Tak jo, ale jdem na to.
4: Budeme všichni říkat
2: Milan. Budeme ho potlačovat.
3: Tak, je tady nová věta. Nevím, jestli jste slyšela. Eva Podzimková tady u nás byla hostem a pronesla toto. Tak jdem na to?
4: Ano, můžem.
5: Narodila jsem se na Moravě a nesnáším slovo.
3: Taky těžký. Taky těžký.
4: Náplava.
3: Náplava.
4: V Praze se říká často Moravákům.
2: No tak to je nám-li to měřičákům, že jo?
3: No taky Havličkobrodským. Pojďme to zkusit.
5: Narodila ano. jsem se na Moravě a nesnáším slovo.
2: Tak typujte.
3: Už to typlo právě.
2: No vlastně vidíš, já jsem to zmatal.
3: Ty jsi nepotlačil jenom Milana, koukej.
2: Ne, já jsem dneska...
4: Potlačil i mě.
2: Já jsem celý potlačený dneska.
3: Moc děkuji.
4: Potlačil náplav.
3: Ale bohužel. Děkujeme moc za pokus.
4: Není.
3: Mějte
4: tak,
3: se.
2: Naslyšenou.
3: Díky,
4: hezky den.
3: Vám taky.
2: A vaše přání je nám rozkazem. Přihazujeme zítra ráno 1500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu. Čem.

0: To je hezká muzika.
1: Taková romantická.
0: Takový pohlazení. Že?
1: Taková mazlivá, by se dalo říct.
0: No, takovej opodňováček to je.
1: No, ano.
0: 4 minuty, to musí stačit.
1: To je i z kávičku. Tak, ale když už jsme u těch...
0: Ale bez předehry. Nebuďme takhle sexistický.
1: Nebuďme takhle otevření.
0: Nehodí se to. Je tři čtvrtě na pět a pondělí.
1: Až někdy zase budeme zaskakovat večer, tak se rozjedem. Přesně. Takhle, prosím pěkně, když už jsme tady u těch témat, techtle mechtle, tak já bych u toho zůstal.
0: Já jsem se trefila, jo.
1: Ano, ve Finsku totiž jeden obchodní řetězec spustil kampaň Nebuďte sami. Mm-hmm. A nabízí lidem, kteří jsou single a chtějí se seznámit během nákupu běžných potravin.
0: Nafukovací pany.
1: Tak dobře, tak si nepočkáme na večer.
0: Ne, je to,
1: je to, že člověk, který je sám, tak si vezme košík, který je označen jako jsem single. A znamená to, že když potká někoho s tímto košíkem, tak může být osloven a počítá se s tím, že třeba když se jejich prsty smyslně potkají na konzervě krájených rajčat, že by z toho mohlo něco být.
0: Je docela dobrý, že máš časy rozmyslet, jestli se chceš zrovna tady tím košíkem potkat. Jako.
1: Jo.
0: Víš, jakože myslím si, že jsi prostě jako neodolatelná blondýna a košík má prostě někdo, kdo je o něco méně odolatelný.
1: No jasně, no tak se jako...
0: Tak to prostě mezi těma plechovkama vykličkuješ a ne, ale vyjedeš takhle, z obchoďáku.
1: Zas na druhou stranu, já myslím, že slovo ne by mělo být respektováno, jo, jakože prostě tohle ne. Pak je tady taky jako ještě otázka, jestli prostě ty chlapi si ty košíky neberou schválně a že když je třeba do toho obchodu vyzvednout manželka...
0: Jo, jasně,
1: tak by mohli mít průšvih.
0: Testíček. No, takhle, jako, že oni se jdou jako pokochat, anebo možná jenom trošku jako prověřit, že ještě nejsou k zahození třeba.
1: No.
0: Víš, jako trošku si pohladit to ego.
1: Ego, když už doma nikdo nehladí.
0: No,
1: že jo.
0: Když už jí doma žádný košík tě nečeká.
1: No. No,
0: jo, jako rozumím tomu, to je docela dobrý nápad. Hm? Jenomže, nevím, jestli jako zrovna obchoďák je to ideální místo, že jo.
1: No tak ale zas na druhou stranu, jako si můžeš říct, ta je hezká, tak ji chvilku pronásleduje, že jo? A pak si furt, fuj, ona jí špenát, no. Tu nechci, že?
0: Kolu light?
1: No, že se nestydí. A polotučný mlíko, kde to vydělá?
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Vyhrajte rodinný wellness pobyt na Lipně. Wellness hotel Frimburg je celoroční resort přímo na břehu Lipna a na Frekvenci 1.cz nyní soutěžíte o 2 noci pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí. Součástí pobytu je celodenní vstup do akvaparku a saunového světa i návštěva unikátní expozice Svět pod hladinou. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěžte na Frekvenci 1.cz.
4: Relaxujte v hotel Frimburg.cz. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Tak to byla Cher a Šup Šup Song na frekvenci 1 před, no už je 17 hodin, toto letí.
1: Toto letí, budu Alphaville.
0: Taky pro vás máme Reddy Kirken.
1: A nebo Of Monsters and Men.
0: Velké hlavy před námi, my opět zítra ve dvě.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A ty má pro nás Honza Homolka. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne, čekají nás tropické teploty. Na Brněnsku hoří bytový dům a ve Zlíně zakončili zásah u výškové budovy. Od zítra meteorologové předpovídají tropické třicítky. Od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem. V Ivančicích na Brněnsku hoří dvorní přístavba třípatrového bytového domu s pobočkou České pošty. Hasičům požár lidé oznámili zhruba před 3 hodinami. O hodinu později měli hasiči plameny pod kontrolou. Z budovy evakuovali desítky lidí. Necelé 2 desítky předali záchranářům k ošetření převážně kvůli tomu, že se nadýchali kouře. Krajské dopravně bezpečnostní akce se v Ústeckém kraji účastnilo celkem 95 policistů. Ti zkontrolovali od 24. do 26. července více než 700 vozidel. V rámci kontrol bylo zjištěno 237 přestupků v dopravě. Více říká Frekvenci 1 policejní mluvčí je Pavla Kofrová.
5: Nejčastějším zjištěným přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, které policisté řešili v 99 případech. Z hlediska četnosti následoval nesprávný způsob jízdy ve 24 případech a nevyhovující technický stav vozidel v 23 případech. 2 řidiči usedli za volant vozidla pod vlivem návykových látek a ostatní zjištěná porušení se týkala především chybějících dokladů nebo jiných porušení zákona.
4: Během dopravně bezpečnostní akce policisté na místě zadrželi řidičské průkazy 4 řidičům a při kontrolách odhalili také 3 pachatele trestné činnosti. Hasiči odpoledne ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína, uvedla mluvčí hasičů Lucie Javříková. Objekt začal hořet 9. července. Hasiči požár zlikvidovali po téměř 2 týdnech minulý týden ve středu. Vyhořelou a z části zřícenou budovu předali majiteli společnosti Krém, která musí celou stavbu odstranit do letošního 15. prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí odstranit do 6 týdnů. Prezident FIFA Gianni Infantino se ohradil proti kritice, které čelil během uplynulého mistrovství světa. Švýcarský funkcionář považuje turnaj ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku za velký úspěch a skvělou podívanou. Uvedl to na Instagramu a také na webu FIFA.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Tak už padlo, teplý se, ráno bude ještě polojasno až jasno, během dne oblačno, večer se vyjasní a nejvyšší teploty půjdou ke 30 stupňům.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A aktuální informace z hlavních tahů má Zuzka.
6: Dálnice D5 je po požáru vozidla na 33. kilometru ve směru na Plzeň opět průjezdná. Řidiči zde musí počítat s kolonou mezi 18. až 33. kilometrem a se zdržením více než půl hodiny. Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Praha-Brno, počítejte s 40-minutovým zdržením u Velkého Meziříčí. Zde nám práce na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh. Do kolony najedete od 140. po 151. kilometr. Zdržení je okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
4: Tolik zprávy a teď už na frekvenci 1. Tradičně po 17. hodině prostor pro velké hlavy.
7: Scénář připraven, 4 velké hlavy taktéž.
1: Jsme tady.
8: Ještě jednou.
7: Scénář. Já tabab rybu.
1: A tak děti dneska pondělí.
9: Věděli jste, že holandský policajti mají v základné výbave plyšových medvědíků, aby upokojili dětičky.
8: Ježiš, to je dobrý.
9: Výborný nápad.
1: A ty medvíci mají nařachaný bříška. Víš,
9: a my víme proč, lebo to jsou holandský medvědíci.
8: Ale to je dobrý. No. Škoda, že u nás nemají třeba placku rumu, že by mě upokojili.
1: To jo. Tak, co budeme dnes řešit, pánové?
8: No, tak máme tady jeden problém, který vyřešíme.
7: Uh-huh. Tak dobře, no. A pozor, podíváme se na Slovensko. V Piešťanech mají hambatý erb.
3: Aha. Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Pojďme ale do zámoří. Ve Spojených státech začala mincovna razit speciální jednodolarové mince s podobiznou prezidenta Trumpa u příležitosti 250. výročí vzniku USA. Když se ho novináři zeptali, co na to říká, s úsměvem odpověděl: myslím, že je to roztomilé.
8: Já bych něco zkázal Donaldovi.
7: A bude to slušný?
8: My víme, a teď vážně, ale jo, že každá mince má dvě strany.
1: A to je pravda pravdoucí.
7: Ale já si říkám, co přijde příště.
1: Bude na to letěl.
9: Příště? Premenuju americký dolar na americký Donald.
1: Přesně.
8: To je pravda.
7: Ty vole, neříkej to na hlas. To se chytne.
3: Velké hlavy. Jana a Mikeš.

0: V Rakousku mají kněze, který má pro novomanžele li.
1: Leli.
0: Leli. Má zajímavý takový rady do budoucna.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Svéraznou radu dává do společného života novomanželům duchovní z tyrolského městečka Lienz. Michael Brugger. Držte pospolu, vydržte a někdy taky držte hubu. To je jeho recept, který slýchávají nevěsty a ženichové v kostele.
3: Ale tak podle mě to je správný velebný pán.
4: A co na to odborník na manželství, že bychom se tady zeptali?
0: Teď budu vážný, jo?
4: Jo.
0: K tomu, aby se manželství povedlo, jsou zapotřebí takový ty dvě základní ingredience. Na jedné straně je dobrá vůle a na druhé straně je dobrý vůl.

0: Jestli pak se někdo z vás chodil na chůda?
1: Já bravurně.
0: Já jsem na nich i tančil.
2: Ne.
0: No, jo, jo, normálně jsme tančili. Totiž to není vůbec složitý, jsem zjistil.
1: Není to tak těžký.
0: Ne.
3: Sanitka přišla záko rychlo.
0: Ne, sanitka neprišla, ona přijela.
3: Takže dneska je den
1: chůd.
2: Chůd.
3: Víte, jako je slovenský chůdy?
0: Chůd.
3: Aha.
1: No stejně.
3: Ne.
0: Šlapačka.
2: Klacíky.
3: Chodůle.
0: Chodule. No, že jsou důle jako dole.
1: No.
3: V Mexiku ich chlapi používají pri istej práci. Pri akej?
1: Myjou okna.
3: Si blízko?
2: Trhají nějaký ovoce.
3: Ty nie, si blízko?
0: Tak opravujou
2: střechu. No, počkej, něco to jsou zedníci, stavaři.
3: A robí fasádu tak na chůdách. Oni nemají lešeně.
2: Hustý.
1: V Mexiku.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Áčka jsou i v létě plná výhod a benefit.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
1: Fitu. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
1: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
0: Poznáte, který rok přinesl

0: Poznáte v České republice město, které má originální erb?
1: Já jenom Pardubice, protože mají půl koně.
0: Půl koně, no.
2: Není to nějaký Slavkov nebo něco?
0: Já nevím. Pýtám se vás.
2: Jo, ty se nás pýtáš, tak to nepoznáme.
3: A proč má půl, Hradec půl koně, Pardubice?
0: To byly dvě otázky.
1: Oni původně měli být jako Pardubice Králové, ale jo, že jeden kůň a jo, druhý a pak to jenom napůlili.
3: Tak pak se dozvíte víc za chvilku. Frekvence 1.
4: Doprava. Dálnice D5 je po požáru vozidla na 33. kilometru ve směru na Plzeň opět průjezdná. Řidiči zde musí počítat s kolonou mezi 18. až 33. kilometrem a se zdržením více než půl hodiny. Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Praha-Brno, počítejte s 40-minutovým zdržením u Velkého Meziříčí. Zde nám práce na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh. Do kolony najedete od 140. po 151. kilometr. A pokud pojedete po dálnici D11 ve směru do Prahy s opatrností projíždějte na 107. kilometru, kde se v pravém jízdním pruhu došetřuje také dopravní nehoda. Zdržení je okolo 15 minut z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Velké hlavy. Frekvence 1. Tady Slovák nás ku podivu vezme na Slovensko.
0: Povedzte mi, čím je unikátny, ale skutočne unikátny erb slovenského mesta Piešťany.
1: Ale on je nejaký hambatý.
0: Práve, ja napomôžem, aby ste sa mohli od niečoho odraziť.

0: Je na ňom nahý muž, ktorý niečo robí. Ale zachovajme, nestihol som povedať. Zrušenie je rýchla. Tam, jak teda je nikto nahatej, tak je to jasné.
1: To nestihneš ani říct a ona už začne.
0: Zachovajme takú pietu slušnosti.
2: Tak jenom odklepáva. Tak.
0: Dobré, pochopil som, vy chcete možnosti.
3: Ano, chceme takže, možnosti.
1: Ne, Jana radšiho, potřebuje možnosti.
3: Jinak se dozvíme tak. Spoustu věcí z jejího života. Tak.
0: Janí Sústreca, hraješ. Ten nahý muž buď skáče cez švihadlo,
1: to je ono,
0: alebo láme berlu, alebo čura do ruží.
1: Tak Jana se vybírá, že čurá do růží, Mikeš berly, logicky, ne. A já a.
0: To Piešťany,
3: to je totiž strašně důležité, to jsou lázně.
2: Takže láme berlu.
3: Ne, čurá do toho.
2: Ne, láme berlu.
3: Ne, láme do
0: toho. Tome?
1: Já jsem u a.
0: Takže škáče se střílá.
1: No, jasně.
0: No, ale Mikeši, tak dobře si začal, tak keď je to lázeňské
2: no, tak
0: mesto, tak láme berlu.
2: Já mám pravdu.
3: Proč by měl lámat berlu?
0: Protože tam přijdeš jako chorý a odcházíš jako
3: zdravý. Pravda, prostě každý lázník se musíš vyčírat do růží.

0: Česká republika poprvé zlatou medaili na olympiádě jako samostatná Česká republika získala před 30 lety.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
0: No jo, ale kdo to byl?
2: No právě to chcem vědět, kdo ju vybojoval.
3: Jaká to byla olympiáda?
2: Byla to letná olympiáda.
4: Tak ano.
2: Bol to rok
4: Takže hokejistý.
2: Bol to rok 96 a byla to
0: Žebrle.
2: Žena to byla.
3: 96?
4: A nebyla to ta?
2: Kto? No ta to byla.
4: Počkej, jaká disciplína?
0: Byla to žena. Disciplínu. A nebyla to ta?
3: Ta, co vrhala.
2: H2O.
4: Voda, takže jela na vodě.
3: Mm-hmm. Jo, takže se jmenovala, já ti to řeknu. Jak se jmenovala?
2: Dobré, dám vám iniciály.
4: Dej.
2: Eš-H.
4: Šarka. Ta. Jezdila na tom.
0: Jde na lyžích.
3: Ta. Ježišmarja.
2: Vodný slalom.
3: No.
2: Vodný slalom robila.
3: No, Šárka.
2: Štěpánka.
0: Hilgertová.
2: Je, to byl porad.
0: Ježišmarja, ta se teď utopila z nás.
4: Ona pak začala dělat reklamu na Nutellu.
0: Kdybyste se zeptal, kdo před 30 lety začal dělat reklamu na Nutellu,
2: tak už 3 minuty nehovoríme.

0: Na ptáky jsme krátký, na ptáky jsme malý páky.
1: Je to tak.
2: Mohli se potkat.
3: Asi jste si všimli, že Janek Ledecký bude tématem, protože má narozeniny.
4: Je starší Ledecký, alebo film Poklad na stříbrném jezu?
3: Že mu táhne na 60.
5: Ne, to je dávno starší.
6: Ale pozor.
7: On je starší než já.
6: Ale pozor, my jsme se mu věnovali asi hodinu naší neděle, kdy jsme prolustrovávali jeho profil. Mrkněte se, jak vypadá. To je, on popírá úplně všechny fyzikální, zákony. Gravitační, mrkněte se na něj, to je jako neskutečné.
7: Já vám tak, o něm taky něco řeknu, on je právník, vystudovaný a hrál rugby za stejnou právnickou fakultu jako já.
4: A Mikeši, máš pravdu, je starší než ty?
7: Je starší asi o 3 roky, možná. O rok jenom.
3: Ale já si myslím, že to mají v rodině, protože podívejte se na jeho dceru. Podle mě na 45 vypadá výborně.
7: Tak dost. Já vám to řeknu. Poklad na Stříbrném jezeře
4: je
7: z roku 1960.
6: 58.
7: Jedna. Dva.
4: No takže odpověď jaká?
6: On je starší.
4: On je starší.
7: Není, je mladší.
3: Je
4: a viete,
3: starší.
4: Že Janam aj Tomáš mají pravdu, on je o pol roka starší než film.
7: Co jsem řekl?
4: Poklad, protože obidva jsou rok 62.
6: Hele, já myslím, že to nevadí, že je starší. Důležitý, že je pěkná.

0: Raz, dva, tři.
1: Tak teď jdeme do finále. Param, para, para, para.
2: Rozhovor chlapský.
3: Kam jdeš?
2: Jdu hledat smysl života.
3: Hmm, tak mi ven taky jedno pivo.
2: Takže do vidopo a dopí.
0: Mějte se, ahoj.
4: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
5: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
6: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
4: A chce slyšet, jak to máte vy?
7: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
4: A nějaký vzkaz na závěr?
6: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
4: Říkají mu Radio Terminátor.
5: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Slovo má Honza Homolka.
9: Hezký podvečer. Vláda umožnila registraci vozu online. Ředitelé škol reagují na Okamuru a Francii svírají požáry. Vláda schválila návrh novely o podmínkách provozu vozidel. Zavádí například přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Novelu projedná sněmovna. Další změny související s novelou oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
10: Přes portál dopravy budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo odcizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu. Pokud je k danému úkonu potřeba nová registrační značka nebo osvědčení o registraci, lidé si je budou moci nechat doručit například do výdejního boxu.
9: Novela umožní vlastníkům a provozovatelům vozidel vyřizovat žádosti o oznámení při registraci elektronicky prostřednictvím portálu dopravy. Případné rozhodnutí o změně délky povinné školní docházky musí být výsledkem odborné analýzy, diskuze a následné společenské shody. Nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat, uvedla Asociace ředitelů základních škol. O možném zrušení 9. třídy základní školy hovořil předseda sněmovny Tomio Okamura. Na Táborsku se zřejmě pohybuje v přírodě velká kočkovitá šelma. Lidé ji o víkendu spatřili u obce Roudná poblíž Soběslavy na Táborsku. Video od ženy, která pohyb černé šelmy v neděli večer zaznamenala na mobil, Více a Frekvenci 1, k tomu říká jeho česká policejní mluvčí Lenka Krauzová.
11: A z těch posledních dnů byla oznámení převážně z Táborska, a to v okolí Roudné a Dlouhé Lhoty. Zvíře je na pohybu a může se tak objevit i na jiných místech, a to nejen na Táborsku. Oznamovatelce se v neděli ve večerních hodinách podařilo natočit větší černé zvíře, a to právě v okolí Dlouhé Lhoty, a jedná se pravděpodobně o velkou kočkovitou šelmu. Žádáme veřejnost o obezřetnost při pohybu v přírodě, u polí, lesů.
9: V minulém týdnu se šelma podle informací od lidí pohybovala u Ševětína na Českobudějovicku. Policisté se domnívají, že jde o stejné zvíře. Lesní požáry, které poblíž Bordeaux spálily již 42 000 hektarů, zahalili celé město do hustého kouře. Požár v departmánu Gironde se o víkendu přiblížil až na 15 kilometrů k Bordeaux a mezi obyvateli panují obavy, popisuje situaci server televize France 24. Oheň, kvůli kterému francouzské úřady evakuovaly více než 200 000 lidí, se v noci na dnešek přestal šířit do okolí. Před 5 lety na olympijských hrách v Tokiu sice šermíř Aleksandr Čupenič vybojoval bronz. Čerstvý titul mistra světa fakt považuje za největší úspěch kariéry. 32-letý fleretista se v sobotu v Hongkongu zapsal do historie českého šermu jako první mužský šampion. Po příletu řekl, že za jeho skvělým výsledkem je 23 let dlouhé práce.
12: Je to určitě největší úspěch kariéry a zároveň paralelně s tím jsem vyhrál světový pohár jako celkový hodnocení, což jakoby za celý ten rok jsou všechny závody dohromady, takže určitě tyhle dva výsledky jsou nejvíce, co jsem mohl dokázat. Není to, že jsem změnil jednu věc, ale že jsem pracoval a tvrdě jsem pracoval na tom, abych pořád se snažil být lepší a lepší, a teď se mi to povedlo v té nejlepší možné verzi.
4: Frekvence 1.
5: Počasí.
9: Ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, večer se vyjasní, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
9: Aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Vlaďka.
0: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 170. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které bude to popojíždět okolo půl hodiny. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte také okolo půl hodiny. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
9: Tolik zprávy po 18. hodině s vámi na frekvenci 1. Milan Bílek, hlásí se o slovo.
13: Ano, já jsem rád, že jedeš v tom hezkém seriálu, který napočal Ládě jako minulý týden, a to je ta černá pravděpodobně puma, která byla na Krumlovsku. Teď už je na Táborsku, to znamená, že se blíží ku Praze.
9: Počkej, ty bydlíš tam u Táborska, nebo spolu bydlíš?
13: No, no, já tam bydlím kousek.
9: Neviděl jsi, jo?
13: Neviděl. A to jsme měli jako hodně bouřlivý večírek, ale neviděl.
9: Tak to nebyl zase tak bouřlivý večírek.
13: Jdeme na to. Tak na frekvenci 1 startuje ten 27. červencový večer. Posílám Bon Jovi Debbie, nebo Damiano David a Bon with a Broken Heart.

0: Always, to byli Bon Jovi, tady je večerní pondělní frekvence jedna. Tak za námi je pomalu, ale jistě, skoro, dá se říct, když ještě 6 hodin máme před sebou, ten nejstudenější den tohoto týdne, protože teploty budou mířit nahoru. Jinak, jak jsem si všiml, tak masáž, ta mediální probíhá, že prý nás teda čekají ty 40 a že se zase máme chystat, myslím, že to 40 nebude, ale bude to takových jako letních tropických 37, ale počkáme si to. Každopádně závěr týdne bude hodně horký a vypadá to, že léto ani po svaté, ani tu pověstnou flintu do žita jen tak nehodí, protože teplotně nadprůměrné by mělo být období až do 23. srpna. To je zpráva, která dorazila před chvilkou. Právě v tomto týdnu budou teploty hodně vysoko, no a v těch dalších dvou týdnech od 10. srpna pak až kolem 28 stupňů. Samozřejmě je to průměr, samozřejmě se to může změnit, ale srpen by měl být teplejší než obvykle. Tak se chystejte, mám to rád. Léto, prázdniny a tyhle pařáky k tomu prostě patří. Tak za chviličku jedno výročí, které padá na dnešní den z muziky Wet nebo Ray Dalton, Blood Running.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl

Flashdance or I Feeling, to byla Irene Cara o 6:30. Tak padlo dneska poslední slovo. Kolik jste vyhráli, jaké to bylo v okamžiku výhry, tomu se budeme věnovat za chvilku, ale teď jedna milá malá vzpomínka. Míříme do roku 1985. Já si na to skoro pamatuju, protože jsem poté poslouchal tu americkou hitparádu, kde jednoho dne v létě vyhlásili, že číslem jedna na americké chart je nádherná píseň Every Time You Go Away. A byl to tehdy pro mnohé neznámý Paul Young, který právě v roce 1985, 27. července, no to vychází na den, přesně dobil první místo americké chart. Jinak nebyl to originál, protože píseň původně složil a v roce 1980 vydal americký hudebník Derry Hall. V rámci slavného dua Hell and Oates avšak celosvětovým fenoménem se stala právě díky téhle krásné verzi. Jinak taky nezaměnitelná bezpražcová baskytara, na kterou hrál Pino Palladino. Tak, nádherná muzika Every Time You Go Away, Paul Young před mnoha lety, takhle skoro na den přesně 27. července 1985 vystoupal na číslo jedna americké hitparády a to byla svého času velká událost. Už za chviličku Eiffel 65, Adele, hello, no a teď hezky po česku, dovolená, Axin Blakes a za chviličku poslední slovo. Za 9.

0: budou dabrý, já to byli Eiffel 65. Tady na frekvenci je ta vyčasilo se nám, čeká nás hezký polojasný večer bez přeháněk. No a někomu do klína spadly krásné peníze, protože dnes taky padlo poslední slovo a 56 tisíc vyhrála paní Eva z Hradce Králové. Pracuje jako dámská krejčová a peníze použije prý na nějaký výlet a bude se o ně dělit s kamarádkou. Jak to vypadalo dnes po ránu?
1: Pojďme to prověřit.
2: 56 000 ve hře. Zkusme to.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to připojení.
2: Jo! Je to tam?
1: Ježiši Maria! Super! Hradecký typ vyšel! No krásný! Yeah.
0: Takže připojení bylo to správné slovo, vyhráli jste krásné tisíce a my to startujeme, nebo nastartovali jsme dneska po ránu a jedeme dál, takže zítra po ránu vás čeká pár pěčistovek, ale i ty by se hodili, kdyby náhodou naším hostem byla nedávno česká divadelní filmová a televizní herečka dabérka Eva Podzimková. My jsme si povídali o všech možných rolích a mimo jiné jsme se taky dozvěděli, že se narodila na Moravě a když přišla řeč na moravské nářečí, tak prozradila, které moravské slovo nesnáší. A já tady to slovo vidím, já vám to prozradit nemůžu. Ale je to tak strašně těžké, že si myslím, že se vyšplháme někam ke 100 000. Uvidíme. Tak zatím samozřejmě bez nápovědy zkuste zítra štěstí a volejte do posledního slova. Držím palce. Za chviličku nové zprávy spolu s Honzou, předtím i romantický smyčce.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
5: Ty nejlepší aktuální hity.
4: Největší hity posledních let.
5: Ale i hity legend pop.

0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, čekají nás tropické teploty. Pražská koalice má plán opatření a vláda odmítla návrh rozšířit zákaz prodeje. Od zítra meteorologové předpovídají tropické třicítky. Od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem. Zástupci pražské koalice se na schůzce shodli na plánu opatření, která mají prověřit fungování a zvýšit kontrolu a transparentnost odboru pozemních komunikací, kde minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie. Plán zahrnuje mimo jiné žádost na ministerstvo dopravy, pod které obor spadá, o provedení kontroly a poskytnutí výsledků těch předchozích. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka mají opatření do budoucna zabránit podobným případům.
3: My jsme se shodli na koaličním jednání na vypracování seznamu 5 konkrétních doporučení, která budou potom předána jednotlivým odborům magistrátu, počínaje interním auditem a kontrolou a potom i jednotlivým městským společnostem právě proto, aby se do budoucna předešlo opakování nějakých podobných nedostatků a potažmo kauz.
2: Policie v budově magistrátu zasahovala minulé úterý. Následně obvinila 6 osob a 2 firmy. Vláda odmítla návrh KDU ČSL rozšířit zákaz prodeje v maloobchodu i na další svátky. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je současný režim v pořádku. Lidé jsou na něj zvyklí, s tím souhlasí také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
4: Lidovecký návrh je úplně zbytečný nesmysl, protože stát nemá lidem určovat, kdy můžou a kdy nesmí jít nakupovat. Navíc ten návrh, který by jenom dál zavíral obchody, bude poškozovat všechny, kteří zbytečně přijdou o tržby a především poškodí zaměstnance, kteří by raději pracovali ve svátek za 100% příplatek a tuhle tu možnost více si vydělat jim lidovci chtějí úplně zbytečně sebrat.
2: Ve sněmovně už je opačný návrh poslanců ODS, který zákon o prodejní době v maloobchodě zcela ruší. Zájezdy ve Středomoří nejsou narušeny ničivými požáry, sdělili oslovené cestovní kanceláře. Místa ve středomorských zemích, kde Češi tráví dovolenou, nejsou zasaženy přírodními katastrofami. Podle Josefa Trejbala z portálu Letuška.cz nyní lidé častěji vyptávají na aktuální situaci v daných destinacích. Masivní návrat do Česka ale portál neeviduje. Kromě Francie a Španělska v Evropě bojují s požáry také Itálie či Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. První společný trénink na ledě v přípravě na extraligovou sezonu absolvovali hokejisté Karlových Varů. Trenér Pavel Patra měl k dispozici kompletní kádr, včetně zahraničních posil, které během víkendu dorazily na západ Čech.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se většinou vyjasní, nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
5: Z opatrností projíždějte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se na 18,5 kilometru vyšetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel. A se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D5, na trase z Prahy do Plzně, kde se tvoří kolona vozidel mezi 24. až 34. kilometrem z důvodu porouchaného nákladního vozidla po požáru na 34. kilometru. A z důvodu prací na vozovce se tvoří kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna mezi 144. až 151. kilometrem, ve které se zdržíte okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
2: Tolik zprávy a také po 19. hodině na Frekvenci 1 s vámi Milan Bílek.
1: Hezký večer vám přeji, no budu vás chystat na středu, protože nás čeká další Radio Camp. Bude hodně rozjitřovaný, protože předpověď samozřejmě známe. Teploty se budou už plhat do těch tropických hodnot. Jaké bude obsazení, více už za chvíli. The Joyce, Snow Name, anebo Offenbach a Overdrive.

a to byly Oasis tady na Frekvenci 1. To je taková anglická lidová, jestli jste sledovali náhodou fotbal, tak při výhrách Anglie to zpívali ochozy a všichni to znali v rámci těch anglických účastníků na spaměť. Wonderwall, Oasis, kultovní hit z Britpopu, série Britpopu. Jsme si hráli teď po 19. No a jinak 29. červenec na spadnutí Kem Strážnice, tam se pro vás budeme nacházet s dalším Radio Kempem. O 14. hodiny jedeme, o 14. se na vás těší Lubka Ponížilová a Míra Michálek, celé to pojede samozřejmě přes rádio, no a večer o 19. hodiny kapela Miraj se svými největšími hity. Každý hit má pocit, že je největší, jejich požehnaně, krom toho vás taky čekají soutěže o skvělé ceny. Léto, samozřejmě úvody, tábora, kelinky štěstí a závěrečná afterparty. Tak nejlépe osobně říkám vždycky v moc hezkém prostředí kampu Strážnice. My se na vás těšíme o 14. hodiny s živým vysíláním také tady na Frekvenci 1. Tak za malou chvíli Whitney Houston, No Mercy Please Don't Go, teď Olivia Rodrigo a Trap Dead.

Tak co by nám mohl přinést ten jasný měsíc a čím na nás může zapůsobit, vám řeknu za chvíli. Teď já jsem Petr Mouka nebo Anti-Hero a tady je ten velký fenomén Taylor Swift.

Everybody Hurts. To byly R.E.M. po půl osmé. Všimli jste si toho velkého jasného měsíce, který je tady poslední dny. A kdy nám doroste úplně, ve chvíli, kde bude úplně kanten. Tady budeme mít ve středu 29. července. Kdyby náhodou, tak bude ve znamení toho svobodomyslného vodnáře. A přestože jeho název evokuje bouřlivé emoce, protože to je bouřkový úplněk, tak by vám měl, pokud jste na to chytlavý a citlivý, přinést hlavně osvobozující energii, chuť dělat ve svém životě pořádek a odvahu a vykročit třeba novým směrem. Tak kdyby náhodou, tak úplně nejvíc by to na vás mělo působit o půl páté odpoledne, právě 29. července, ale samozřejmě vyloučeno není a dnes nás čeká taková hezká polujasná noc, že to už dneska bude skoro úplňkové a ten měsíc, já jsem ho viděl, když jsem měl včera z práce, byl jsem tím úplně jako uchvácen. Vypadá nádherně. Tak kdyby náhodou, tak jenom připomínám ještě nakonec, že tenhle úplněk může rozvířit emoce, ale poté přinese příjemnou úlevu. No a prý byste taky měli mít pocit, jako by se vám konečně lépe dýchalo a před vámi ležel čistý stůl. No, nevím, jestli se vám tohle všechno splní, ale já vám popřeju štěstí, ať vám ten nový dorůstající měsíc na konci července přinese jenom to hezké. Za chvilku Madonna, divokej byl, teď Kygo for life.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer. Vláda umožnila registraci vozů online. Ředitelé škol reagují na Okamuru a Mladá Boleslav bere první výhru v sezóně. Vláda schválila návrh novely o podmínkách provozu vozidel. Zavádí například přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu ukradených aut. Novelu projedná sněmovna. Další změny související s novelou oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
3: Přes portál dopravy budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo odcizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu. Pokud je k danému úkonu potřeba nová registrační značka nebo osvědčení o registraci, lidé si je budou moci nechat doručit například do výdejního boxu.
2: Novela umožní vlastníkům a provozovatelům vozidel vyřizovat žádosti o oznámení při registraci elektronicky prostřednictvím portálu dopravy. Případné rozhodnutí o změně délky povinné školní docházky musí být výsledkem odborné analýzy, diskuze a následné široké společenské shody. Nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat, uvádí Asociace ředitelů základních škol. O možném zrušení 9. třídy základní školy hovořil předseda sněmovny Tomio Okamura. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Na zasedání o tom rozhodla vláda a informoval vicepremiér Karel Havlíček. Francouzská policie zadržela muže, který v Paříži pobodal 3 ženy, z nichž 2 mají těžká zranění, sdělil ministr vnitra Roland Nunez. Motiv útoku vyšetřovatelé zjišťují. Muž zaútočil přibližně půl hodiny před polednem 2 kuchyňskými noži poblíž stanice Port de Clichy na severozápadě francouzské metropole. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Artisu Brno potvrdili gólový trend prvního kola fotbalové šance ligy. Mladá Boleslav vyhrála v Brně 4-2. Domácí stihli dvakrát vyrovnat, ale hrdinou utkání byl Klíma, který se trefil dvakrát. Mladá Boleslav má tak první výhru v sezóně.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, večer se většinou vyjasní, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů od Vlaďky.
4: Dejte si pozor na dálnici D1 ve směru do Prahy. Na 194. kilometru blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou. A se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D5 na trase z Prahy do Plzně, kde se tvoří kolona vozidel mezi 29. až 33.5. kilometrem z důvodu porouchaného nákladního vozidla po požáru na 33. kilometru.

0: se zdržíte okolo 15 minut. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
1: Tolik zprávy na frekvenci 1 a teď je čas i po 20. hodině předat slovo zpátky na Milana Bílka.
2: Hezké pondělí vám přeji, samozřejmě prázdninové, letní a doufám, že i u vás všechno, jak má být. Tak my vyrazíme do kina, podíváme se na to, co ta Odyssea, kolik už zase nazbírala po víkendu, desítek milion dolarů, myslím. Podíváme se na velké filmové hity, které nás čekají dál, plus velký letní hit od Mr. President Happy People. Tak hezký večer.

0: Jakmile někde šalala, je to vždycky velký hit. Vzpomínáte, a tohle bylo dělo v roce 1997, když to vyšlo. To byla ta typická letní hymna, která oslavuje prázdniny, grilování, slunce a bezstarostnou zábavu bez stresu. Tak my jsme vám připomněli další velký letní hit od sdružení Mr. President Happy People. No a samozřejmě tahle kapela se proslavila taky tím velkým, možná ještě o kousek větším hitem Coco Jumbo. Tak to bylo zpátky do sladkých devadesátek, ještě jednu otočku příští hodině tady uděláme, zazpomínáme na další velký letní hit, no a za malý moment Freddie Mercury, taky Marek Ztracený, moje milá.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

57%, jak jsem se díval, a tenhle velký epos rozpočtu 250 milionů dolarů s Mattem Damonem a Tomem Hollandem se stal velkým komerčním hitem a láká primárně taky do salu IMAX Pro, které byl kompletně natočen. Takže tady to klaplo, tady se to podařilo, Odisa jede a pojede ještě několik týdnů. Jinak jaké další hity nás čekají, tak dívám se, že tento týden Spider-Man z Bruce Nový den, pak tady máme na začátku srpna, kdyby náhodou, Tlapkovou patrolu, dinosauří film. No a 19. listopada, to už jsme na podzim, Hunger Games, Úsvit sklizně, návrat do nekompromisního světa Penemu, je naplánován právě na tento listopadový den. Tak to jsou další možné hity, které, myslím, taky mohou Odysseu ohrozit, ale zatím Odyssea number one. Za chviličku Boyzone, Čechomor, teď Baby.

It's Only Words. To byly Boyzone, super slavná balada o téhle kapely, úspěšná cover slavného hitu z roku 1968. A tuny nostalgie, které jsme tady převalili přes éter teď po půl deváté. Původně to byly samozřejmě Bee Gees, tohle byla úspěšná cover z roku 1996. Tak kam dál? Za novými zprávami, které pro vás máme, tam projedeme to červencové pondělí, předtím i Eurythmics, Erasure, anebo teď Cyril.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer. Pražská koalice má plán opatření. Protikorupční organizace varuje před změnou řádu a fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli v Brně. Zástupci pražské koalice se na dnešní schůzce shodli na plánu opatření, která mají prověřit fungování a zvýšit kontrolu a transparentnost odboru pozemních komunikací, kde minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie. Plán zahrnuje mimo jiné žádost na ministerstvo dopravy, pod které odbor spadá, o provedení kontroly a poskytnutí výsledků těch předchozích. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka mají opatření do budoucna zabránit podobným případům.
3: My jsme se shodli na koaličním jednání na vypracování seznamu 5 konkrétních doporučení, která budou potom předána jednotlivým odborům magistrátu, počínaje interním auditem a kontrolou a potom i jednotlivým městským společnostem právě proto, aby se do budoucna předešlo opakování nějakých podobných nedostatků a potažmo kauz.
2: Policie v budově magistrátu zasahovala minulé úterý, následně obvinila 6 osob a 2 firmy. Změny jednacího řádu vlády, které minulý týden předložila vedoucí úřadu vlády Tünde Barta, omezí transparentnost jednání vlády a odpovědnost politiků za rozhodování. Uvedla to protikorupční organizace Transparency International. Podle návrhu úřadu vlády by se například podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by se naopak mohlo posílit. Úpravy jednacího řádu před novináři znovu hájil ředitel odboru vládní agendy úřadu vlády Jiří Holík.
4: No, jsou tam úpravy v tom, že jasně říkáme například, kdo se účastní jednání vlády, dneska z toho textu to není napsané, srozumitelně říkáme, za jakých podmínek se udělují výjimka připomínkového řízení, tak ale kterou uděluje premiér už dnes, pouze z toho textu to není jasné a úpravy tohohle smyslu.
2: Zájezdy ve Středomoří nejsou narušeny ničivými požáry, sdělili cestovní kanceláře. Místa ve středomorských zemích, kde Češi tráví dovolenou s cestovkou, nejsou zasaženy přírodními katastrofami. Podle Josefa Trejbala z portálu letuška.cz lidé častěji poptávají aktuální situaci. Masivní návrat do Česka ale portál neeviduje. Kromě Francie a Španělska bojí z požáry také Itálie, Řecko, Tunisko, Maroko či Alžírsko. Nový britský premiér Andy Burnham dodrží veškeré závazky, které dala jeho země Ukrajině. Burnham to řekl ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, který je prvním zahraničním státníkem, jehož nový šéf britské vlády po nástupu do úřadu přijal. Při setkání, které se uskutečnilo na palubě letadlové lodi Queen Elizabeth, kotvící v Portsmouthu, hovořili oba politici o společných projektech v oblasti vývoje a výroby dronů či potřebě Ukrajiny získat protivzdušnou obranu na zneškodňování ruských balistických střel. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Hosty poslal z kraje do vedení Langhammer. Za domácí vyrovnal na 1-1 a 2-2 nigerijský útočník Adediran. V dresu Mladé Boleslavi se dvakrát prosadil útočník Jiří Klíma. Výhru hostů pečetil David Kozel. V nastavení byl vyloučen domácí Dominik Preissler.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra ráno bude polojasno až jasno, během dne čekejme oblačno, večer se začne vyjasňovat a začnou tropy. Denní nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Adam.
5: K nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na prvním kilometru dálnice D2 ve směru do Brna. Se zvýšenou opatrností však projedete jenom s minimálním zdržením. Odstavené nákladní vozidlo po požáru zneprůjeznilo pravý jízdní pruh 39. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Za sjezdem na Bavorini exit 28. kilometru, který je také posledním volným sjezdem, se tak dostanete do zdržení okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic za dálnic Adam.
2: Tolik zprávy po 21. hodině pokračuje v načatém večeru na Frekvenci 1. S vámi nadále bude Milan Bílek.
1: Hezký večer, je to tak. Já myslím, že i klasik zpívá o tom, že všechno je to správně načatý. A to myslím, že i pro ten dnešní večer 27. července. Za chvilku další velký letní hit od Masterboy. Dáme si Ellie Goulding, přidám narozeniny. Slavný hlavně na ten zítřejší den, ale teď Ordinary. A tady je Alex Vore.
0: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: A my si dáme ten další a opět to bude diskotéka, rok 1999, Turquie to byla. Populární Eurodance hit od německé hudební skupiny Masterboy, na který se tančilo právě v tomhle létě. Nejedná se o originál, jedná se o energickou taneční předělávku, tedy cover slavné stejnojmené španělské písně už z roku 1974. A myslím, že málo kdo si vzpomene, že to původně zpívala zpěvačka Žánec. Tak, tady je končící devadesátky a Masterboy jeli na vlně Eurodance.

0: Who's bad? Možná si jedete nezapomenutelný večer a tohle byl pro jistotu taky nezapomenutelný Michael Jackson. Teď máme 30 minut po 21. Tak za chvilku Kristina Perry budeme se dojímat, dáme si Thousand Years, taky Anna K. na malou chvíli. No a velké hlavy ty dneska jeli na skvělé vlně po 17. hodině. Dostalo se i na medaile.
1: Česká republika poprvé zlatou medaili na olympiádě jako samostatná Česká republika získala před 30 lety.
2: Velké hlavy frekvence 1.
1: O jo, ale kdo to byl?
3: No tenkrát? Právě to chcem vědět, kdo ju vybojoval.
4: Jaká to byla olympiáda?
3: Byla to letná olympiáda.
5: Tak ano.
3: Bol to rok
5: takže hokejisti.
3: Bol to rok 96 a byla to
1: Šebrle.
3: Žena to byla.
1: Aha.
4: 96?
5: A nebyla to ta?
3: Kto? No ta to byla.
5: Počkej, jaká disciplína?
1: Ta to žena. A nebyla to ta?
4: Ta, co vrhala.
3: H2O.
5: Voda, takže jela na vodě.
4: Jo, takže se jmenovala, já ti to řeknu. Jak se jmenovala?
3: Dobré, dám vám iniciály.
5: Dej.
3: Eš-H.
5: Šárka. Šárka. Ta. Jezdila na tom.
1: Jezdila na lyžích.
4: Ta. Ježišmarja.
3: Vodný slalom. Vodný slalom robila.
4: No, Šárka.
3: Štěpánka.
5: Štěpán Hilgertová.
1: Hilgertová.
3: Je, to byl porad.
1: Ježišmarja, ta se teď utopila z nás.
5: Ona pak začala dělat reklamu na Nutellu.
1: Kdybyste se zeptal, kdo před 30 lety začal dělat reklamu na Nutellu,
3: tak už 3 minuty nehovorí. No. Frekvence 1.

0: Ben a to je Robert Miles s námi na Frekvenci 1. Víte, kdo bude slavit zítra narozeniny, komu se bude přát? Bude to Michal Kocáb, známý český hudebník, samozřejmě tvář pražského výběru. Davička z kapely Lunatic zítra oslaví ty důležité kulatiny, padesátiny. Tak přejeme všechno nejlepší. No a pak také Alena Antalová, známá herečka, kterou si pamatujeme z mnohých rolí. Mnohých. Za chviličku Mike and the Mechanics, tak Rihanna, California King Bed. Co se narozenin týká, ještě bych do toho zabrousil, nezapomeňte, že zítra pro vás mezi 10. a 11. hodinou máme taky takové okno, bude se o vás starat Robin Sobek a klidně mu napište, pokud byste chtěli někomu popřát, protože myslíme i na ty vaše zprávy, aby se dostali včas a v pořádku k těm, které máte rádi. Takže takové narozeninové okýnko zítra mezi 10. a 11. hodinou dopoledne. Napište nám. Za chvilku Mike and the Mechanics, Over My Shoulder a nové zprávy přesně o 22. s Honzou Homolkou.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Vláda umožnila registraci vozu online. Ředitelé škol reagují na Okamuru a fotbalisté Mladé Boleslavy berou první výhru v sezóně. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda schválila návrh novely o podmínkách provozu vozidel. Zavádí například přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu ukradených aut. Novelu projedná sněmovna. Další změny související s novelou oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
5: Přes portál dopravy budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo odcizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu. Pokud je k danému úkonu potřeba nová registrační značka nebo osvědčení o registraci, lidé si je budou moci nechat doručit například do výdejního boxu.
4: Novela umožní vlastníkům a provozovatelům vozidel vyřizovat žádosti o oznámení při registraci elektronicky prostřednictvím portálu dopravy. Případné rozhodnutí o změně délky povinné školní docházky musí být výsledkem odborné analýzy, diskuze a následné široké společenské shody. Nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat, uvádí Asociace ředitelů základních škol. O možném zrušení 9. třídy základní školy hovořil předseda sněmovny Tomio Okamura. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Na zasedání o tom rozhodla vláda a informoval vicepremiér Karel Havlíček. Francouzská policie zadržela muže, který v Paříži pobodal tři ženy, z nich dvě mají a těžká zranění. Médiím to sdělil ministr vnitra Laurent Nunez. Motiv útoku vyšetřovatelé zjišťují. Muž zaútočil přibližně půl hodiny předpolednem dvěma kuchyňskými noži poblíž stanice Port de Clichy na severozápadě francouzské metropole. Rusko je připraveno k politickému a diplomatickému řešení rusko-ukrajinského konfliktu a k diskuzi o nových nápadech, jak toho dosáhnout. Podle ruské agentury Interfax to uvedla mluvčí ruského ministra zahraničí Maria Zacharovová. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Artisu potvrdili v prvním vzájemném utkání, že úvodní kolo nového ročníku šance ligy bylo gólové. Mladá Boleslav vyhrála v Brně 4-2, domácí stihli dvakrát vyrovnat, ale proti nováčkovi se dvakrát prosadil Klíma. Díky tomu Mladá Boleslav vyhrála 4-2. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Úterní ráno bude polojasné až jasné, během dne čekejme oblačno, večer se bude vyjasňovat a pak teploty půjdou nahoru. Už v úterý 25 až 30 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
6: Ještě dvakrát 60 minut si ukrojíme z toho 27. července, kdy bylo docela snesitelno. No a slyšeli jste od zítřka, nám to začne zase tropy v Česku. Tak posílám jinak si Spade Hill, teď Jelen, ještě jednu noc.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

0: Beautiful Girl, to byl jinak Slyša. Já říkám, že to je jeden z nejlepších hitů téhle fenomenální australské kapely. Jinak napsal to člen Andrew Ferris, který tenhle hit prý napsal pouhé 3 týdny po narození své první dcery Grace v roce 1991, ale až v roce 1993 se z toho stal hit mezinárodní. No a Michael Hutchence, ten do toho samozřejmě zase vnesl trošku melancholie a taky se tam rozespíval o dívce ztracené v nebezpečném nočním městě. Tak další poklady doufám, že tady taky nachytáme do 23. bude Lucie, Alicia Keys nebo Dua Lipa, Love Again.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz

0: Šrouby do hlavy, to byla klasika od Lucie tady na frekvenci. A jedna ode dneška máme také nové poslední slovo, protože vy jste hned po ránu sundali ten víc jak 50 tisícový jackpot, takže blahopřejeme. No a od zítřejšího rána, nebo vlastně už ode dneška trochu jinak, naším hostem byla nedávno česká divadelní filmová televizní herečka Deverka Eva Podzimková. Tak a slovo k čemu byste měli doplnit?
1: Narodila jsem se na Moravě a nesnáším slovo.
0: Jaké je to slovo, které nesnáší Eva Podzimková? Patrně to bude nějaké moravské slovo. Tak je to na vás, zítra nám volejte do prvního ranního kola posledního slova.

Santana, Donna, to byl Cukero a Paul Young. Co jsme zpívali na tenhle refrén, to všichni víme. Jsem sama doma svého času a to už je taky hodně, hodně dábro. No a kdo je u nás jako doma, to je samozřejmě Pokáč, který nás zásobuje pravidelnými rychlovkami. A já si myslím, že v tomto týdnu v různých časech uslyšíte tu úplně novou a opět složil jednu exkluzivní rychlovku a tentokrát osloví hlavně fanoušky Sparty, tak si na to počkejte. A doufám, že vás to bude bavit stejně jako všechno jiné od Pokáče, třeba ten

0: Užijte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Čekají nás tropické teploty. Pražská koalice má plán opatření a vláda odmítla návrh rozšířit zákaz prodeje. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky. Od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem. Zástupci pražské koalice se na pondělní schůzce shodli na plánu opatření. Ta mají prověřit fungování a zvýšit kontrolu a transparentnost odboru pozemních komunikací, kde minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie. Plán zahrnuje mimo jiné žádost na ministerstvo dopravy, pod které odbor spadá, o provedení kontroly a poskytnutí výsledků těch předchozích. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka mají opatření do budoucna zabránit podobným případům.
3: My jsme se shodli na koaličním jednání na vypracování seznamu 5 konkrétních doporučení, která budou potom předána jednotlivým odborům magistrátu, počínaje interním auditem a kontrolou a potom i jednotlivým městským společnostem právě proto, aby se do budoucna předešlo opakování nějakých podobných nedostatků a potažmo kauz.
2: Policie v budově magistrátu zasahovala minulé úterý, následně obvinila 6 osob a 2 firmy. Vláda odmítla návrh KDU ČSL rozšířit zákaz prodeje v maloobchodu i na další svátky. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je současný režim v pořádku. Lidé jsou na něj zvyklí. S tím souhlasí také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
4: Lidovecký návrh je úplně zbytečný nesmysl, protože stát nemá lidem určovat, kdy můžou a kdy nesmí jít nakupovat. Navíc ten návrh, který by jenom dál zavíral obchody, bude poškozovat všechny, kteří zbytečně přijdou o tržby a především poškodí zaměstnance, kteří by raději pracovali ve svátek za 100% příplatek a tuhle tu možnost více si vydělat jim lidovci chtějí úplně zbytečně sebrat.
2: Ve sněmovně už je opačný návrh poslanců ODS, který zákon o prodejní době v maloobchodě zcela ruší. Zájezdy ve Středomoří nejsou narušeny ničivými požáry, sdělili cestovní kanceláře. Místa ve středomorských zemích, kde Češi tráví a dovolenou s cestovkou, nejsou zasaženy přírodními katastrofami. Podle Josefa Trejbala z portálu Letuška.cz nyní lidé častěji vyptávají na aktuální situaci v daných destinacích. Masivní návrat do Česka ale portál neeviduje. Kromě Francie a Španělska v Evropě bojují s požáry také Itálie či Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Před 5 lety na olympijských hrách v Tokiu sice šermíř Aleksandr Šupenič vybojoval bronz. Čerstvý titul mistra světa však považuje za největší úspěch kariéry. 32letý floretista se v sobotu v Hongkongu zapsal do historie českého šermu jako první mužský šampion.
5: Je to určitě největší úspěch kariéry a zároveň paralelně s tím se mi vyhrál světový pohár jako celkový hodnocení, což jakoby za celý ten rok jsou všechny závody dohromady, takže určitě tyhle dva výsledky jsou nejvíce, co jsem mohl ukázat. Není to, že jsem změnil jednu věc, ale že jsem pracoval a tvrdě jsem pracoval na tom, abych pořád se snažil být lepší a lepší a teď se mi to povedlo v té nejlepší možné verzi.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V úterý ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se vyjasní a pak, jak už padlo, teploty vyletí nahoru. Ty úterní nejvyšší mezi 25 až 30 stupni. Příjemný poslech Frekvence 1.
6: Hezký večer vám přeji po 23. hodině. Posílám barvu, kterou mám rád. To bude modrá, ale to nám odspívá Jan Kiršner. Alize, Moa Lolita, teď Felixián a Pride.
1: Frekvence 1
7: a Milan Bílek.

0: Byla Montreal, to byla také Jana Kirchner na frekvenci jedna. Už za malou chvíli Jennifer až Pavlov Love, Mr. Big to be with you. No a krom jiného se taky stejíme na pořádná horka, protože už zítra, pánové, nechte doma kalhoty, vemte kraťasy, dámy samozřejmě sukínky, protože už zítra se teploty budou dostávat na 30 stupňů Celsia a postupně nám budou gradovat až do konce pracovního týdne, kdyby se mohly dostávat až ke 40 stupňům. Tak ať to udýcháte, vám přeji. Za okamžik Martin Garrix, Repeat It.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz.

I tak to za to stojí skupina Opět a Radeček, která s námi byla na prvním radiokempu této sezóny. Ten další se blíží, no a v kempu Strážnice s námi bude jistotu kapela Mira. Já to už tuto středu, tak pokud budete poblíž, stavte se. Teď Hole Again, Atomic Kitten.

Slavný ploužák kapely Guns N' Roses. Přeji vám dobrou noc až do rána. Zítra máme úterý 28. a samozřejmě se na vás těším hned po 18. hodině. Tak Xindle X, cudzinka v tvoji zemi.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Vláda umožnila registraci vozu online. Ředitelé škol reagují na Okamuru a fotbalisté Mladé Boleslavy berou první výhru v sezóně. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda schválila návrh novely o podmínkách provozu vozidel. Zavádí například přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu ukradených aut. Novelu projedná sněmovna. Další změny související s novelou oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
3: Přes portál dopravy budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu. Pokud je k danému úkonu potřeba nová registrační značka nebo osvědčení o registraci, lidé si je budou moci nechat doručit například do výdejního boxu.
2: Novela umožní vlastníkům a provozovatelům vozidel vyřizovat žádosti o oznámení při registraci elektronicky prostřednictvím portálu dopravy. Případné rozhodnutí o změně délky povinné školní docházky musí být výsledkem odborné analýzy, diskuze a následné široké společenské shody. Nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat, uvádí Asociace ředitelů základních škol. O možném zrušení 9. třídy základní školy hovořil předseda sněmovny Tomio Okamura. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Na zasedání o tom rozhodla vláda a informoval vicepremiér Karel Havlíček. Francouzská policie zadržela muže, který v Paříži pobodal tři ženy, z nichž dvě mají a těžká zranění. Médiím to sdělil ministr vnitra Laurent Nunez. Motiv útoku vyšetřovatelé zjišťují. Muž zaútočil přibližně půl hodiny předpolednem dvěma kuchyňskými noži poblíž stanice Port de Clichy na severozápadě francouzské metropole. Rusko je připraveno k politickému a diplomatickému řešení rusko-ukrajinského konfliktu a k diskuzi o nových nápadech, jak toho dosáhnout. Podle ruské agentury Interfax to uvedla mluvčí ruského ministra zahraničí Maria Zacharovová. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Artisu potvrdili v prvním vzájemném utkání, že úvodní kolo nového ročníku šance ligy bylo gólové. Mladá Boleslav vyhrála v Brně 4-2, domácí stihli dvakrát vyrovnat, ale proti nováčkovi se dvakrát prosadil Klíma. Díky tomu Mladá Boleslav vyhrála 4-2. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Úterní ráno bude polojasné až jasné, během dne čekejme oblačno, večer se bude vyjasňovat a pak teploty půjdou nahoru. Už v úterý 25 až 30 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí poslouchat.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Čekají nás tropické teploty. Pražská koalice má plán opatření a vláda odmítla návrh rozšířit zákaz prodeje. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky. Od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem. Zástupci pražské koalice se na pondělní schůzce shodli na plánu opatření. Ta mají prověřit fungování a zvýšit kontrolu a transparentnost odboru pozemních komunikací, kde minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie. Plán zahrnuje mimo jiné žádost na ministerstvo dopravy, pod které odbor spadá, o provedení kontroly a poskytnutí výsledků těch předchozích. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka mají opatření do budoucna zabránit podobným případům.
2: My jsme se shodli na koaličním jednání na vypracování seznamu 5 konkrétních doporučení, která budou potom předána jednotlivým odborům magistrátu, počínaje interním auditem a kontrolou a potom i jednotlivým městským společnostem právě proto, aby se do budoucna předešlo opakování nějakých podobných nedostatků a potažmo kauz.
1: Policie v budově magistrátu zasahovala minulé úterý. Následně obvinila 6 osob a 2 firmy. Vláda odmítla návrh KDU-ČSL rozšířit zákaz prodeje v maloobchodu i na další svátky. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je současný režim v pořádku. Lidé jsou na něj zvyklí. S tím souhlasí také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
3: Lidovecký návrh je úplně zbytečný nesmysl, protože stát nemá lidem určovat, kdy můžou a kdy nesmí jít nakupovat. Navíc ten návrh, který by jenom dál zavíral obchody, bude poškozovat všechny, kteří zbytečně přijdou o tržby a především poškodí zaměstnance, kteří by raději pracovali ve svátek za 100% příplatek a tuhle tu možnost více si vydělat jim lidovci chtějí úplně zbytečně sebrat.
1: Ve sněmovně už je opačný návrh poslanců ODS, který zákon o prodejní době v maloobchodě zcela ruší. Zájezdy ve Středomoří nejsou narušeny ničivými požáry, sdělili cestovní kanceláře. Místa ve středomořských zemích, kde Češi tráví a dovolenou s cestovkou, nejsou zasaženy přírodními katastrofami. Podle Josefa Trejbala z portálu Letuška.cz nyní lidé častěji vyptávají na aktuální situaci v daných destinacích. Masivní návrat do Česka ale portál neeviduje. Kromě Francie a Španělska v Evropě bojují s požáry také Itálie či Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Před 5 lety na olympijských hrách v Tokiu sice šermíř Aleksandr Šupenič vybojoval bronz. Čerstvý titul mistra světa však považuje za největší úspěch kariéry. 32letý floretista se v sobotu v Hongkongu zapsal do historie českého šermu jako první mužský šampion.
4: Je to určitě největší úspěch kariéry a zároveň paralelně s tím se mi vyhrál světový pohár jako celkový hodnocení, což jakoby za celý ten rok jsou všechny závody dohromady, takže určitě tyhle dva výsledky jsou nejvíce, co jsem mohl dokázat. Není to, že jsem změnil jednu věc, ale že jsem pracoval a tvrdě jsem pracoval na tom, abych pořád se snažil být lepší a lepší a teď se mi to povedlo v té nejlepší možné verzi.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se vyjasní a pak, jak už padlo, teploty vyletí nahoru. Ty úterní nejvyšší mezi 25 až 30 stupni. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.